0: dálce v oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil.

0: důstojník s očima jako léna, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. Já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Aloise Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl ho umůj. Než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako děcko, když propukla hubička, po tu tváře potom zvolil si milostná taníčka.
0: Trhal s lísky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal jsi noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta první

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších jmen, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Perno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka měl roli faráře, ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl záviděníhodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval Blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabáková Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať mojmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo.

pojďme trochu zpátky k předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém, cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku sborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia sborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo. Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uhersko-bročtí ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
1: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo, to si ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Tu film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: No. Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý.
4: Já jsem, okay, listen,
3: ne, já vím, já, ne, já, mně se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já, nezvěte se.
4: I want you to see my director.
5: wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. Yeah. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here. To jsem strašně ráda.
5: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se tykat.
5: Yeah?
3: No jistě.
5: Okay.
3: No.
5: Okay.
3: Tak jo.
5: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no, ahoj. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsi tak šťastná.
5: Ahoj.
3: Nastasi.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Amecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No, Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. A mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z Kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se senior Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Mariou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečil moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou. Potkali se tři. Senior Juarez Rodrigo Santa Maria de Stefano del Longo a jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo a senior Juarez Rodriguez Santana del Longo Juarezo. Pojdá senior Juarez Rodrigo Santa Maria de Stefano del Longo. Ne, zpět. Povídá senior Juarez Rodrigo Santana del Longo Juarezo Perezo. Ne, zpět. Ještě. No dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo povídá Jacintu Juarezovi Perezovi del Longo de Eugenio. Ne, zpět. Dobře, to bylo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je
4: a ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno
3: no,
4: ani.
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s
2: mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá
2: já
1: počítače.
2: Já už jsem tohle to nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už.
1: To se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechnout.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbrad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naschledanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte
7: je
1: se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. Děkuju, a září Maria. Tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím na nově debublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače. Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, dělá.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má bude velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloupen. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No, furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honory. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
11: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám tu zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman no. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Pánové, to se nestydíte takto se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubílková.
8: Pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. České Budějovice od příštího roku prodlouží trasu městské hromadné dopravy až ke Švábovu Hrádku. Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy skončila v osmifinále. Na jihu Čech bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se včera sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
2: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
0: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. České Budějovice od příštího roku prodlouží trasu autobusové linky 12 městské hromadné dopravy. Bude jezdit také do Švábova Hrádku. Rozhodla o tom včera rada města. Momentálně tam jezdí pouze autobusy pro děti do škol. Linka číslo 12 spojuje průmyslovou oblast v okolí Okružní ulice a nádraží. Od příštího roku by spoje dále jezdily na sídliště Máj a odtud přes Švábův Hrádek do centra města. Roční náklady na prodloužení trasy se pohybují kolem 8 milionů korun. Nemocnice ve Strakonicích modernizovala vozový park. Nová převozová sanitka za téměř 2 miliony korun usnadní přepravu imobilních pacientů. Sloužit bude například k jejich dopravě na vyšetření do nemocnice, na operace, na dialýzu nebo po propuštění z hospitalizace. Výhody sanitky popsala mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.
3: Dvě transportní křesla na kolečkách umístěná za sebou umožní současnou přepravu dvou nechodících pacientů. Novinkou je i zádržný systém pro invalidní vozík. Vůz je zároveň uspůsobený k přepravě ležícího pacienta. Najednou může přepravovat až 4 osoby.
1: Sport.
0: Český tým si na mistrovství Evropy volejbalistů čtvrtfinále nezahraje. Z Belgií prohrál 1-3 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou. Pak už byl soupeř lepší a postup si zasloužil.
4: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, který jsme 2 sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky, teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Táborsku počítejte s uzavírkou silnice 135 ukřížení se silnicí 137 Sudoměřicích u Bechyně a nově také s uzavírkou silnice 137 směrem na Bechyňskou Smoleč v místě železničního přejezdu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré brzké úterní ráno s datem 22. září. Začíná Jihočeské ráno a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme, že posloucháte. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a postupně přibudou i písničky, které nestárnou. Ivan Hlas, Anna K., Marcela Holanová, Phil Collins, ale také kapela Elán a Vymyslená hned v zápětí tady u nás. A následovat bude dnešní kalendárium, nese už zmíněné datum 22. září, tak si na zajímavosti k tomuto datu určitě počkejte. Příjemný poslech.

0: Úterý 22. září roku 2026. Léto už pomalu předává vládu podzimu, ten oficiálně začne zítra. V pražském Klementinu si na dnešní datum pamatují i docela solidní letní teploty. V roce 2003 tam naměřili 29,2 stupně. O 88 let dřív, v roce 1915, to bylo pouze 2,4 stupně Celsia. Svátek má právě dnes Darina, je to jméno, které znamená dar nebo dárek, případně také držitelka dobra. A teď pár návratů do minulosti. V roce 1575 byl v katedrále svatého Víta korunován českým králem Rudolf II. A v roce 1933 měl premiéru film Madla z cihelny. V hlavních rolích se tehdy objevily Lída Bárová, Hugo Haas či Antonie Nedošinská. A teď do světa. Před téměř 2,5 tisíci lety, v roce 480 před naším letopočtem, se odehrála slavná bitva u Salamíny, v níž řecké loďstvo porazilo perskou flotilu. A v roce 1792 vznikla Francouzská republika a začal se psát první rok francouzského revolučního kalendáře. V roce 1869 zazněla v Mníchově poprvé Wagnerova opera Zlato Rýna, první část slavného prstenu Nibelungova. Do mnohem novější historie pak patří 22. září roku 1980. Irák tehdy napadl Irán a začala téměř 8 let trvající válka. A nakonec narozeniny dnes slaví například dramatik, herec a režisér Arnošt Goldflam, italský tenorista Andrea Bocelli, australský hudebník Nick Cave či brazilský fotbalista Ronaldo. Marcela Holanová připravena, za chvíli už také počasí, pojďte se do něj zapojit. Jsme zvědaví, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 90 01 03 je číslo naší SMS brány. Zprávy jako vždy pište ve tvaru CB mezera počasí mezera text. Předem díky a dobré jitro.
1: Český rozhlas České

0: Pouhá minuta zbývá do 17:45. Já srdečně zdravím všechna ranní ptáčata, která si naladila Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: Nad Duchovicemi sem tam hvězda 9 stupňů, studený vánek od severu. Pěkný den všem přeje Josef. Díky za tuhle první dnešní SMSku. Máme téměř za sebou relativně větrnou noc. Vládne proměnlivá oblačnost s nejnižšími teplotami, momentálně mezi 10 až 7 stupni Celsia. A jakéže bude úterý? Očekáváme i nadále proměnlivou oblačnost ráno a dopoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne ustanou srážky a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 13 až 16 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 10 až 13. Vítr povane mírný severozápadní, bude mít rychlost 3 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a bio na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem. A jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy Bullwhips of Hall of Fame. Více o tom už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak si na tu zajímavost určitě počkejte. A teď Phil Collins a Dance into the Light.

0: Prásknout bičem to není žádná legrace. Aby vydal ten správný zvuk, musí se to s ním umět. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi nejlepší bičaře nejen u nás, ale i na celém světě. Jako první Čech se stal loni členem prestižní americké bičařské síně slávy Bullwhips Hall of Fame. K oboru se dostal před více než 30 lety díky svému zájmu o historii, konkrétně o americkou občanskou válku. S Martinem Štulou si povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Zajímá mě, co je podle vás klíčové pro to, aby se člověk bič naučil ovládat. Je to v koncentraci, je to o fyzické síle, nebo třeba v kombinaci obou těchto faktorů?
2: Tak ta fyzická síla, pokud má člověk dobrý bič, samozřejmě ten materiál, z kterého má, už je druhořadý a všichni říkají, že třeba klokaní bič z kůže z klokana, která je pevná, tak já si nemyslím. Já myslím, že hlavní důvod v tomhle směru je dokázat si skoordinovat to tělo, mít dobrého učitele, protože ne každý bičař dokáže toho druhého to dobře naučit. Je spousta lidí, které potkávám, přijde a řekne, no já si to už zkoušet nebudu, já už jsem se tuhle šlehnul. Tuhle jsem se trefil, já už jako nechci zkoušet, pokoušet další. A já mu přesně řeknu, co zkoušel, jak to dělal a proč je prástul. On řekl, ano, no, takhle to bylo. Je pán dobře, tak pojďme zkusíme tenhle trik, který je třeba složitější, ale zároveň i pro vás bezpečnější. On to veme do ruky, já mu na začátku vedu ruku, nenou zjistí, no jo, ono to vlastně jde a stejným způsobem to dělám i s dětma. I já nevím, 7-8letý dítě zvládne ten bič ovládnout, ne samozřejmě nějaký 3-metrovej, ale já nevím, 2-metrovej, 1,5 metru dlouhý bič, aby vlastně ukázal, co dokáže. Oni mají samozřejmě ty děti menší půd sebezáchovy, tak oni toho jdou po hlavě, ale i ty dokážou po chvíli udělat tu ránu, kterou chtějí.
1: Zmínil jste tu délku, je to taky klíčový faktor, podle toho, jak je dlouhý ten samotný bič?
2: Samozřejmě, pro děti to chce kratší bič, je otázkou na jakou disciplínu to budete chtít, protože jinak se samozřejmě chová bič, s kterým budu trefovat terče, jinak bič, s kterým budu chtít dělat tu show, jsou si kratší biče, anebo budu chtít proto jen tak si ten bič pustit dopředu a ten bič práskne sám a tam už potom jsou biče, já nevím, 4-5 metrový a těch triků už s nima jde podstatně méně.
1: Zároveň tady taky zaznělo, že se bičař často práskne. Tak se chci zeptat, určitě je to odvětví, se kterým hodně souvisí nějaká poranění při tom tréninku. Co třeba nejhoršího se stalo vám?
2: Mně ku podivu nic, samozřejmě jsem se trefil několikrát i čínským řetězovým bičem, který bolí o trošku víc než ty kožený anebo parkordový, ale naštěstí nic zlomeného, tak jak to vidíte ve filme, že se upráskne kus kůže a podobně, tak samozřejmě musí to být trošku nadnesený, aby to bylo taky vidět. Takže ne vše, co je ve filmu, je pravda ve skutečnosti.
1: Já jsem viděl video z vaší přehlídky a musím říct, že jsem trochu obdivoval ty diváky, kteří vás sledovali, protože ten bič jim byl opravdu hodně blízko. Býváte hodně nervózní při těch vystoupeních?
2: Já trochu ano, spíš jsem nervózní v rámci těch kolegů, který se mnou spolupracují a který používám při tom vystoupení, pokud samozřejmě se nějakým způsobem sejdeme, pe většinou jezdíme z celé republiky na různé setkání a ukázky a každý bičář zná ten svůj bič. Takže vím, že mám ho určitým způsobem dlouhej a vím, jak můžu jít těm lidem blízko. Samozřejmě tím, že sami o sobě říkáme, že to vystoupení má být adrenalinové, tak nemůžu o nich být 2 metry daleko. To zase by z toho nic neměli.
0: Celý rozhovor s bičařem Martinem Štulou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dnes bude ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice řeč o otužování. Matěj Vodička ve studiu Po zprávách v 11 přivítá Petra Málka, bývalého armádního záchranáře, který se koupání v chladné vodě věnuje a o tématu přednáší po celém Česku. Nedávno také vydal knihu. Tak si počkejte na dnešní dopolední vysílání. A mezitím pokračuje dnešní Jihočeské ráno. Aktuální čas 5.23. Probouzíte se do úterního dne, nese datum 22. září. Díky, že posloucháte.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Vyprávě.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme na zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí, varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Dětské dopravní hřiště v Písku je od pondělí zavřené. Důvodem je rekonstrukce přilehlé budovy, ve které je učebna se zázemím, místnost pro osadní výbor a půjčovna motokár. Částečně už je hotová, zbývá opravit fasádu a objekt zateplit. Práce vyjdou podle mluvčí radnice Petry Měšťanové na 2 miliony korun bez daně a potrvají zhruba do konce listopadu. V Blatenské knihovně se dnes můžete setkat s rodačkou, spisovatelkou Emou Šindelářovou. Autorka žijící v Nizozemí a ve Španělsku přijde představit své knihy plné autentických životních příběhů. Setkání nad knihou začíná podle informací na webu města Blatná ve 14 hodin. Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Eliška Kvasničková uzavřela první dvacítku. Novou šampionkou je Australanka Felicity Wilsonová Hufendenová. Ve stejné kategorii mužů dojel český reprezentant Alberto Carlo Monti na 33. místě, vyhrál Nizozemec Ryan Gall. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte proměnlivou oblačnost s teplotami do 16, na horách do 13 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích pozor na křížení Rudolfovské a Vodní, srazila se tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Z původního vybavení zůstal skoro jen stolní fotbálek. Velkou proměnu nízkoprahového klubu Kompas v Jindřichově Hradci představila místní charita při příležitosti týdne nízkoprahových klubů. Vydáme se tam v reportáži už za pár chvil. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tady je Jan Kalousek a Řeka v plamenech.

0: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci má nově vybavené prostory. Jeho pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem od 7 do 22 let se školou, vztahy i náročnými životními situacemi. V posledních letech se stále častěji setkávají také s psychickými problémy klientů. Nové zázemí představila místní charita právě včera, na začátku týdne nízkoprahových klubů.
1: My jsme neměli moc finančních prostředků, takže se sem převážely věci ze Starého Města pod Landštejnem a také z končícího Nízkoprahu v Českých Budějovicích, ale nebylo to ideální.
2: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas funguje v Jindřichově Hradci od roku 2019, vzpomíná ředitelka Jindřichohradecké charity Karolína Chloubová.
1: Dotační tituly nám neumožňují získat tolik finančních prostředků, aby jsme to všechno najednou vybavili.
2: Tak se to podařilo. Děti tady mají vlídné prostředí, útulné gauč, fotbálek.
1: Díky sponzorům jsme mohli vlastně vybavit jak tu klubovou místnost, která je rozdělena do několika částí, řekněme chill zóna, potom sportovní koutek, vzdělávací koutek s počítači, něco pro skupinové činnosti. Podařilo se nám také zajistit novou kuchyňku.
2: A co z toho tady vlastně bylo a co je novinka?
1: Vlastně většina těch věcí, které tam jsou nové. Co zůstalo starší, tak je fotbálek, ten je historický, ten je z toho Starého Města pod Landštejnem, s tím nás spojí vzpomínky. A jinak většina těch věcí tam je nových.
2: Zahledla jsem tam knihovnu, deskové hry, nový gauč.
1: Můžou tam hrát společně hry, něco tvořit. Zde probíhají i psychoterapie, protože děti se občas potýkají s nějakými duševními problémy. Psychoterapeutické služby poskytujeme třetím rokem. Vzniklo to na základě potřeby, kterou jsme vnímali. Ono se to jako dost vyvíjelo covidem, válečnou dobou. Se to trošku proměnilo a ty děti potřebují trochu jinou péči, než kterou jsme jim poskytovali na začátku.
2: Dřív to bylo nějaké trávení volné. Času smysluplné.
1: Přesně tak. V minulosti to bylo spíš o prevenci nějakých patologických jevů skrz to, že se tady učí smysluplně trávit ten volný čas.
2: Do nízkoprahového centra v Jindřichově Hradci můžou chodit děti a mladí lidé od 7 do 22 let. Program pro ně připravuje vedoucí nízkoprahového centra Františka Doležalová.
3: Ta škála té pomoci i těch dětí je opravdu různorodá. Třeba s těma menšíma pomáháme se školní přípravou, ty starší semka se schází jako s kamarádama, takže socializace, je i větší výskyt třeba dětí jako s psychickými problémy, takže i s těma jim tady pomáháme, aby věděli, že na to nejsou sami.
2: Děti se můžou přijít anonymně.
3: Je na nich, co nám řeknou. Nepotřebujeme vlastně vědět jméno, příjmení, adresu, co nám řeknou, tak nám řeknou. Můžou používat přezdívku, respektujeme to.
2: Čemu to slouží?
3: Aby jako věděli, že opravdu je tady do ničeho netlačíme, že je nějak nesoudíme a aby prostě ty kroky dělali postupně, pomalu jejich vlastním tempem.
2: Otevření nových prostor není jediná věc, kterou si na týden nízkoprahových klubů Jindřichohradecká charita nachystala. Na další akce zve mluvčí charity Barbora Machová.
4: Celý týden budou probíhat různé debaty a workshopy na téma stres a zvládání těžkých životních situací nebo manipulace, fake news.
2: A speciální program k týdnu nízkoprahových klubů připravila i další zařízení v jižních Čechách. Například v Českých Budějovicích, Prachaticích, Strakonicích a nebo Vodňanech. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zpěvačka, která letos v létě vystoupila i v České republice, Diana Ross, ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme krátce po 6:15. Dobré jitro.
1: Počasí.
0: Kamenici nad Lipou zataženo, mrholí 9 stupňů, pohodové úterý přeje Věra. Díky za tuhle SMSku. Převládá aktuálně proměnlivá oblačnost, téměř za sebou máme relativně větrnou noc a nejnižší teploty se aktuálně pohybují v rozmezí 10 až 7 stupňů Celsia. I nadále očekáváme proměnlivou oblačnost ráno a dopoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne ustanou srážky a večer se bude vyjasňovat. 13 až 16 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 10 až 13 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, bude mít rychlost 3 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Srážkové úhrny dnes do 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a bio na jedničce.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
0: Pokud máte rádi patchwork, uděláme vám už za chvíli radost, a to v tipech pro volný čas. A také prozradíme, kde vás potěší tradiční romský tanec. Tak si to nenechte ujít. Do té doby mňága až djorb.

0: Tipy pro volný čas.
1: V táboře začíná už ve 3 odpoledne v knihovně Dílna Patchworku a ve stejný čas také setkání pro všechny, kdo mají rádi japonskou mangu. Manga Meetup v Teen Clubu bude neformálním povídáním o komiksech, jejich sbírání i o tom, jestli z něj vznikne pravidelný klub. V Písku pak můžete v 17:30 večer zamířit do augustiniánského kláštera. Dozvíte se tam víc o životě obyvatel Písku v raném novověku. V Prachaticích čeká od 3 odpoledne na děti smyslohraní a výroba vlastní placky v Prachatickém muzeu. A večer od 19:30 můžete do kina Národka na film Resident Evil. A pokud máte raději výtvarné umění, zastavte se na zámku Kratochvíle. Výstava Strata v zámecké zahradě propojuje sochy, architekturu a samotný prostor renesanční zahrady. Otevřeno je od 9:00 ráno do 15:30 odpoledne. V Jindřichově Hradci můžete na tamním hradu a zámku mezi 10:00 a 12:00 dopoledne nebo od 1:00 do 4:00 odpoledne navštívit výstavu Veličenstvo před branami. A v zámecké lékárně v Třeboni máte dnes poslední možnost zajít na výstavu Zlatem protkáno, láskou tvořeno, která představuje brokát, šperky a látkové květiny. Večer pak můžete v Českých Budějovicích zajít na koncert Radůzy. Začátek je v 7 hodin v Domě kultury Metropol. A pokud budete chtít vyrazit do Týna nad Vltavou, v 5 odpoledne tam v Sokolovně začne představení Paramisa Chytrý hloupý Rom. Tradiční romský tanec a lidové melodie se v něm potkávají s Českým lidovým divadlem.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Autoři prověřovací studie Husova náměstí a okolí nádraží v Táboře s ní dnes seznámí veřejnost. České tenistky se utkají v Číně s Britkami o postup do semifinále Billie Jean King Cupu. Na jihu Čech bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daň na naftu.
4: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje také marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
4: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
6: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
4: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
7: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
4: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Husův park v Táboře a jeho okolí se promění. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy Správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
8: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
2: Autoři studie s ní dnes seznámí veřejnost. Prezentace s následnou diskuzí začne v 18.30 v městské knihovně v Táboře, informuje město na svém webu. Šest finalistů Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga včera v Třeboni na Jindřichohradecku zahájilo své turné. Mladí talenti v týdnu zahrají ještě v dalších třech jeho českých městech, doplnila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
9: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci. Sport.
2: V roli favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin našeho času. Nominaci do jednotlivých duelů Strýcová předem nezveřejnila.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se srazila dvě osobní auta na křížení Rudolfovské a Vodní, tedy silnice 157. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno vám všem, milí posluchači. Máme 6 hodin, k tomu 4,5 minuty a svou druhou hodinou pokračuje dnešní Jihočeské ráno. Dnes je datum 22. září, svátek právě dnes slaví Darina, tak Darčám, Darinám, Darinkám přejeme jen to nejlepší. A Karel Zich s parádou už za pár okamžiků pro vás, pro všechny. A výstavě, kterou momentálně můžete vidět v Českých Budějovicích, se budeme věnovat už za chvíli, tak si to nenechte ujít. A dobré jitro.

0: kavárně Českobudějovického rozhlasového studia vystavuje malířka Tamara Wortnerová. Její obrazy jsou neobvyklé, stejně jako název výstavy Doteky řeky. O jaké doteky a o jakou řeku tedy jde? Tamara Wortnerová to vysvětlila Zdeňku Zajíčkovi.
1: Doteky řeky je nová moje výstava tady v rozhlase, kde je asi 20 děl. Je to zatím moje největší výstava akvarelů, kreseb s přesahem.
2: Když se řekne Doteky řeky a k tomu ještě výstava v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tak na první dojem by to možná lákalo na nějakou krajinářskou fotografickou výstavu, ale já tady vidím úplně něco jiného.
1: Jsou to vlastně záznamy z mé práce, praxe fyzioterapeuta, kde dotek uvolní nějakou emoci v člověku, něco se rozpustí, rozteče se v tom těle a když je to třeba silnější zážitek, tak ho otisknu vlastně do té tvorby.
2: Takže je to řeka života nebo životní energie?
1: Tak bych to řekla.
2: A jak vás to napadlo, to stvárnit zhruba tímto způsobem? To znamená, že jste si zvolila tuto techniku, nebo že vůbec malujete?
1: Tak malování je moje láska a tahle technika akvarelu a takového rozpívání a intuitivní kresby, myslím si, že se k tomu naprosto dokonale hodí.
2: Počkejte, a teď mi došlo, vy jste říkala, že jste fyzioterapeutka. Vy tady máte vyloženě z toho těla maximálně tak ty ruce. To s tím souvisí?
1: Tady to je opravdu záznam emoce a myslím si, že tohle z toho mnohem víc jako ladí na nějaký pocit, než kdybych tam dala figurální kresbu nebo malbu. Taky se zabývám figurální malbou, olejomalbou. Tam jsou jakoby jiný příběhy, které zachycuju, a tady je to fakt jakoby od srdce, ty impulzy jsou tam hrozně jako rychle předatelný a je to hodně autentický potom.
2: Takže co by měla budoucí návštěvnice nebo návštěvník, než sem půjdou, čekat? Mají něco čekat nebo se mají nechat překvapit?
1: No, mají to na sebe nechat určitě působit a já jsem tu výstavu udělala taky proto, abych se já sama dozvěděla, jak ty práce takhle spolu komunikujou, jak to působí a jak to mluví. Takže nechat to působit, dát tomu nějaký čas.
2: A pak to zapsat do knihy návštěv.
1: Ano, to budu ráda.
2: Výstavu obrazů Tamary Wortnerové s názvem Doteky řeky si můžete v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích na adrese u Třílvu 1 prohlédnout do konce října letošního roku. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
3: Český rozhlas, České Budějovice.

0: Pár vteřin, je tady 6:45, probouzíte se do 22. zářijového rána a posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno 8 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Doznívá relativně větrná noc, dnes bude proměnlivá oblačnost, aktuálně nejnižší teploty mezi 10 až 7 stupni Celsia. Dopoledne na horách s ojedinělými přehánkami, odpoledne srážky ustanou, večer se bude vyjasňovat. 13 až 16 stupňů Celsia jsou dnešní nejvyšší maxima, na horách naměříte 10 až 13, vítr mírný severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu bude mít rychlost a večer má slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes 0 až 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a večer dobré a bio na stupni zátěže číslo 1, který značí mírnou zátěž.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Zpěvačka, která se narodila jako Heidi Stern v New Yorku a od roku 1983 ji celý svět zná jako Jennifer Rush. Dozněla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6 hodin 19 minut, pokračuje jeho české ráno. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byla malá ochutnávka z let 90. ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Natalie Imbruglia. Za chvíli rok 1970 a kapela Činasky. Dobré ráno.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny je mohou podstupovat mnohem starší pacienti než dříve. Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku při příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně rozsvítí červeně. Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec dnes ve 14 hodin slavnostně otevře modernizovanou turistickou základnu Tokálniště v Rabšachu. Cílem úprav bylo především snížení energetické náročnosti objektu, zkvalitnění zázemí a vytvoření úspornějšího a ekologičtějšího provozu areálu, který slouží zejména dětem, mládeži, účastníkům táborů a dalších volnočasových aktivit. V rámci modernizace Tokálniště Jindřichohradecký dům dětí a mládeže také pořídil dva elektromobily, informovala ředitelka Ludmila Štufková. Čížová na Písecku odkoupí od římskokatolické církve pozemky pod novým vodojemem, schválili to zastupitelé. Zjednoduší to přístup k vodojemu i jeho opravy. Obec za pozemky zaplatí přes 90 tisíc korun. Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Poté, co loni na světovém šampionátu skončili čtvrtí, vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty do 15, na horách do 12 stupňů, slabý ve východní polovině území až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na silnici 148 mezi Lišovem na Českobudějovicku a Lomnicí nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Pozor, dávejte u Slověnic.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nejjižnější hradní rozhlednu v Česku najdete v Tiché u Dolního dvořiště. Dnešní vyhlídková věž je posledním výrazným pozůstatkem tvrze ze 13. století, která bývala součástí zemské cesty z Horního Rakouska do Čech. Jak se z tvrze stal pivovar? Proč měla věž zmizet v době železné opony? A kdo ji nakonec zachránil? To uslyšíte už za chvíli v jeho české vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Tiché u Dolního dvořiště stojí středověká věž, která přežila požáry, chátrání i pokus armády o odstřel. A její příběh si připomeneme v Jihočeské vlastivědě. V obci Tichá u Dolního dvořiště se zachovala pozoruhodná obranná věž ze 13. století, která je dnes nejjižnější hradní rozhlednou v České republice. Původní tvrz vznikla kolem roku 1275, kdy ji na staré zemské cestě z Horního Rakouska do Českého království založili páni z Velešína a Michalovic. Později se dostala do rukou Ružomberků. Ani Tichá se však nevyhnula neklidným časům. V 15. století se na ní střídali hejtmané, správa tvrze nebyla vždy příkladná a během poděbradských válek ji napadli Rakušané. Přesto zůstala stát a stala se součástí novohradského panství, které ji udržovalo a věž dál sloužila svému účelu. Po Bílé hoře připadla Bukvojům, kteří si ji i přes dva ničivé požáry udrželi po staletí. Koncem 18. století ji hrabě Bukvoj přestavil na pivovar, čímž se původní podoba začala postupně vytrácet. Ve 20. století přišel další zásadní zlom. Po válce byl bukvojský majetek zkonfiskován a s budováním hraničního pásma začala likvidace osídlení. Mnohé objekty byly zbourány a armáda se dokonce pokusila odstřelit i samotnou věž. Naštěstí neúspěšně. Po roce 1989 přešla tvrz do majetku obce, později do soukromých rukou a dále chátrala. Teprve v roce 2010 se jí ujalo nejprve sdružení Hrady na Malši spolu s obcí Dolní dvořiště, poté ji převzalo samozdružení a věž prošla zásadní obnovou. Vzniklo unikátní hrázděné patro, opravila se sklepení i hradby. Součástí areálu je dnes také krčma u Čápa, pojmenovaná po významném ružomberském průkrabím Čápu z Radonic.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, a to v úterý po ránu ve 6:45. Jsme zvědaví, jaké dnes bude počasí.
1: Počasí.
0: A s předpovědí počasí nám pomůže meteorolog Petr Friebauer. Vítám vás ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Máme oblačno až zataženo a ojediněle se slabými přehaňkami, a to zejména v Pošumaví. Kolem tlakové níže nad východní Evropou k nám proudí chladný vzduch od severu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia, na horách místy kolem 5 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila stanice Plechy, a to 3,2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženo, teplotu 11,6 stupně Celsia, vítr slabý, severozápadní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo, teplotu 5,2 stupně Celsia a vítr slabý, severozápadní 3 metry za sekundu.
0: Já se dívám do kalendáře, tam je dnes datum 22. Je to poslední oficiálně letní den, tak jaký bude?
2: Dneska očekáváme převážně oblačno a k večeru se potom oblačnosti začne ubývat. Maximální denní teploty budou poměrně nízké, mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 11 stupňů Celsia, takže bude poměrně chladný den. A vítr bude slabý, ve východní polovině území až mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce teprve vyjde za 3 minuty, takže v 6 hodin a 49 minut a zapadat bude v 7 hodin večer.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1935, a to 30,7 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1915, a to minus 0,5 stupně Celsia.
0: A po dnešku rovnýma nohama skočíme tedy do podzimu, zítra 23. září. Jaký bude zítřek?
2: V noci a zítra bude převážně polojasno a ráno se ojediněle můžou vyskytnout mlhy. Ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude i nadále proudit chladný vzduch od severu. Při zemi pak počasí u nás ovlivní tlaková výše. Minimální teploty budou nízké mezi 6 až 3 stupni Celsia a ojediněle se může vyskytnout i přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou o trošku vyšší než dnes, mezi 14 až 17, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr už bude pouze slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Podzimní předpověď počasí měl pro nás meteorolog Petr Friebauer. Petře, prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Cimrmaniaci, tak jsme nazvali týdenní seriál, který předznamenává, že už v neděli s námi budete moci oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana. Celodenní program jsme připravili v Příchovicích u Tanvaldu a za chvíli se vypravíme na protější kopec do Velkých Hamrů. Manželé Pohlovy, místní cimrmaniaci, nás provedou jejich muzeem.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Ať už posloucháte v Libniči, v Lišově, v Nové Vsi, či v Temelíně, anebo někde jinde, věřím, že se mezi vámi, milí posluchači, najde celá řada milovníků Járy Cimrmana. A my si teď z jižních Čech uděláme výlet do Jizerských hor. Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí ve svém minimuzeu na Mlatě expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat kdykoliv. Jako třeba manželé Kristíkovi z Břeclavy, které v muzeu zastihl náš reportér.
2: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
3: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
4: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
2: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgom.

0: a jsem původních majitelů. Vykřičník.
1: Ano. Jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
0: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
1: Jo, jistě to doporučujeme.
0: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
1: Je to vlastně princip ten, že se tam naleje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
0: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
1: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvíře, to je asi srnky, nebo něco takového. No.
0: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
2: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
0: Je to zdraví prospěšné?
2: No tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
0: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
1: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně na začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
2: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle to je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
0: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z Minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodů pro starší seniory. Táborští zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku pro stavbu domova se zvláštním režimem. Hokejisté pražské Sparty nastoupí v dohrávce třetího kola extraligy proti Mladé Boleslavi. V předehrávce 11. kola se utkají Pardubice s Libercem. Na jihu Čech bude převážně oblačno s teplotami do 15 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
4: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
3: Opozice upozorňuje, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové nejstarší seniori potřebují také dostupné zdravotní a sociální služby. Pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více než 3000 metrů čtverečních radnici zaplatí 20,5 milionu korun. Město od začátku počítá s tím, že domov s kapacitou 90 až 140 lůžek za stovky milionů korun má vybudovat soukromý investor. O prodeji pozemku rozhodli včera zastupitelé. Nemocnice Strakonice dnes nabídne lidem bezplatná preventivní vyšetření. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat tepny, plíce, kosti nebo nitrožilní tlak a poradit se s odborníky. Program doplní běh a přednáška profesora Jana Pirka na Strakonickém hradě. O prevenci byl velký zájem i v Českých Budějovicích, kde se u některých stanovišť tvořily dlouhé fronty.
5: Pamatujete si poslední údaj o tom cholesterolu?
6: Já jsem Jarmila Hašková a přišla jsem sem, abych si zkontroloval svoje zdraví, protože to je vlastně to nejdražší, co máme.
7: Lenka Šulistová je lékařka Českokrumlovské nemocnice a na náměstí Přemysla Otakara 2. dneska ultrazvukem vyšetřuje tepny.
8: Díváme se hlavně v té cévní stěně, jestli není nějaká ateroskleróza, která je pak samozřejmě riziková, co se týče mozkové příhody.
9: Den s nemocnicí Strakonice se uskuteční od 12 do 17 hodin. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté pražské Sparty zabojují v Tipsport Extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10krát v řadě. O půl hodiny dříve, tedy už v 18 hodin, startuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem.
2: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině území až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ve Ve dvorci u Borovan na Českobudějovicku narazilo osobní auto do domu. Nehoda na silnici 157 se vyšetřuje. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Krátce po 7 hodině pokračuje Jihočeské ráno, a to na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi zůstává Adéla Jirkalová u mikrofonu. Úterý s datem 22. září a svátek dnes slaví Dariny, přejeme jen to nejlepší. A dnešní rozhlasový sloupek, který dorazí už za chvíli, si na paškál vezme světové strany a mezi tím nás náš rozhlasový kompas nasměruje k Michalu Tučnému. Ten mapu nepotřebuje, koukám, jak celá země vstává, to je další z písniček, které nestárnou. Příjemný poslech.

0: A jak už jsem před chvílí nastínila, o navigačním smyslu a kompasu v hlavě je rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Poslechnout si ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete právě teď. Dobré ráno.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Co byste si pomysleli, kdyby vám někdo řekl, udělal se mi puchýř na západní noze? Nebo utři si severní tvář, máš tam nějakou špínu. Pokud byste si zrovna neřekli, že se zbláznil, nastal by problém s určením, o kterou nohu nebo tvář jde. Kompas sebou asi nenosíte a tak byste možná museli vytáhnout mobil a spustit navigaci. Jak mě takový nesmysl vůbec napadl? Mohou za to domorodí Australané. Dozvěděl jsem se, že někteří vůbec nepoužívají slova pro vlevo a vpravo, a směry popisují tak, jako já před chvílí. Má to své výhody, pokud ovšem máte kompas v hlavě. Ti Australané ho tam zřejmě mají. Bez pomůcek kdykoliv určí nejen sever, ale i směr k nejbližší vodě nebo k cíli své cesty. Svými orientačními schopnostmi se podobají tažným ptákům, se kterými mají společného i to, že pořád nevíme, jak to dělají. Zkoumalo se to, samozřejmě, hlavně u holubů, kteří v téhle disciplíně excelují. Střídavě bylo v podezření slunce, hvězdy, zemský magnetismus, dokonce i vůně, ale nic nevysvětlilo přesnost, s jakou holub po tisícikilometrovém letu sedne zrovna na svůj holubník. Ani jak trefí rolísí mláďata na své africké zimoviště, kde ještě nikdy nebyla, když od nás odlétají až po rodičích a úplně sama. Nemusíte mi to věřit, ale pamatuju, že skromnou dávku navigačního smyslu jsem jeden čas užíval i já. Dokázal jsem projít neznámý les cestou necestou a vyjít na jeho opačné straně zrovna tam, kde jsem chtěl, a aniž bych věděl jak. Bohužel jsem si to moc neužil. Ztratilo se to asi tou dobou, když jsem začal žít ve městě. A když to dnes zkouším zopakovat, beznadějně se ztratím. Ještě, že máme ty mobily.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A já jsem otevřela naši SMS bránu, kde se navršily další SMSky, díky za ně. Ve Velešině zataženo 10 stupňů, dobré ráno vám všem, přeje Andulka. Pozdrav z Prachatic, 11+, zataženo, den ve zdraví, přeje Helča. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, prudký vítr, 9 stupňů, zdraví Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, mírný vítr a teplota je plus 9 stupňů, zdraví a hezký den, přeje Marie. Větrní 9 stupňů, mírně skoro polo pod mrakem, ve spolek a naši rozmilou Adélku zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Moc děkuji za vaše SMSky a co říká Český hydrometeorologický ústav k dnešku, což je úterý s datem 22. září. Očekáváme převážně oblačno, ráno a dopoledne s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. 12 až 15 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 9 až 12 stupňů. Vítr slabý ve východní polovině Jihočeského kraje až mírný, severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a bio na jedničce.
2: Posiluje imunitu, zlepšuje termoregulaci, ale umožňuje taky budovat odolnost vůči stresu, reagovat lépe v situacích, kdy jste pod tlakem a zvládat nepříjemné momenty s větším klidem. Otužování je fenomén, který nabral značnou popularitu, zejména v období koronavirové pandemie. Proč má tak blahodárné účinky? Zeptáme se bývalého armádního záchranáře a propagátora otužování Petra Málka. Nalaďte si nás v úterý 22. září po 11. hodině do poledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: A už za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat, respektive nechovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na to počkejte. Teď Otavan a Hands Up. Tak příjemné probouzení se, respektive šťastnou cestu například do škol nebo do práce. Společně s námi a s úsměvem.

0: 7 hodin k tomu 21 minut, je to doba, kdy je celá řada z vás na cestě do zaměstnání, je to doba, kdy ve městech bývá nejhustší provoz. Tak si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.

0: Česká písničková klasika. Český rozhlas České Budějovice.
1: A k mikrofonu už usedá Pavlína Fendeková, přináší nám čerstvé zprávy. Hezké úterní ráno.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. České Budějovice od příštího roku prodlouží trasu autobusové linky 12 městské hromadné dopravy. Bude jezdit také do Švábova Hrádku, rozhodla o tom včera rada města. Momentálně tam jezdí pouze autobusy pro děti do škol. Linka číslo 12 spojuje průmyslovou oblast v okolí Okružní ulice a nádraží. Od příštího roku by spoje dále jezdily na sídliště Máj a odtud přes Švábův Hrádek do centra města. Roční náklady na prodloužení trasy se pohybují kolem 8 milionů korun. Městská knihovna v Písku pořádá dnes přednášku s názvem Jaroslav Ježek známý i neznámý. Od narození hudebního skladatele a dirigenta si v září připomínáme 120 let. Hudební historik Zbyněk Samšuk připomene po 17. hodině známé i méně známé skutečnosti z Ježkova života a věnovat se bude i jeho pobytu ve městě nad Otavou, který podrobně zpracoval v knize Hudební mistři v Písku. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční v poledne v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Hrát se pak bude v Boloni od 24. do 29. listopadu. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty do 15, na horách do 12 stupňů. Slabý ve východní polovině území až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ve dvorci u Borovan na Českobudějovicku narazilo auto do domu. Nehoda na silnici 157 se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Prohlédnout si poklady jihočeských muzeí zblízka, na jednom místě a klidně i přímo z domova. Tak to lidem umožňuje nově spuštěný web jihočeskesbírky.cz, psáno bez diakritiky, který poprvé zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů jihočeských muzeí a galerií. Zájemci uvidí nejenom jejich fotografie, ale dozví se i informace o jejich původu a historii. Podrobně o tom už za pár chvil.

0: Archeologické nálezy, historické zbraně nebo umělecká díla. Na novém webu Jihočeského kraje si lidé můžou prohlédnout tisíce sbírkových předmětů zdarma a z pohodlí domova. Nově spuštěný web Jihočeské sbírky CZ poprvé zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů jihočeských muzeí a galerií. Více o projektu nám teď za Jihočeský kraj přiblíží Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám všem posluchačům.
0: Co všechno si lidé na webu můžou prohlédnout, prozraďte.
1: Tak lidé tam najdou doslova tisíce digitalizovaných předmětů. Jsou to opravdu úžasné věci od archeologických nálezů, historických zbraní přes lidové kroje, staré fotografie až po nádherná umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Ona kapacita muzeí bohužel není nebo nedovoluje nám ukázat v expozicích úplně všechno, a tak tento web tak poprvé otevírá pomyslné dveře jeho českých depozitářů. Každý exponát má navíc detailní fotografii s odborným popisem a informace o tom, odkud pochází a jaký je jeho příběh. Takže každý návštěvník webu jihočeskesbírky.cz si přijde na své.
0: Tento web propojuje digitální sbírky několika jihočeských muzeí a galerií. Jaké to jsou?
1: Tak bavíme se o sbírkotvorných organizacích, které jsou pod správou zřizované Jihočeským krajem. Konkrétně jde o Alšovu Jihočeskou galerii, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Prachaňské muzeum v Písku, Prachatické muzeum, Muzeum středního Poltaví Strakonice a Muzeum Jindřichohradecka. Věřím, že jsem nikoho neupomenul a na nikoho nezapomněl.
0: Mohl byste posluchačům prosím popsat, jak vlastně vyhledávání na webu Jihočeské sbírky CZ funguje?
1: Tak je to naprosto jednoduché, funguje to jednoduše a intuitivně tak, aby to bylo každému uživateli příjemné. To znamená, stačí prostě kliknout na jihočeskesbírky.cz a začít prohlížet. Můžete vyhledávat klasicky podle klíčových slov nebo využít chytré filtry. Sbírky si tak můžete filtrovat třeba podle historického období, konkrétního materiálu, typu předmětu, nebo si jednoduše otevří nabídku jednoho konkrétního muzea, které vás zajímá. Web navíc perfektně běží jak na počítači, tabletu nebo mobilu, takže si sbírkami můžete listovat v pohodlí svého domova. Stránky jsou samozřejmě zcela zdarma a bez jakékoliv registrace. To nesmí posluchačům opomenout zmínit.
0: Výborně. Nově spuštěný web Jihočeské sbírky CZ už teď určitě naši posluchači hledají a za Jihočeský kraj nám o něm poutavě povídal Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací. Děkuji vám a naslyšenou.
1: Děkuji za rozhovor a krásný den vám i všem posluchačům České rádia Český rozhlas České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je tady v podstatě úplně poslední oficiálně letní den, protože už zítra začíná podzim a my se na našich rozhlasových vlnách jdeme na zoubek podívat právě předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Já už na telefonu vítám meteorologa Petra Friebauera s první otázkou zásadní, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině kraje místy s přeháňkami. Kolem tlakové níže nad východní Evropou k nám proudí chladný vzduch od severu. Teploty se příliš nemění a stále se pohybují nejčastěji mezi 8 až 11 stupně Celsia, na horách místy kolem 5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích nám oblačnosti za poslední hodinu trošku ubylo. Máme oblačno, teplotu 11,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo, teplotu 5,2 stupně Celsia a vítr slabý, severozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jak to s těmi mraky bude vypadat v tento 22. zářijový den?
2: Odpoledne očekáváme převážně oblačno a k večeru potom oblačnosti bude ubývat. Maximální denní teploty budou poměrně nízké a budou se pohybovat mezi 12 až 15, na horách kolem 11 stupňů Celsia, takže nás čeká poměrně chladný den. Vítr bude slabý, ve východní polovině území až mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: Doufám, že pravou nohou vkročíme do podzimu, zítra tedy první podzimní den. Jaký bude?
2: V noci a zítra bude převážně polojasno a ráno se ojediněle mohou vyskytovat mlhy. Ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude i nadále proudit chladný vzduch od severu. Při zemi potom počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 6 až 3 stupni Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou zítra o trošku vyšší než dnes, mezi 14 až 17, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude již pouze slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: A ještě zvládneme, poprosím, předpověď pro čtvrteční den.
2: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na Šumavě během rána pouze přechodně se zmenšenou oblačností a na většině území kraje se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 16 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až jižní, který se odpoledne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Ryze, podzimní předpověď počasí měl pro nás meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za váš čas a uslyšíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, nám už za pár chvil prozradí Martin Písařík. Do té doby Cutting Crew. Hezké úterní ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě,

0: si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu,

0: Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Jdeme na zprávy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští vědci poprvé v historii dostanou prestižní evropskou cenu za fyziku. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Kompas v Jindřichově Hradci zahájil týden nízkoprahových klubů v novém zázemí. České tenistky se na úvod finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Britkami. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat.
4: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
5: Přibližuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd hlavní výhodu látek, které nejsou magnetické na povrchu, ale pouze uvnitř. Českým odborníkům se podle Libora Šmejkala podařilo najít mechanismus jejich fungování a to nabízí velké možnosti využití.
6: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
5: Tento zásadní objev, který přepisuje učebnice, jim jako prvním českým vědcům vynesl prestižní evropskou cenu za fyziku. Mnozí jejich držitelé pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci zahájil týden nízkoprahových klubů představením nového zázemí. Na jeho proměně pracovali v tamní charitě od května. Nové vybavení za zhruba 200 tisíc korun zaplatili sponzoři. Co teď děti a mladí lidé v klubu najdou, popisuje ředitelka charity Jindřichův Hradec Karolína Chloubová.
7: Díky sponzorům jsme mohli vlastně vybavit jak tu klubovou místnost, která je rozdělena do několika částí, řekněme chill zóna, potom sportovní koutek, vzdělávací koutek s počítači, něco pro skupinové činnosti. Podařilo se nám také zajistit novou kuchyňku. Většina těch věcí, které tam jsou nové.
2: Nemocnice Wimperk dnes od 14 hodin pořádá den otevřených dveří. Zájemci si budou moci prohlédnout nově rekonstruované oddělení následné péče a také domov seniorů a domov pro osoby se zdravotním postižením. Vyzkoušet si budou moci základy první pomoci nebo si nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Bude možné také zakoupit výrobky vytvořené pacienty v rámci aktivizačních činností, informuje město na svém webu.
3: Sport.
2: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zápasem s Velkou Británií. Body ve čtyřhře je připravená sbírat deblová světová jednička Kateřina Siňaková, která v dějišti turnaje v Shenzhenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
8: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků, tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
2: České tenistky se s Britkami utkají od 11 hodin našeho času.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině území už mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 157 se vyšetřuje nehoda ve Dvorci u Borovan na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Osm
9: 8 hodin k tomu 4 minuty. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jeho české ráno s Adélou Jirkalovou. Svátek dnes slaví dariny, protože je tady úterý 22. září. Tak milé dariny, přejeme vám krásný váš sváteční den, ať stojí za to. To přejeme samozřejmě i vám všem našim milým posluchačům. Odměnou vám budou písničky, které nestárnou. Připraveni jsou Daniel Landa, Blondie, Karel Gott a za chvíli také Vaby Daněk. Japonská houslistka, český trumpetista nebo hoboistka z Ukrajiny. Mladí hudebníci z různých koutů světa se večer setkali na jednom pódiu v Třeboňském zámku. Odstartovali tam jihočeský festival Concertino Praga. Atmosféru vám přiblížíme už za pár minut.

0: 4 jihočeská města a 4 mezinárodní večery, které ukazují, že hudba nezná hranice. Finalisté Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga večer v Třeboni na Jindřichohradecku odstartovali své 4denní hudební turné. Na jednom pódiu se tak střídali mladí umělci z Česka, Japonska nebo například z Ukrajiny. Festival společně pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Patnáctiletý Sebastian Krecan, který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
2: Hraju na trombón soutěžní skladbu Larsona koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu. Druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojité jazyk.
1: Mezi vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
3: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii, Dánsku a v Holandsku.
1: Stejně jako Sebastian byla ve finálovém kole soutěže oceněna čestným uznáním.
3: Ve finále jsem hrála Čajkovského bémol. Byl to skvělý zážitek, já vždycky radši hraju s orchestrem než sama.
1: Návštěvníkům jihočeského festivalu Concertino Praga na trumpetu zahraje taky další finalista Vojtěch Stejskal.
4: Já jsem moc neočekával, že bych tam dokázal, ale tak nakonec jsem dostal druhý místo. Docela se těším, já nemám moc trému na dnešek, ale na to finálový to jsem se docela bál, ale taky jsem se hrozně těšil.
1: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve dvou kategoriích, vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
5: Soutěž je určena pro mladé, talentované děti. Pro nás určitě jako velká zajímavost, protože tím, jak ta soutěž má 60 let, tak už málo co nás překvapí, tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
1: Na jihočeských koncertech se v tomto týdnu představí i houslistka a vítězka kategorie klávesových a strunných nástrojů Lin Tokura z Japonska. Společně s dalšími finalisty i ona získala studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
5: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům natáčí profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty, což je mnohdy cennější než vlastně samotný to stipendium.
1: Třeboňský zahajovací koncert je první ze 4 jihočeských zastávek.
5: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
1: Turné mladých talentů a celý ročník soutěže vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České.

0: počasí.
1: Nějaké ty SMSky od vás by tu ještě byly. Díky za všechny, které jste během dnešního jihočeského rána poslali. Písek 12,5 stupňů Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno, zataženo, fouká 12 stupňů. Posluchače i vás zdraví Věra Stýna. Děkuju za vaše zprávy. Máme chladno, pouze ojediněle s přeháňkami. Taková je stručná předpověď a trošičku si to rozvedeme. Očekáváme převážně oblačné úterý, ráno a dopoledne s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší dnešní maxima 12 až 15 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 9 až 12 stupňů. Vítr povane slabý, ve východní polovině území až mírný, severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a bio na jedničce.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Smyslohraní, romská kultura, japonská manga. To a mnohé další uslyšíte v typech pro volný čas už za pár chvil. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno.

0: Dívám se do kalendáře, kde dnes máme 22. září, stále roku 2026 a ta 26 znamená, že už 20 let se skupina Blondie, kterou jste právě slyšeli, na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice hřeje v rock'n'rollové síni slávy.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Táboře začíná už ve 3 odpoledne v knihovně dílna Patchworku a ve stejný čas také setkání pro všechny, kdo mají rádi japonskou mangu. Manga Meetup v Teen Clubu bude neformálním povídáním o komiksech, jejich sbírání i o tom, jestli z něj vznikne pravidelný klub. V Písku pak můžete v 17:30 večer zamířit do augustiniánského kláštera. Dozvíte se tam více o životě obyvatel Písku v raném novověku. V Prachaticích čeká od 3 odpoledne na děti smyslohraní a výroba vlastní placky v Prachatickém muzeu. A večer od 19:30 můžete do kina Národka na film Resident Evil. Pokud máte rádi výtvarné umění, zastavte se na zámku Kratochvíle. Výstava Strata v zámecké zahradě propojuje sochy, architekturu a samotný prostor renesanční zahrady. Otevřeno je od 9 ráno do 15:30 odpoledne. V Jindřichově Hradci můžete na tamním hradu a zámku mezi 10. a 12. dopoledne nebo od 1. do 4. odpoledne navštívit výstavu Veličenstvo před branami. A v zámecké lékárně v Třeboni máte dnes poslední možnost zajít na výstavu Zlatem protkáno, láskou tvořeno, která představuje brokát, šperky a látkové květiny. Večer pak můžete v Českých Budějovicích zajít na koncert zpěvačky jménem Raduza. Začátek je v 19 hodin v Domě kultury Metropol. A pokud budete chtít vyrazit do Týna nad Vltavou, v 5 odpoledne tam v Sokolovně začne představení Paramisa Chytrý hloupý Rom. Tradiční romský tanec a lidové melodie se v něm potkávají s Českým lidovým divadlem.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

písničku už

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: A na řadě jsou zprávy. Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korunů se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji mohou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů. K dispozici budou do vyčerpání zásob. Pozemek pro stavbu domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více než 3000 metrů čtverečních radnici zaplatí 20,5 milionu korun. Město od začátku počítá s tím, že domov s kapacitou 90 až 140 lůžek má vybudovat soukromý investor. O prodeji pozemku rozhodli včera zastupitelé. Čížová na Písecku odkoupí od římskokatolické církve pozemky pod novým vodojemem, schválili to zastupitelé. Zjednoduší to přístup k vodojemu i jeho opravy. Obec za pozemky zaplatí přes 90 000 korun. Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty do 15, na horách do 12 stupňů. Slabý ve východní polovině území až mírný, severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Je to blízko nájezdu na dálnici, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vyprávění o pokrývkách hlavy vyráběných ve strakonickém Fesku připravilo na dnešek Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích. Co jsou fezy nebo k čemu sloužily fezové nálepky, to se dozvíte už za chvilku. Na zajímavou přednášku vás pozve náš ranní host, tak si to nenechte ujít. Do té doby Bonnie Tyler, příjemný poslech.

0: Cestu barevných pokrývek hlavy, fezů, baretů a zmijovek ze Strakonic do celého světa představuje výstava Strakonického muzea středního Pootaví. Expozice přibližuje jejich vznik, způsoby nošení, společenský význam i cestu ze strakonických továren k zákazníkům v nejrůznějších koutech světa. Součástí výstavy je také dnešní přednáška sběratele a dlouholetého zaměstnance Feska Jana Malířského, kterého máme právě teď na telefonu. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vypadají barety a zmijovky, většina našich posluchačů ví. Co je fez, vědět každý ovšem nemusí. Můžete nám ho prosím popsat?
1: Já jenom krátce, jak to uvádí Masarykovo slovník z roku 1926. Zde se uvádí, že fez je těsně přilehající čepice zvlněné příze, bez stínitek ve tvaru komolího kužele, opatřená střapcem, pojmenovaná podle města Fezu v Maroku, a je to obvyklá pokrývka hlavy Turků, Řeků, Albánců a jiných těch albánských národů. A v roce 1932 prohlásil Muhammed II. Výnosem Fez jako národní pokrývku hlavy pro všechny, bez rozdílu jako náboženství. Tím jako si myslel, jako, že to bude rozumná věc, že bohužel potom v roce 1925 byla Kemalem Pašou prostě nošení fezu v Turecku zakázán. I on sám, ten Kemal, začal nosit klobouk. Takže to je asi k tomu fezu tak stručně. Ostatní se dovíme dneska odpoledne.
0: Mm-hmm. Vy jste zakladatel klubu sběratelů fezových nálepek. Proč a kdy jste ho založil?
1: To bylo na základě, když si v roce 1983 probíhala v československé televizi tehdy ještě soutěž, která se nazývala Ano, ne, a tam se scházeli sběratelé jednotlivých různých oborů. Dva proti sobě dávali si otázky a každý vložil jako do té soutěže nějaký exponát z té svý sbírky, jako byl tu nějakou lepší věc. A právě, že tenkrát to byl pan Turčín a pan Bolina a jako v komisi, jako předseda byl tehdejší ředitel fezáren pan Miroslav Žíha. Ten, když se vrátil, tak se mu to strašně líbilo a říkal si, že by bylo dobrý zachovat nějakým způsobem tu tradici, tý výrobu fezů, která už tenkrát pomalu ochabovala, že jo. A tak, jak už věděl, že já jsem sběratel a patronát nebo fezáren, tak mě zavolal tenkrát a domluvili jsme si, že prostě uděláme něco, co by tu tradici udržovalo. A tak já jsem se spojil s tím jedním soutěžícím a v tom roce jsme založili už jako klub sběratelů fezový nálepek a první setkání jsme udělali hned ve Strakonicích 7. května 1983 a od té doby až do posud se scházíme dvakrát ročně na různých místech republiky a zároveň i jako v tom pracujeme, vytvořili jsme teďka nový katalog, vydávali jsme dvakrát ročně i zpravodaj, kde jsou různé ty historické věci. Takže já jsem do loňského roku dělal od té doby předsedu toho spolku a letos jsem už jenom jako čestný předseda a tu činnost jsem předal tím mladším. To je všechno asi k tomu. Aha. Klubu sběratelů fezový nálepek.
0: Na dnešní přednášce, kterou jsme naznačili a ještě připomeneme, že se bude konat, bude řeč taky o finální úpravě fezů. V čem hlavně spočívala, pane Malířský?
1: Ale tak fez byla jako značně pracná výroba, že fez se musel udělat se příze, z přízí se upletla nějaká ta tkanina, sešívala se dohromady, se spojila, aby se vytvořil ten tvar toho fezu. Dva se spojovaly ještě k sobě, se sešívaly, protože ty kraje, když se potom provádí to valchování, ty kraje se kroutí, aby se vůbec ten fez od sebe dostal. Takže potom se to zboží v těch kladivových valchách, se to s alkalickým prostředí prostě se jako těma kladivama bouchá do nich, až se prostě zaprstí a přitom se teda během toho prstění se musí teda měřit, aby se zase nepřeprstil, aby z toho nebyla jenom nějaká nudlička. No a potom se ten fez barví, po barvení se natahuje na ty sušící jako formy, které mají tvar toho fezu, natáhnou se, suší se, no pak se počesají, postřihají, voskujou se a nakonec teda to jde do expedice už a balí se to v kusech, buď jednotlivý kusy, anebo se balí do krabiček, které mají 6 kusů a jsou polepeny různým barevným papírem, na to se lepily vzácné obrázky, které se sbírají dneska, a různé menší etikety, které vyrazňovaly kvalitu, barvu, druh, anebo pro koho ten fez šel. Takže to je taková ta krátkosti, ta ilustrace.
0: Ano, věřím, že vy byste o tom dokázal hovořit mnohem, mnohem déle. Nicméně na závěr ještě jedna důležitá informace. Kdy a kde vaše dnešní přednáška začne?
1: Takže dneska to začne v muzeu strakonickém dole vedle, jak je vchod do pokladny, tak vlevo je zasedací místnost, kde by to mělo 17 hodin začít. Doufejme, že se to povede. Minule jsem to dělal v archivu, bylo to velice pěkný, musel jsem to dělat na dvakrát, takže těším se na návštěvu.
0: Sběratel a dlouholetý zaměstnanec Feska Jan Malířský byl hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme, že jste si našel čas, ať se dnešní přednáška vydaří a naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naschledanou. Český rozhlas České Budějovice.

0: 9:15 posloucháte Český rozhlas České Budějovice, to byla Jitka Zelenková, za chvíli Patti Smith a také Don Henley a do té doby Petr Friebauer.
1: Počasí.
0: Ten nám ovšem spíše než noty nabídne předpověď počasí. Já vás ještě jednou zdravím, dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Od brzkého rána se příliš nezměnilo. Máme stále oblačno až zataženo, v jeho západní polovině kraje místy s přeháňkami. Kolem tlakové níže nad východní Evropou k nám proudí chladný vzduch od severu. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia, na horách místy kolem 5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně oblačno, teplota 11,7 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo, teplotu 5,5 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
0: Jak moc se nám dnes odpoledne bude ukazovat sluníčko a jak to bude s teplotami?
2: Během odpoledne se to sluníčko příliš ukazovat nebude. Očekáváme převážně oblačno a k večeru potom oblačnosti začne ubývat. Teploty příliš stoupat nebudou, budou se pohybovat mezi 12 až 15 stupně Celsia, na horách kolem 11 stupňů Celsia, takže nás čeká poměrně chladný den. A vítr bude slabý, ve východní polovině území až mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: A dnes je to také oficiálně poslední letní den, zítra začíná podzim. V jakém stylu?
2: V noci a zítra bude převážně polojasno a ráno se ojediněle mohou vyskytnout mlhy. Ve vyšších vrstvách atmosféry k nám i nadále bude proudit chladný vzduch od severu. Při zemi pak počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše. Minimální teploty budou mezi 6 až 3 stupni Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou zítra o trošku vyšší než dnes, mezi 14 až 17, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr už bude pouze slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je stejně jako dneska na jednice, mírná zátěž.
0: A v jakém rytmu se ponese čtvrteční den?
2: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na Šumavě během rána pouze přechodně se zmenšenou oblačností a na většině území kraje se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Minimální teploty budou kolem 7 a maxima kolem 16 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jeho západní až jižní, který se odpoledne bude měnit na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A co v pátek, oblékneme podzimní kabát?
2: Pátek bude stále zataženo až oblačno. Přeháňky očekáváme ale pouze ojediněle, a to během noci a k ránu a potom opět večer. A později večer oblačnosti začne od severozápadu ubývat. Teploty se oproti čtvrtku příliš nezmění. Minima kolem 7, maxima kolem 15 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu a již během noci bude slábnout.
0: No, řekla bych, nevím tedy, jestli úplně kabáty, ale nějaké lehké podzimní bundičky už bychom asi unesli. S námi byl Petr Friebauer, děkuji za váš čas, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Jeho české ráno, nechce se mi tomu ani věřit, dospělo do svého konce. Aktuální čas 8:53. Hanka Šoberová už u mikrofonu. Ahoj Hani, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Už jsem myslela, Adélko, že řekneš, že nechceš ani odcházet.
0: Nechci, ale musím.
1: Nedá se nic dělat. Prostě je to tak, ty si jdeš odpočinout, máš nárok. A já to s chutí tady převezmu, protože těch témat opět máme připravených mnoho. Jenom tak namátkou, v Českých Budějovicích využili stovky lidí možnost nechat si zdarma zkontrolovat znaménka, cholesterol anebo stav tepen. Možná naši posluchači byli právě mezi dotyčními. No a rozhlasové mikrofony u toho samozřejmě nemohly chybět. Řeč bude o kostní dřeni a dárcích, kteří můžou zachraňovat životy, protože dneska si svět připomíná jejich význam. Ve druhé hodině s regionálním stopařem podíváme se po šumavských stopách herce Zdeňka Štěpánka. Pozveme vás, přátelé, na festival Klasici v Táboře. No a třeba Babské rady, no tak ty věnujeme dneska batátům.
0: Výborně, batáty, to je taková oblíbená náhrada, bych řekla, brambor, že ve sladkém kabátě.
1: Já se přiznám, že když jsme byli malí nebo malé se sestrou, tak u nás sladké brambory znamenalo, že byly přemrzlé. A nikdo je moc neměl rád a dneska v podstatě batáty, to je sladká brambora, no? No, je to tak?
0: Těšíme se na to, navíc. Určitě dostaneme nějaké zajímavé tipy. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se báječně a hlavně s úsměvem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Autoři prověřovací studie Husova náměstí a okolí nádraží v Táboře s ní dnes seznámí veřejnost. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií a

0: A mistrovství Evropy pro ně skončilo v osmifinále. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Řekl to generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
1: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídily společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy Správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
0: Autoři studie s ní dnes seznámí veřejnost. Prezentace s následnou diskuzí začne v 18 hodin 30 minut v městské knihovně v Táboře, informuje město na svém webu. 6 finalistů Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga včera v Třeboni zahájilo své turné. Mladí talenti v týdnu zahrají ještě v dalších 3 jihočeských městech, doplnila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
3: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci. Sport.
0: Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokář Jakub Klajmon.
4: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přeháňky, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině kraje až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda u Veselí nad Lužnicí na Táborsku už byla odstraněná. V Táboře začala uzavírka horního úseku Bezručovy ulice směrem k ulici Kapitána Jaroše. Důvodem je umístění jeřábu u stavby rodinného domu. Uzavírka potrvá do pátečního odpoledne.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne, přátelé, tak dneska slaví svátek Darina. No a možná není náhoda, že právě na dnešek připadá taky Evropský den bez aut. Takže pokud jste dneska do práce vrazili pěšky anebo na kole, udali jste něco dobrého nejenom pro sebe, ale taky pro vzduch kolem nás. 22. září je navíc prvním dnem astronomického podzimu. Léto nám tedy definitivně předává vládu barevným stromům, ranním mlhám, no a pomalu i vůni jablečných závinů a svařák přijde brzy na řadu. A máme i jedno pěkné herecké výročí. Před 130 lety se narodil Zdeněk Štěpánek, legenda českého filmu a divadla, na kterou dneska zavzpomínáme i v našem vysílání prostřednictvím regionálního stopaře. Ať už vás dnešní úterý zavede kamkoliv, jsme rádi, že jeho část trávíte právě s námi. Příjemné ráno, no respektive už dopoledne vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Tak nechci tomu do toho Jiřímu Kornovi příliš mluvit, to se nedělá, ale jenom v krátkosti k tématu, které nás za chviličku čeká. Preventivní vyšetření zdarma přilákalo na Českobudějovické náměstí stovky lidí, největší zájem byl o kontrolu znamének cholesterolu a tepen. U některých stanovišť se proto vytvořily dlouhé fronty, na místě byla i naše reportérka a její reportáž uslyšíte právě po písničce. Počkejte si.

0: kontrola znamének, cholesterol a nebo ultrazvuk tepen. O preventivní vyšetření byl v Českých Budějovicích velký zájem. Na náměstí Přemysla Otakara II. Se kvůli některým z nich tvořily dokonce dlouhé fronty. Den jeho českého zdraví a prevence nabídl lidem zdarma taky měření cukru a krevního tlaku a nebo ukázky první pomoci. Podobné to dnes bude ve Strakonicích.
1: Pamatujete si poslední údaj o tom cholesterolu?
2: Paní Stachové na takové preventivní akci před rokem lékaři objevili dva melanomy.
1: Přišla jsem hlavně kvůli znamínkům, protože mi našli minule při vyšetření dva melanomy a mám je vyříznutý. Objevily se mi další znamínka, tak jsem přišla preventivně na kontrolu.
3: Já jsem Jarmila Hašková a přišla jsem sem, abych si zkontroloval svoje zdraví, protože to je vlastně to nejdražší, co máme.
2: Zrovna vám tady zdravotnice měří cukr v krvi.
3: Porozhlédnu se ještě, jestli by mě něco zajímalo.
4: Dobrý den, posaďte se tady u nás. Tak jenom vás poprosím možná trošku rozepnout ještě tu košili.
2: Lenka Šulistová je lékařka Českokrumlovské nemocnice a na náměstí Přemysla Otakara II. Dneska ultrazvukem vyšetřuje tepny. Ta fronta na vás je skoro nejdelší, sahá až ke kašně.
5: Tady vyšetřuju ultrazvukem tepny, karotidy, které zásobují mozek. Díváme se hlavně v té cévní stěně, jestli není nějaká ateroskleróza, která je pak samozřejmě riziková, co se týče mozkové příhody.
2: Jana Vonešová je fyzioterapeutka z Latinných lázní Třeboň. Dneska tady lidem pomáhá se správným držením těla.
6: Nejčastěji chodí s krční páteří, hodně takové ty přetížené trapézy horní nebo i bederní páteř, několikrát zazněla koleno, často jsou to dlouhodobější obtíže.
2: Máte po ruce i tejpy?
6: Přesně tak, mám tady jak klasické takové ty pružné tejpy, jak je známe, barevné pásky, já tomu říkám, a nebo i ty křížové takové ty cross tejpy, tak ty máme tady taky.
2: Vedoucí odboru zdravotnictví Jihočeského kraje Ivana Turková mi popisuje, proč se tahle akce vůbec koná.
7: Na prevenci se má cílit, protože nám populace začíná vlastně jako stárnout, budou vysoké náklady na zdravotní péči, na zdravotní služby a prevence je to, co to může vlastně zmírnit.
2: Na preventivní prohlídky si dnes můžou zajít i obyvatelé Strakonic. Tamní nemocnice tam pro ně připravila den s nemocnicí Strakonice, kde zájemcům od 12 do 17 hodin nabídne třeba vyšetření očí, plic nebo měření hustoty kostí. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Posiluje imunitu, zlepšuje termoregulaci, ale umožňuje taky budovat odolnost vůči stresu, reagovat lépe v situacích, kdy jste pod tlakem a zvládat nepříjemné momenty s větším klidem. Otužování je fenomén, který nabral značnou popularitu, zejména v období koronavirové pandemie. Proč má tak blahodárné účinky? Zeptáme se bývalého armádního záchranáře a propagátora otužování Petra Málka. Nalaďte si nás v úterý 22. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, je tu knižní hlídka, která si dneska posvítí hned z kraje na Závišův kříž. Závišův kříž, to je ojedinělé zlatnické dílo s drahokamy, které už 8 století opatrují cisterciáci v klášteře ve Vyšším Brodě. Občas se říká, že hodnota kříže je srovnatelná s českými korunovačními klenoty. Ať je tomu ale jakkoliv, tak kříž byl v poslední době dopodrobna prozkoumán a zjistilo se mimo jiné, že uvnitř obsahuje dva menší dřevěné křížky. Konec konců ve vysílání jsme o tomhle objevu mluvili až. Ale pozor, vychází úchvatná monografie o Závišově kříži, podílel se na ní i technik a archeolog Jiří Šindelář, který kříž podrobně prozkoumal.
2: Protože těch informací máme hodně o novém určení některých drahokamů, o výjimečnosti perel ze Závišova kříže. Dokonce se nám podařilo určit i provenienci těch kamenů, odkud ty kameny pochází, s tím, že je tam jedna veliká zajímavost a jeden drahokam by mohl být dokonce i český, což by byla veliká výjimečnost. Tak vedle toho máme teda i informace o těch relikvích, o tom vnitřku a o historii, tak jsme to vše zhrnuli do nové monografie, která je stejně výpravná po 100 letech jako ta původní. No a vyšla, nebo bude vydaná nová knížka, která se jmenuje Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu, kde jsou všechny tyhle informace zhrnuté, jsou tam výsledky celého toho moderního výzkumu. No a protože navazujeme na tu řadu o relikviáři svatého Maura a o Rožmberské hrobce, tak jsme šli stejnou cestou, je to tedy luxusní publikace s velkoformátovými fotografiemi od Martina Frouze, kde ukazujeme Závišův kříž v detailech, které návštěvník nikdy před tou vitrínou nemůže vidět a zhlédnout. Malinko odstraňujeme tu mystickou záři drahokamů a zlata proto, aby jsme se podívali na to, jak je kříž sestaven a jak přesně vypadají třeba ty filigránové stonky a jak je to vynutí nádherné a bohaté. No a tak, jak už jsou naši čtenáři zvyklí, tak to bohatě doplňujeme o QR kódy a přesah do virtuální reality. No a těma QR kódama ze stránek knihy se lidé dostanou do toho digitálního světa, kde můžou navštívit, prohlédnout si digitální kopii Závišova kříže, ale i digitální kopii jednotlivých částí ze samotného nitra.
1: Takže nezapomeňte, je tu nová monografie Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu. Ale teď ještě další knižní novinky. A hned by měli zpozornět milovnice a milovníci psů a beletrie. Pes, který následoval hvězdy, to je titul od autorky Anny Solium. Ta se narodila v Maďarsku, žije ve Španělsku a děj psa, který následoval hvězdy, zasadila do USA. V příběhu jde o putování psa napříč státy, který hledá svou paničku a cestou změní leckomu život. Nakladatelství Kontrast loni vydalo Kočičí kavárnu od stejné autorky, teď tedy přichází s psovitým románem. Moje pražské křižovatky. Vzpomínky poválečné, posrpnové, polistopadové. To je kniha pamětí publicisty Petra Feldsteina. Petr Feldstein se narodil roku 1943 v Praze. Jeho otec byl tajemníkem svazu zaměstnanců v kultuře a už odmala bral svého synka také na cesty mimo Prahu. Takhle před časem pro paměť národa Petr Feldstein vzpomínal na návštěvu jižních Čech v 50. letech.
3: Byli jsme tehdy v Miroticích, v jeho českých Miroticích, a tam si vzpomínám, tam byl takový obrovský dlouhý stůl, kde seděli všichni ty tehdejší, jak ty z těch Mirotic, tak ty zaměstnanci ministerstva, další kulturní pracovníci. Mně to připadalo, že to bylo nekonečně dlouhý. Ta tabule, na jednom konci tabule seděl nejstarší účastník toho sezení, to byl Zdeněk Nejedlý, a na druhém konci proti němu v čele taky jsem seděl já. A Nejedlý takhle furt říkal, tak co Petře, jak ti to chutná, tak se mě ptal. Já si na Nejedlýho vzpomínám jako na docela hodnýho dědečka takovýho.
1: To byly Mirotice a Zdeněk Nejedlý, nicméně kniha pamětí Petra Feldsteina se jmenuje Moje pražské křižovatky a je tedy především z Prahy. No a když jsme u těch memoárů, tak nakladatelství Radioservis právě vydává jedny jako audioknihu. Autorkou je dcera herce Pavla Landovského, Beatrice Landovská, a memoáry se jmenují Když máma spala.
4: Někteří dospělí mě nabádali, ať jdu ke zkouškám na gymnázium už z 8. třídy, protože bylo jasné, že politicky přitohuje, takže bych měla své jisté, kdyby mě náhodou na gympl vzali. Ale o tom jsem já nechtěla ani slyšet. Opustit dobrovolně možnost každodenně vídat kudrnatého Karla, ležérního frajera a nejlepšího atleta ze třídy, bylo pro mne nemyslitelné.
1: Takové byly starosti Beatrice Landovské v roce 1976. Audioknihu, Když máma spala, načetla Anita Krauzová. A tím i pro dnešek knižní hlídka končí, ale nebojte se, párkrát se vyspíte a další díl povídání o skvělých knihách tu bude zas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Nejen knižní hlídka, ale taky jihočeská vlastivěda nechybí v jihočeském dopoledni. Do 8 dnů odstranit a beze stopy zahladit, tak takový příkaz dostal v roce 1923 Tábor. Kvůli dvěma nápisům v děkanském kostele připomínali totiž 50. výročí vlády Františka Josefa I. Co přesně na nich vadilo Nové republice a jak byly upraveny, to uslyšíte už za chvilku od Lenky Vandrovcové a Zdeňka Zajíčka.

50 let vlády císaře Františka Josefa I. připomínali v táborském děkanském kostele oltář i křtitelnice. O čtvrt století později se ale jejich nápisy staly nežádoucími. Proč? To si řekneme v Jihočeské vlastivědě. Koncem 19. století proběhla velká rekonstrukce táborského děkanského kostela Proměnění Páně nahoře Tábor. V duchu gotického umění ji vedl známý architekt Josef Mokr. V uvozovkách bezcenný a sešlý barokní oltář z konce 18. století nahradil v presbytáři nový v gotickém stylu. Víc jak 13 metrů vysoký oltář zhotovila pražská firma Josefa Krejčíka za téměř 6 tisíc zlatých. Původní značně sešlou cínovou křtitelnici zhotovenou mistrem Šimonem v roce 1482 nahradila skvostná mramorová křtitelnice. Oba nové kousky kostelního inventáře vznikly u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Jak dokládaly tyto nápisy? Cituji. Oltář tento postaven byl na oslavu jubilea 50leté vlády jeho císařského a královského apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1898 nákladem obce Táborské. A na křtitelnici bylo napsáno. Na oslavu 50letého panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. věnovala občanská záložna v Táboře roku 1898. Zmíněné nápisy se v kostele nacházely ještě o čtvrt století později, kdy na jejich existenci v roce 1923 upozornil Rada Konopásek z okresní správy politické. Cituji. Poněvadž tyto památky a nápisy zřízeny jsou členů bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, jsou na místě veřejně přístupné nepřípustné, ukládám tudíž patronátnímu úřadu, aby dal oboje závadné nápisy do 8 dnů odstraniti a beze stopy zahladiti. V rozhodnutí toto jest opodstatněno ustanovením paragrafu 26 zákona na ochranu republiky. Táborská samospráva ihned učinila nápravu. Pověřila místního kameníka Vojtěcha Vokatého, aby zbrousil mramorovou desku u oltáře a vytvořil na ní nápis, cituji, oltář postaven nákladem obce Táborské v roce 1898. Stejně kameník Vokatý postupoval i na křtitelnici, na níž nově stálo, věnovala občanská záložna v Táboře roku 1898.

Tak to byly brontosauři a jejich valčíček v Jihočeském dopoledni, a to 8 minut po 9:30. Pálavou se šíří další nepůvodní druh opuncie hnědoostna. Kaktusu s červenými jedlými plody se tam daří, ale do naší přírody jednoduše nepatří. Vytlačuje třeba kosatce a violku. Ochranáři ho proto vytrhávají. No a vy o tom uslyšíte v další naší reportáži. Po písničce kapely Elan.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky, teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice a Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Václav Neckář, miluju a maluju, v jeho českém dopolední. Ještě téma, o kterém jsem v úvodu této hodiny mluvila, kostní dřeň. Letos v Česku darovalo 120 lidí. Pomohli nejen pacientům v Česku, ale taky v zahraničí. A podle registrů dárců je to rekordní počet. Ne každý, kdo transplantaci potřebuje, ale svého dárce najde. Někteří na něj stále čekají. I proto je dnešní Světový den dárců kostní dřeně důležitou připomínkou toho, že pouhý zápis do registru může někomu doslova a do písmene zachránit život. Víc nám k tématu řekne v tuto chvíli náš editor Jan Kopřiva. Hezké dopoledne, Janíku, vítej.
1: Děkuji, krásné dopoledne.
0: Čím si tedy můžeme vysvětlit ten rostoucí počet odběrů kostní dřeně?
1: Tak Hanko, ono je to mimo jiné tím, že skutečně přibývá transplantací ne kvůli tomu, že roste počet nemocných, ale spíš díky pokroku medicíny. Transplantaci totiž v současnosti může podstoupit mnohem víc pacientů než dřív, třeba i ti starší, nad 70 let. Dalším důvodem je kvalitnější databáze dárců. To nám potvrdil vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavel Jindra.
2: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé, zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
1: No a když si ještě rozebereme ten počet odběrů kostní dřeně, tak v Plzni jich letos udělali už 106, což je dosavadní rekord. Pro srovnání, loni měli 91 odběrů a rok předtím okolo 70. Z lidí v druhém českém registru, který spravuje pražský IKEM, jich kostní dřeň zatím darovalo 13, tedy stejně jako za celý minulý rok.
0: Ale počet lidí, kteří potřebují transplantaci, ten je asi mnohem vyšší.
1: Je to přesně tak, ten počet se samozřejmě mění, ale obecně jsou to stovky ročně. U části pacientů se naštěstí stává, že transplantace nakonec zapotřebí není, protože jim zabere nějaká jiná léčba. To byl loni případ malé Madlen, díky které se přišli do registru zapsat opravdu tisíce nových lidí a těm, kterým se nepodaří sehnat dárce v Česku, může pomoci i někdo ze zahraničí. Registry jednotlivých zemí jsou totiž propojené. Podle Pavla Jindry se v Česku až pro 70% nemocných najde dárce právě ze zahraničí.
0: Takže určitě má smysl se do registru zapsat.
1: No určitě. V obou českých registrech je zapsaných okolo 220 tisíc lidí. V Plzni je to zhruba 170 tisíc potenciálních dárců a v Praze přibližně 53 tisíc. A jak už jsme ale naznačili, najít vhodného dárce není vůbec jednoduché. To nám potvrzuje vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
3: V České republice v obou registrech jsou více než 2% dospělé populace, což se říká, že je takový jako dobrý standard. Myslím si, že vždycky je fajn mít těch lidí víc, protože prostě hledáte jehlu v kupce sena, hledáte někoho, kdo se shoduje mimo rodinu a ta pravděpodobnost je třeba hodně malá u lidí, kteří jsou ze smíšeného původu.
1: Takže ne každý se ale bohužel může do registru dárců zapsat.
0: Jeníku, jaké jsou tedy ty podmínky?
1: Tak zaprvé zapotřebí, abyste samozřejmě byli zdraví a neužívali dlouhodobě žádné léky. Výjimkou je antikoncepce nebo sezónní léky na alergii. Dále taky musíte vážit víc než 50 kg a hlavně splňovat určitý věk. Vždy je to od 18 let. Horní hranice je ale pro oba registry jiná. V pražském IKEMu je to do 40 let, v Plzni je to dokonce pouze do 35 let, vysvětluje Pavel Jindra.
2: A jsou registry na světě, které mají ještě méně, které mají 30 let, protože nejlepší výsledky transplantací jsou s mladými dárci, co nejmladšími. Prostě říká se, že každých 10 let věku zhoršuje výsledky transplantace o několik procent.
1: Takže pokud tohle všechno splňujete, tak můžete přijít do registru, kde vyplníte dotazník a uděláte si stěr z úst. Pak už jenom čekáte, jestli budete pro někoho vhodným dárcem. Jaký je postup, když budete tím vhodným dárcem, tak to popisuje Marie Kuříková.
3: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
1: Takže z toho jasně vyplývá, že toho procesu není zapotřebí se nějak obávat a darování je samozřejmě dobrovolné, můžete se z registru kdykoliv odhlásit.
0: Já snad jen pro informaci našich posluchačů doplním, že se tématu dárcovství kostní dřeně, o tom, jak celý proces funguje, budeme věnovat i v rubrice Když jde o zdraví, a to v první říjnové pondělí krátce po 9. dopolední. Jan Kopřiva byl mým byť krátkým, ale cenným dopoledním hostem v jeho českém dopoledni, tak díky za to, Jeňku, a pěkný den.
1: Bylo mi potěšením, naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Staré dobré hlasy, které znáte.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jindřichohradecký dům dětí a mládeže otevře odpoledne modernizovanou turistickou základnu Tokániště v Rabšachu. Petřínská lanovka je po dvou letech opět v provozu. České tenistky čeká čtvrtfinále Billie Jean King Cupu proti Velké Británii. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 15 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendiková. Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec dnes ve 14 hodin slavnostně otevře modernizovanou turistickou základnu Tokániště v Rabšachu. Cílem úprav bylo především snížení energetické náročnosti objektů, zkvalitnění zázemí a vytvoření úspornějšího a ekologičtějšího provozu areálu. Ten slouží zejména dětem, mládeži, účastníkům táborů a dalších volnočasových aktivit. V rámci modernizace Tokániště Jindřichohradecký dům dětí a mládeže také pořídil dva elektromobily.

0: byly, informovala jeho ředitelka Ludmila Štufková. Nemocnice Strakonice dnes nabídne lidem bezplatná preventivní vyšetření. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat tepny, plíce, kosti nebo nitrooční tlak a poradit se s odborníky. Program doplní běh a přednáška profesora Jana Pirka na Strakonickém hradě. O prevenci byl velký zájem i v Českých Budějovicích, kde se u některých stanovišť tvořily dlouhé fronty.
1: Pamatujete si poslední údaj o tom cholesterolu?
2: Já jsem Jarmila Hašková a přišla jsem sem, abych si zkontroloval svoje zdraví, protože to je vlastně to nejdražší, co máme.
3: Lenka Šulistová je lékařka Českokrumlovské nemocnice a na náměstí Přemysla Otakara II. Dneska ultrazvukem vyšetřuje tepny.
4: Díváme se hlavně v té cévní stěně, jestli není nějaká ateroskleróza, která je pak samozřejmě riziková, co se týče mozkové příhody.
5: Den s nemocnicí Strakonice se uskuteční od 12 do 17 hodin. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil po 2 letech provoz petřínské lanovky. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Jak uvedla, důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
6: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
7: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině kraje až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Prachaticku počítejte ode dneška s uzavírkou silnice 143 ve Smětči. Od křížení se silnicí 166 k hranici Českokrumlovského okresu. Objížďky jsou značeny.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krátce po 10. hodině pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šuberová vás stále zdraví od mikrofonu. Dneska je to přesně 130 let od narození herce Zdeňka Štěpánka. Ten po roce 1953 pobýval velkou část roku na faře v Horní Vltavici na Prachaticku a jeho děti tam dokonce chodili do školy. Víc nám k tomu poví náš regionální stopař za malou chvíli. Ale muzika samozřejmě nemůže chybět ani v této hodině. Hana Zagorová, Marie Rotrová, Smoky, Michal Tučný nebo Zuzana Norešová. Právě teď dobrý poslech přeju.

0: Když se řekne Zdeněk Štěpánek, většině se vybaví jeden z největších českých herců minulého století. Jan Hus, Jan Žižka nebo maršál z Bílé nemoci. Málo kdo už ale ví, že Zdeněk Štěpánek, od jehož narození dneska uplynulo 130 let, měl velmi silný vztah také k Šumavě, konkrétně z Horní k Horní Vltavici. No a tuhle jeho českou stopu pro nás dneska zmapoval náš publicista, kolega Petr Kubát, kterého tímto vítám. Petře, pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne, ahoj Hanko. Tak já začnu tím, že v Horní Vltavici, pár kroků od kostela svaté rodiny a svatého Jana Nepomuckého, stojí stará fara. No a ta se právě od konce 40. let minulého století stala na dlouhá léta takovým letním sídlem Štěpánkovy rodiny. Z Prahy sem přijížděl Zdeněk Štěpánek s manželkou Soňou a s dětmi. Jeho syn Petr později vzpomínal, že na Šumavu začal jezdit mimo jiné kvůli jeho staršímu bratru Martinovi, který prý býval jako dítě často nemocný a jezdili tam taky za čerstvým vzduchem. No a tady na té faře dnes žije ředitel Volarského infocentra Jaroslav Pulkrábek, který se mimo jiné právě i těm pobytům Zdeňka Štěpánka taky věnoval jako historik. A já jsem s ním teď přímo na faře a ptám se ho, jak se vlastně Zdeněk Štěpánek zapojoval tady do místního kulturního a společenského života při těch svých pobytech.
2: Tak asi nejznámější nebo nejvíc zachycená část, nebo část jeho působení je jeho režisérství a pomoc Ochotinskému divadelnímu spolku, teda Loutkovému divadlu, takže pro ně psal scénáře a samozřejmě radil jim a pomáhal jim. A pak to byla už tenkrát ohromná osobnost, byl to národní umělec, takže všichni chodili kolem fary a spoustu lidí tam třeba pomáhalo, uklízelo nebo zatápělo, než měli přijet. Takže já tam asi 5 lidí, kteří mi vyprávělo, jak tam na tu faru chodili a nějakým způsobem jim pomáhali s tou domácností.
1: Oni se taky prý i synové zapojili třeba do ministrování v kostele a dokonce tady chodili i do školy.
2: No, oni dokonce vyhodili do povětří zeď hřbitova. To mi vyprávěl Páter Forst, který pracoval s Martinem Štěpánkem ve Svobodné Evropě. Oni tady byli třeba i několik měsíců kolem Velikonoc, takže samozřejmě v té době chodili do školy. A když tady byl Páter Kohout, tak i ministrovali dokonce na svatbě krále Miroslava a pyšné princezny, neboli pana Ráže a paní Vránové, takže tam ministrovali. A Martin, když se jednou zastavil na faře, byl se podívat po roce 90, tak mi o tom vyprávěl.
1: Ještě u té svatby se zastavíme, to je taky hezký moment související se Zdeňkem Štěpánkem. On prý domluvil svatbu Aleny Vránové a Vladimíra Ráže přímo tady ve Vltavici.
2: Já to znám z vyprávění Martina Štěpánka, berte to s rezervou, tak vyprávěl, že oni chtěli mít děcko, nějak se to nedařilo, tak jim Zdeněk Štěpánek poradil, ať přijedou na Šumavu, že je tady čerstvý vzduch a dobrý podnebí. Oni bydleli v té místnosti, co tam teď sedíme, a domluvili jim svatbu, měli v kostele tady ve zdejším, a opravdu se jim potom narodila dcera.
0: Jinak, Petře, s Horno-Vltavickým hřbitovem je ale spojeno ještě víc osobností, říkám to správně.
1: Je to tak. Já ještě doplním, že přímo na hřbitově je taky pochovaná manželka Zdeňka Štěpánka, Soňa, která si to osobně přála. Hřbitov taky zaujal třeba Jaroslava Seiferta. Slavný básník jezdil na rekreaci do sousední Zátoně a chodil mimo jiné k opuštěným a chátrajícím hrobům sem na hřbitov ve Staré Vltavici. A právě tady vznikla jeho báseň Hřbitov v Horní Vltavici. Jinak je tady třeba taky pochovaný král šumavských hajných, jak se říkalo, Valtru Palečkovi, anebo majitel šumavských skláren Wilhelm Králik a celá jeho rodina.
0: 130. narozeniny by dneska oslavil herec Zdeněk Štěpánek a v jeho českém dopoledni to připomněl náš regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, Petře, měj se hezky a zdravím tě, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, i dneska, přátelé, můžete vyrazit za kulturou. Ono při úterku možná si zpříjemněte ten pracovní týden a tak se navnaďte třeba na víkend, který je ještě poměrně daleko. V Písku tam můžete v 17:30 večer zamířit do augustinianského kláštera. Dozvíte se tam víc o životě obyvatel v Písku v raném novověku. V Prachaticích tam čeká o 3 odpoledne na děti smysl hraní a výroba vlastní placky v Prachatickém muzeu a večer od 19:30 můžete do kina Národka na film Resident Evil. V Zámecké lékárně v Třeboni máte dneska poslední možnost zajít na výstavu Zlatem protkáno, láskou tvořeno, která představuje brokáč, perky a látkové květiny. No a večer pak můžete v Českých Budějovicích zajít na koncert Radůzy. Začátek je v 19 hodin v Domě kultury. No a pokud budete chtít vyrazit třeba do Týna nad Vltavou, v 5 odpoledne tam sokolovně začne představení Paramisa, chytrý, hloupý Rom. Tradiční romský tanec a lidové melodie se v něm potkávají s českým lidovým divadlem. Ještě jednu akci bych tu měla. Pozvánku do tábora, no a na to si počkejte pár minut.

0: Tak přátelé, už zítra, tedy ve středu, v Táboře začíná podzimní část festivalu Klasici v Táboře. První večer představí laureáty mezinárodní soutěže Concertino Praga a jejich program spojí třeba Beethovena nebo Vítězslava Nováka. O den později, ve čtvrtek, se festival přesune do Prahy, kde ve Valdštejnské zahradě vystoupí Epoch Quartet. O letošní dramaturgii, mladých interpretech i o tom, kam se Klasici v Táboře za 16 let posunuli. Budu teď mluvit s ředitelem festivalu Tomášem Hubkou, kterého vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne, pane Hubko.
1: Krásné dopoledne přeji.
0: Jak už zaznělo, zítra začíná podzimní část Klasiků v Táboře. Tak co vás letos čeká?
1: Podzimní část bude jako vždy ta bohatší. V tom roce my teda děláme i velké projekty na jaře, když se podaří ta podzimní část, ale podzim pořád považuji za hlavní součást našeho festivalu. Ty chmurné dny rozsvítíme posluchačům a divákům a myslím si, že děláme dobrou náladu ve městě. Takže začínáme zítra koncertem laureátů soutěže Concertino Praga. A my už tenhle projekt děláme 4 roky, protože soutěžící vždycky po tom velkém finále odjíždí na jih Čech do Jindřichova Hradce a mají několik koncertů, myslím, že ještě v Třeboni, v Bechyni a v Českém Krumlově, a my jsme si jako velice přáli se zúčastnit tohohle projektu a požádali jsme v Českém rozhlase o to, aby to mohlo být i u nás, a povedlo se to.
0: Ano, jak už zaznělo, první večer patří laureátům Concertina. V Táboře se představí 6 mladých hudebníků z různých zemí. Čí vás právě oni zaujali?
1: No tak zaujali, ta dramaturgie vzniká jako dopředu, já vlastně neslyším ty lidi, samozřejmě tam je jako jasný, že pokud jsou na té úrovni, že se dostali do toho finále, tak ta úroveň bude vynikající, na to jako spoleh. A my máme teda doopravdy velké štěstí, protože v předloňském roce jsme mohli slyšet absolutní vítěze a v letošním roce se to povedlo taky, dokonce v obou kategoriích prostě fenomenální flétnistka Ellen, jako, která je jako naprostý jako unikát, bych řekl, flétnové hry, tak nám tady zahraje a vyhraje i vítězka té soutěže smyčcových a klávesových nástrojů Lynn Tokura, která byla teda úžasná. Já jsem slyšel jako její výkon v Českém rozhlase, když zkoušela Sibelia, ale teda musím říct, že i ty ostatní hráči, klavírista Alex Xiao, prostě hrál fantasticky Rachmaninova. Já bych nechtěl vůbec jako rozhodovat tohle, kdo je z nich lepší muzikant. Je to samozřejmě na té porotě. Trošku je to neporovnatelný, ale ten teda předved fantastický výkon a já se těším i na ty ostatní. No, my jim dáváme prostě prostor k tomu, aby hráli mezi jako před publikem, a myslím si, že tím vlastně děláme nějakou službu kultuře, no.
0: Určitě ano. Jinak hnedka ve čtvrtek festival pokračuje koncertem Epoch Quartetu, který tentokrát nebude v Táboře, ale v Praze, říkám to tak správně.
1: Je to tak, my máme dlouhodobou záštitu od pana doktora senátora Marka Slabého, už asi 3 roky. A on letos přišel s tím, že by rád se zúčastnil akce Valdštejnské hudební léto, a že senátoři sami jako z těch svých měst tam můžou představit nějakou formu kultury, která se v těch městech odehrává. Takže my samozřejmě jsme toho chtěli využít, protože to je teda absolutně výjimečně nádherný prostředí, Valdštejnská zahrada. A ty lidi jsou zvyklí i na ty koncerty tam chodit, pak tam máte, jak říkají moje děti, i random jako diváky, protože tam to navštěvují turisté a tak, ale který samozřejmě ta muzika zaujme a sednou si a má to takovou jako neopakovatelnou atmosféru. No a vybrali jsme tedy Epoch Quartet, který jako dalo by se říct, ono bylo víc programů ve hře, ale Epoch Quartet je taková naše jako vlajková loď. Úplně před 16 lety to byl první koncert Epoch Quartetu a Epoch Quartet se prostě vyvíjí a já bych řekl, že splňuje to moje zásadní nějaký poslání, že ta klasická hudba má, jako samozřejmě musí být na vlnách kvality, ale musí to být nějaká zábava pro ty lidi, jo. A to spojení té kvality a té zábavy je u Epoch Quartet jako absolutní, no. Takže jsme zvolili tento soubor a potěšíme snad senátory a pana senátora Marka Slabého, kterému děkujeme.
0: Je pro vás důležité, aby se klasici v Táboře občas vydali i mimo svět té klasické hudby?
1: No, důležité, jako abychom byli relevantní třeba pro mladé publikum, jo, což prostě je důležité dostat ty lidi do sálu, protože i ty autoři dříve prostě to psali pro zábavu jako těch lidí, jo, aby si ty lidi odpočinuli. My jako nabízíme určitý klid tady v tom trošku rozpouceném světě. A jako jediný, co je těžký, je nebejt jako poplatnej a sehnat prostě absolutní kvalitu v tom, jo. Protože aranžerská kvalita, interpretační kvalita a přesto nějaký crossover mimo klasickou hudbu je toho hodně málo, co splňuje všechny kritéria jako našeho festivalu, jo. Takže v tomhle je to těžké, ale určitě chceme jít touhle cestou, no. Máme tady koncerty pro fanšmekry, ale vždycky to má být na vlně nějaké pohody a samozřejmě ta hudba nabízí i jako myšlenkové pochody jako k nějakému zamyšlení a tak, ale prostě mělo by to být vždycky na vlně nějaké zábavy a nějakého potěšení.
0: Snad na závěr ještě něco dalšího, co podzimní čas festivalu návštěvníkům nabídne?
1: No, máme to, řekl bych, se to jako povedlo náhodně, ale máme to krásně rozdělené, protože to září je pro mladé, pak v říjnu tady máme etablované umělce, kteří uspěli v tom světě klasické hudby. Bude tady Vojtěch Spurný s dívčím orchestrem FOK, na to se strašně těším, protože on bude v roli Antonia Vivaldiho a dívčí orchestr FOK bude v roli Pio Ospedale della Pieta, což byl siročinec, kde Vivaldi působil a stal se z toho siročince vlastně byl nejlepší orchestr v Itálii. A on nás provede světem Antonia Vivaldiho, na to se moc těším. Pak vystoupí Kateřina Knižíková, což je asi naše největší pěvecká hvězda, společně s Benevic Quartet. Tam teda to je vyloženě koncert pro fanšmekry, náročný program. A pak máme asi listopad Mládí, Concertino Praga slaví 60 let. Takže my přivítáme mezinárodní projekt, kdy budeme spolupracovat s rakouskými soubory, pak tady zahraje Sukovo kvarteto, kde je fenomenální Daniel Matejča na prvních houslích a pak právě přijdou dva crossovery a to je Kingdom Come se skvělým Janem Valtou, na to se moc těším, protože ta kvalita je neuvěřitelná, tý hudby je to prostě skvělý. A ukončíme všechno Malým princem s Janem Cinou. A to už je taková předzvěst dalšího ročníku, který má být věnován 100 let orchestru Českého rozhlasu, protože na tomhle koncertě vystupuje Unique Quartet a tam jsou členové z Českého rozhlasu a my se trošku připravujeme na takovou podporu toho symfonického orchestru, který skomírá pod vlivem určité politiky. Takže chtěli bychom upozornit lidi na to, co všechno Český rozhlas dělá prostě i pro kulturu českou.
0: A i my za to děkujeme. Na Klasiky v Táboře nás pozval ředitel festivalu Tomáš Hubka a my za to moc děkujeme. Mějte se hezky a zdravíme do Tábora. Naslyšenou.
1: Jo, díky moc a krásný den. Naschle.

Suzy Quatro zpívala, když mi nemůžeš dát lásku. No, hasiči by dneska možná řekli, hlavně dejte nám cestu. K hořícímu lesu se totiž někdy dostat není vůbec jednoduché a právě o tom bude naše další reportáž. Hořící lesy, milionové škody a náročné hašení v těžko přístupném terénu. Letošní léto bylo pro hasiče a lesníky extrémně náročné, lesních požárů bylo víc než jindy a ukázal se velký problém, jak dostat hasičská auta na místo zásahu. Na Vysočině proto začali preventivně budovat nové koridory. Víc o tom povíme za chviličku.

0: Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím, zpívala v jeho českém dopoledni. Průseky a vyfrézované cesty, na které se vejdou velká hasičská auta, začaly letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování cest má svůj význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly budovat i v dalších krajích.
1: Při tom zásahu, že hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Touforem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo, a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Je tomu tak, letošní rok a extrémní teploty, vysoké teploty, sucho a nedbalost některých návštěvníků lesa, protože většina požáru nám vzniká z nedbalosti, tak co bylo to, že se letošní léto bylo mimořádnější oproti předchozím letům, bylo těch požárů víc. Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár, co se týká rozsahu 1,51 hektaru. Ty zůstatky ještě vidíte, ještě tady vlastně vidíme ohořelou hrabanku.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami. Naučí vás to naše dnešní babské rady, věnované právě batátům. No a Jarka Vykoupilová se přihlásí ještě před 11. hodinou. Za chviličku. Tohle je kapela Olympic.

0: Hygienické rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tak věřím, že i u vás panuje pohoda. No a pokud ne, tak nám o ní alespoň zaspívala kapela Kabát. Ale já věřím, že je u vás fajn a že bude fajn i po 11. hodině. To totiž naše vysílání opět ožije. Jednak dorazil už v tuto chvíli Matěj Vodička. Ahoj Matěj, vítej.
1: Hezké dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: A přijde i host tvůj, je tomu tak?
1: Přijde i host, už čeká tady před naším vysílacím studiem. Já posluchačům na úvod prozradím, že dnes si budeme povídat o otužování. Už se nám ochlazuje, takže přijde otužovací sezóna. No a naším dnešním hostem bude lektor a propagátor otužování Petr Málek, který vlastně o tomto fenoménu přednáší po celé České republice. Je taky bývalý armádní záchranář, takže má velmi zajímavé zkušenosti. No a já, když jsem se s ním tady povídal před vysíláním, tak jsem úplně žasnul nad tím, jaké všechny věci on dělá, protože mi mimochodem říkal, že by přiletěl dnes do Českých Budějovic i letadlem, které má, ale protože bylo ošklivé počasí, tak musel přijet autem, takže si myslím, že to bude docela zajímavé povídání.
0: Ty jsi propadnul, Matěj, otužování už?
1: Ne.
0: Zatím ne. No uvidíme, třeba tě tvůj host dneska zlomí.
1: Je to možné.
0: Necháme se překvapit po 11. dopolední. Dobrý poslech.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezidenti Francie a Spojených států amerických mluvili o válce na Ukrajině nebo Blízkém východě. Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci zahájil týden nízkoprahových klubů v Novém zázemí. Španělský kouč národního fotbalového týmu Santi Denia musel před vstupem do elitní ligy národů udělat 6 změn v nominaci. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci zahájil týden nízkoprahových klubů představením nového zázemí. Na jeho proměně pracovali v místní charitě od května. Nové vybavení za zhruba 200 000 korun zaplatili společnosti.

0: sponzoři. Co teď děti a mladí lidé v klubu najdou, popisuje ředitelka Charity Jindřichův Hradec Karolína Chloubová.
1: Díky sponzorům jsme mohli vlastně vybavit jak tu klubovou místnost, která je rozdělena do několika částí, řekněme chill zóna, potom sportovní koutek, vzdělávací koutek s počítači, něco pro skupinové činnosti. Podařilo se nám také zajistit novou kuchyňku. Většina těch věcí, které tam jsou nové.
0: Město Vimperk i letos využilo dotační program Jihočeského kraje zaměřený na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů. Získalo 132 tisíce korun, což pokrylo 87% nákladů na pořízení přilep, zásahových rukavic, hasicího baku a batohu pro boj s lesními požáry nebo plovoucího čerpadla. Díky tomu budou jednotky z Vimperka a také Výškovic lépe připravené reagovat na mimořádné situace a poskytovat obyvatelům města i okolních obcí profesionální pomoc, informuje město na svém webu. Sport. Čeští fotbalisté se sešli před vstupem do elitní ligy národů. Španělský kouč národního týmu Santi Denia musel udělat 6 změn v nominaci. Vypadli z ní Chorý, Provod, Vlček, Zima, Jurásek a Višinský, které nahradili Vitík, Sejk, Kryčfaluši, Šubert, Sláma a Vašulín. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěly. Cíl pro ligu národů uvedl v rozhovoru pro radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že procentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12, slabý ve východní polovině území až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu na řadě míst, ale pracují silničáři. Pozor, dávejte v Jindřichově Hradci na silnici 23 Reskově a 34 na Jiráskově Předměstí a také mezi Českým Krumlovem a Kájovem na silnici 39.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Blahodárné účinky otužování na lidské tělo, to je obecně známá věc. Ponoření se do studené vody představuje nepříjemnou, ale za to kontrolovanou situaci a funguje tak jako pomyslný trenažér. Člověk se přitom učí mimo jiné i zachovat klid, nepanikařit a soustředit se na dýchání. Ostatně i o tom je kniha Tělo, mysl a disciplína lektora a propagátora otužování Petra Málka, který bude už za okamžik naším dopoledním hostem. Zvu vás srdečně k poslechu a přeji krásné úterní jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Lektor, propagátor otužování a taky bývalý záchranář armády České republiky Petr Málek je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem se na vašich stránkách dočetl, že s otužováním máte zkušenosti trvající zhruba 10 let. Vzpomenete si, kdy jste se do té ledové doby ponořil úplně poprvé? Jaký to byl pocit?
2: Úplně poprvé si vzpomenu, bylo to v první třídě na základní škole, když se se mnou propadl led a byl to velmi příjemný pocit a skutečně u mě nastaly všechny fyziologické procesy a všechny pocity, které skutečně nastaly při vstupem do ledové vody, takže to bylo to skutečně velmi příjemné. A pak nějaký vědomí otužování cílený začalo, dejme tomu, kolem nějakého 22. roku, kde jsem chtěl vyzkoušet nějaký benefity z toho otužování a samozřejmě i mě lákalo něco, co nebylo tak úplně obvyklé, protože samozřejmě otužovat se ještě v té době nebylo úplně obvyklé. Většinou to dělalo pár nadšenců a bylo to čistě, co vlastně zvědavost mě k tomu přivedlo.
1: Neměl jste nějaký blok po tom zážitku z dětství?
2: Neměl. Já v zásadě jako vyhledávám extrémní situace a ty zážitky, takže jako neměl. A zase na druhou stranu sedím tady dneska, takže to dobře dopadlo v té první třídě, takže dobrý.
1: S tím souvisí i moje další otázka, protože v souvislosti s otužováním se často mluví o jakémsi vystoupení z komfortní zóny, to je takový ten moderní výraz. Takže i vy jste musel před tím svým prvním kontrolovaným a cíleným vstupem do studené vody, musel jste hodně vystupovat z komfortní zóny?
2: Musel, ale ten začátek se mi povedlo zvládnout dobře, protože i já na svých přednáškách radím, že nejlepší začátek otužování je v září, takže jak klesá postupně teplota vzduchu do toho prosince a s tím samozřejmě klesá i teplota vody, takže na to jdete postupně, ale můj vstup úplně poprvé do té ledové vody, řekněme v zamrzlém rybníce, když jsem si vysekal díru v ledu, tak to bylo samozřejmě zajímavé, bylo to náročné a vlastně máte tam ten prvotní nádech, ten gasp reflex v zásadě. Jde o to, že se mimovolně se prostě nadechnete. To znamená, že takový vylezete do té vody, uděláte taky úplně vlastně mimovolně, to znamená, že třeba by se do té ledové vody měl skákat po hlavě, protože pak vznikají ty utonutí, protože jak vlastně přijde to tělo do kontaktu s tou ledovou vodou, tak tohle se to tam probíhá. Právě proto i zdatní plavci můžou utonout jenom tím, že tam do toho skočí, takže bylo to velmi zajímavý a bylo to silný vystoupení z komfortní zóny, ale samozřejmě tou pravidelností se s tím naučíte pracovat, vyhledáte si k tomu nějakou odbornou literaturu, zjišťujete, co se s váma děje a jak se s váma děje. A je to dobrý začátek prostě.
1: To jste zmínil docela důležitou věc. My se samozřejmě k té, řekněme, prevenci a k tomu, jak se chovat ve studené vodě, dostaneme taky, ale skočit po hlavě do studené vody, to tělo musí dostat úplně extrémní šok.
2: Ne? Ano, v zásadě je to zakázané, nejenom, že dostane šok, protože hlava obecně má sníženou citlivost na ten chlad, ale vlastně z temenní a stylní oblasti vám uniká 60% celkového tělesního tepla, takže když skáčete ještě třeba dejme tomu bez čepice, nějaký neoprenový, tak vám ta samozřejmě ty vlasy vám namoknou. A tím pádem vy daleko rychleji vychladnete a ten chlad z vás bude odcházet nejenom tím spodkem, ale i tím rškem, což je náročnější. A v té vodě samozřejmě je daleko větší diskomfort a vydržíte tam daleko menší dobu a samozřejmě jste pak náchylnější k nějakým onemocněním typu angína, chřipka a tak dále.
1: Nebo i třeba zánět mozkových blan v těch extrémních případech?
2: Může být, ale to je skutečně velmi extrémní případ. Je to velmi extrémní případ, ale může být.
1: Já jsem se jednou o otužování bavil i s lipenskými vodními záchranáři. Aha. Právě zmiňovali, že i trénovaný plavec má velké problémy s tím plavat nějakou delší dobu ve studené vodě, protože to opravdu není sranda. Pro ten organismus je to velká zátěž.
2: Samozřejmě, protože funguje třetí Newtonův zákon zachování energie a vy vyrábíte to po 36,5 stupně, ale samozřejmě tím delším ponořením a hlavně voda ochlazuje zhruba 26krát rychleji než vzduch, to znamená, že se z toho těla odchází to teplo velmi intenzivně a pak, když padáte někde hranici podchlazení kolem nějakých 32 stupňů, tak to tělo už přestává fungovat a v zásadě jde o řády minut, jednotek minut. V té ledové vodě kolem 0,5 stupně Celsia. Takže ano, i zkušený plavec může dostat třeba křeč nebo může omdlít v té ledové vodě a nemusí se opáři zachránit.
1: Například známý parazitolog profesor Julius Lukeš se netají tím, že se chodí každý den po celý rok koupat na soutok Malše a Vltavy tady v Českých Budějovicích a díky otužování, jak sám tvrdí, se mu vyhýbají různé běžné virové infekce a podobně. Jak často, respektive jak pravidelně se otužujete vy a kde případně? Nebo vůbec dá se v létě mluvit o nějakém otužování? Asi těžko.
2: V létě se moc nedá mluvit o otužování, protože samozřejmě ta teplota vody i ve vyšších nadmořských výškách má, dejme tomu, přes 20 stupňů Celsia. Obecně se říká, že otužování ve vodě začíná, pokud teplota vody klesne po 12 stupňů Celsia a všechno, co je 12 stupňů, tak je v zásadě jako dovolená. Ale můžete si to uměle vytvořit, dejme tomu, jsou nějaký kádě s ledem, bazénky, ochlazovací bazénky ve wellness centrech, které mají podle hygienických norem nějakých 8 až 10 stupňů. Takže jako dá se to, ale je to samozřejmě finančně náročnější. Ale když bydlíte někde pod horami, dejme tomu tady kousek jsou vlastně brdy, tak tam, když si vystoupíte nahoru, tak tam vlastně vyvírají nějaké prameny, pak z toho jsou potučky a v těch tůních v zásadě uprostřed lesa má ta teplota té vody zhruba kolem 18-19 stupňů, velmi příjemné na ochlazení aspoň.
1: No a kam tady chodíte vy?
2: Já chodím, protože jsem z Vysočiny a kousek od Jihlavy, kde bydlím, tak je vlastně jsou Žďárské vrchy a tam uprostřed Žďárských vrchů pod vrcholem 9 skal je Rumpoutův rybník a ten zhruba i v tom uprostřed toho léta má pořád kolem 22 stupňů, takže je to příjemné. Ale já mám doma vlastně umělou káč s ledem, takže tam se chodím otužovat.
1: Každý den pravidelně i v zimě?
2: Ne, každý den pravidelně ne, snažím se to dělat dvakrát a třikrát týdně. On to pak už není jako úplně zdravé, protože samozřejmě ponoření do té ledové vody vám snižuje imunitu, snižuje vám to obrany schopnost, protože skutečně to extrémní činnost, jak jste vy zmínil, takže byste úplně zase nemělo přehánět. Ono, jak se říká, všeho moc škodí, takže dvakrát, třikrát týdně, ale protože dělám i bojové sporty, třeba box, tak v rámci regenerace, protože nic lepšího a rychlejší na to prostě není, tak se ponořím do té ledové vody, takže tak dvakrát, třikrát týdně.
1: Propagátor otužování Petr Málek je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Petře, teď si můžeme detailně popsat a hlavně to můžeme popsat posluchačům, co se vlastně v tom našem těle odehrává, když se ponoříme do té studené vody. Jaký je to proces?
2: Začnu od začátku, když se tam vlastně úplně ponoříte, tak máte vlastně ten gaz reflex, to znamená to...
1: Ten nádech.
2: Ten mimovolný nádech, co prostě udělá takový to... Uděláte to, což je velmi nepříjemné, hlavně se to nedá řídit, to znamená, že vždycky vstupovat do ledové vody po nohách ideálně. Měl byste tam vstupovat pomalým jiným krokem, abyste si na to postupně navykal. Samozřejmě dochází k velmi intenzivní vazokonstrikci, to znamená stažení těch cév v kůži i ve svalech. To znamená, že vlastně veškeré to teplo se snaží zůstávat v tom středu toho těla a velmi rychle vám chladnou ty periferie. Zvýší se vám extrémně teplo frekvence, krevní tlak, to znamená, že třeba zakázáno v rámci dechu, tak používám Wim Hofovo dýchání, protože je to přitom se nám zvýší teplová frekvence. Je na to dokonce několik metastudií, nebo jedna metastudie, několik studií, říká se tomu shallow water blackout, to znamená, že při vstupu do té vody můžete prostě, vám ta teplová frekvence může narůst, takže vlastně odpadnete. Jo, to znamená, že to, co se vám stává, že prudký nárůst teplé frekvence a vlastně stáhne se vám jak kdyby dýchání, máte pocit, že nemůžete dýchat a máte úzkost, v zásadě paniku, protože vstupujete do prostředí, který je lidskému tělu nepřátelské, jak byste říkal, při delším pobytu může dojít až k nějakým extrémním a vážnějším zraněním. Tak když už jste v té vodě, tak samozřejmě vy tam vydržíte nějaké 2-3 minuty úplně v té ledové vodě, po nějakých 5 minutách i zdatnější otužilci, protože ty periferie ruce a nohy velmi intenzivně chladnou, to znamená, že vám začnou tuhnout svaly, ztrácíte schopnost toho plavání, to znamená, že se může stát, že i když zkušený plavec otužilec je u břehu, může tam otunout, protože už pak ztrácíte v zásadě kontrolu nad tím, nad ovládáním těch svalů. To znamená, že musíte velmi dobře vědět a být si vědomi, jak hodně vám ta zima je, abyste to dokázali v případě velmi rychle tu studenou vodu opustit. To znamená, že se nedoporučuje před vlastně otužováním používat alkoholické nápoje nebo drogy, protože oni ty cévy rozšiřují a dávají vám takový falešný pocit toho, že vám je teplo. Takže to je všechny pocity tam jsou. A samozřejmě v zásadě a v první chvíli to práce s tou hlavou, jak vy dokážete si nastavit a pracovat s tím stresem, který to vás vyvolává, protože ta hlava vlastně řídí to tělo a pokud vy si tu hlavu nastavíte správně, tak v té vodě dokážete daleko díl vydržet a bude to pro vás v zásadě jako příjemnější.
1: To se možná dostáváme i plynule k tomu, jaký ten nejpříjemnější pocit může otužování nabídnout, což je vlastně asi až ve chvíli, kdy člověk opustí tu ledovou vodu. To mohou posluchači znát třeba i ze sauny, když se po rozehřátí ponoříte rovněž do studené vody a když vylezete, tak cítíte, že se s tím vaším tělem odehrává něco, řekněme, obrovsky úlevného. Je to takové uvolnění velké, jako kdyby to tělo prožívalo nějakou obrovskou regeneraci. Tak co se naopak s naším tělem odehrává poté, co tu studenou vodu opustíme? Ta voda se odpařuje vlastně z povrchu našeho těla?
2: Ta voda se neodpařuje, my se začínáme, jak jsem říkal, že prvně při tom vstupu do té ledové vody nastane ta vazokonstrikce, to stažení těch cév, tak teďka nastává roztažení těch cév, protože to tělo se potřebuje velmi rychle zahřát, dodat tomu tělu tu teplotu, kterou vlastně ztratilo pobytem v té ledové vodě, to znamená, že dochází k velmi intenzivnímu prokrvení, zase zvýšení té tepové frekvence a to je právě ten pocit, jak byste popisoval, máte najednou nárůst vlastně síly, protože se vyplavuje hormon adrenalin, noradrenalin a serotonin, to jsou takové ty hormony toho štěstí, v zásadě jsou to ty hormony té energie, to znamená, pak máte pocit, že můžete lámat skály a je to velmi intenzivní vlastně cíl, že vás proudí ta energie, což je v zásadě intenzivní to prokrvení, takže tohle se s váma vlastně děje a máte, což je fyziologický proces a duševní proces je to, že skutečně jste zvládl pobyt v té vodě, což vás taky jako uspokojí ten pocit toho, že jste zvládl nějaký ten diskomfort velmi intenzivní.
1: My už jsme si tady povídali o té jedné z hlavních zákonitostí otužování ve vztahu k bezpečnosti a to je to neskákat do té ledové vody po hlavě. Mm. Jaké zákonitosti patří mezi ty další? Asi bych si tipnul i to, že taky jste to zmiňoval, nechodit do studené vody pod vlivem alkoholu.
2: Drog. V zásadě začíná to vůbec u fyziologických dispozic, to znamená, že někdo, kdo má zásadnější kardiovaskulární problémy, Raynaud's syndrom, má třeba intenzivní kožní problémy, tak ty by to skutečně neměli dělat, nebo poruchu srážlivosti krve, až asi bych to doporučil po poradě se svým ošetřujícím lékařem. Ale v zásadě ještě je důležitá připomínka toho, že vždycky se choďte koupat, když začínáte, aspoň ve dvojici, protože kdybyste v té vodě se vám může cokoliv stát, tak aby ten druhý vám poskytl nějakou první pomoc. To znamená, že buď s někým nebo s něčím, když už jste zkušenější plavec nebo otužilec, mějte aspoň bojku, když se dostanete křeč, tak abyste si hodili na tu bojku a dokopali se ke břehu. Takže je to extrémní sport, je potřeba se k tomu tak chovat a přesně s tím takhle pracovat.
1: Vy jste to i částečně nakousl, komu třeba to otužování vyloženě nemusí prospívat nebo může i uškodit. To znamená, jsou to lidé s nějakými chronickými zdravotními problémy.
2: Ano, jsou to chronické zdravotní problémy, kardiovaskulární problémy, ale v zásadě je to jenom menšina. To otužování by mělo prospívat. Když to z procentů, nebo udělám to pod nějakým procentem, tak 93-95% lidí je úplně v pohodě a může s tím otužováním začít. V zásadě tam bývá jenom nějaký duševní blok, protože se jde do studené vody a není to úplně obvyklé. A ty zkušenosti s tím, když se jdete někoho zeptat, tak nejsou úplně pozitivní, nebo když se zeptáte někoho, kdo to třeba neprovozuje, tak vám řekne, proč by slezl do ledové vody, co to prostě nedělá a je to nesmysl.
1: Vy taky radíte, že do studené vody by člověk neměl vstupovat ve spěchu, vystresovaný, nevyspalý nebo nalačno. Proč to tak je? Je tedy třeba lepší, řeknu, ve vašem případě máte doma káť, čistě hypoteticky špatně se vyspíte, tak si ráno prostě to otužování odpustíte?
2: Než bych si to úplně odpustil, to jsou spíš procesy, kdy vy jste v vodě, ten diskomfort se vás zvýší, protože samozřejmě ta citlivost toho těla je zvýšená, nejste tak odpočatí a třeba co se týče toho nenajezení, tak máte nízkou hladinu inzulínu, to znamená, že se vám dělá prostě špatně, protože se zvýší ta teplá frekvence, je to čistě fyziologický proces. A teďka jsem ještě jednou zapomněl tu otázku, abych dopověděl, jestli jsem vám přesně odpověděl.
1: Tak kromě stresu nebo nevyspalosti třeba nedoporučujete, aby člověk chodil nalačno do studené vody nebo ve spěchu například?
2: Jo, přesně tak, protože všechny ty procesy vlastně, to tělo je ve stresu a vy v té vodě vydržíte daleko méně času a tak si to neužijete. Vy furt skutečně je to extrémní činnost a měli byste tam být v zásadě jako připravení na to. Ale v rámci posunutí a zvládnutí nějaké, když to řeknu, náročnější situace, udělejte to, zkuste si to, vlastně jak vy fungujete, když všechno je špatně, tak je to docela zážitek v zásadě, tohle to vás potká, když pak nastoupíte do armády, tam vlastně musíte třeba překonat vodní překážku, i když se vám třeba nechce a úplně nejste úplně v pohodě, takže to je ten základ.
1: Vy taky zdůrazňujete často, že je klíčová ta disciplína. Zmínil jste, že se otužujete zhruba dvakrát až třikrát týdně, tak jaká ta frekvence je tedy nejlepší pro naše tělo?
2: právě dvakrát až třikrát týdně, aby se ten návyk vytvořil. Je mylná představa, že návyk se vám vytvoří už po nějakých 21 dnech. V zásadě to trvá, ten medián je 66 dní, minimálně je 39 dní, maximálně až 168. To znamená, že vy pravidelnou činností si na to potřebujete vytvořit ten návyk, protože samozřejmě když to začínáte provozovat, tak se vám pokaždé úplně nechce. Venku jsou různé proměnlivé meteorologické podmínky, sněží, prší, fouká vítr, není to úplně komfortní, ale i přesto byste se měli jako s ostatními nepříjemnými činnosti, měli byste se, jak se říká, kousnout a jít do toho. A pak, když ten návyk už máte, tak už vlastně nepotřebujete se ani, když to řeknu, moc přemlouvat, ale uděláte to automaticky, což je klíčové pro toto.
1: Doporučuje Petr Málek, propagátor otužování, se kterým si taky povídáme právě o tomto fenoménu v našem dnešním dopoledním vysílání. Teď je čas na krátkou písničku, obstará ji Lenka Filipová a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 3 minuty před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, propagátorem otužování Petrem Málkem. Teď si řekneme, Petře, pro posluchače taky ta nejzásadnější informace, kdy je ideální s otužováním začít. Není to právě třeba ta aktuální doba, tedy vlastně konec léta, začátek podzimu?
2: Máte pravdu, nejaktuálnější je skutečně, nebo nejlepší začít otužování skutečně v tom září, protože jste ještě plní dojmu z toho léta, skutečně ještě teploty to dovolujou, to znamená, že teďka ale už dochází ke změnám těch teplot směrem dolů, to znamená, i ta voda už není na letních 25 stupních, ale už to jde kolem 20 stupňů a níž a právě tím návykem, jak jsme mluvili před chviličkou, 2 až 3 týdně si postupně zvyknete na tu teplotu té vody a půjdete plynule až do toho listopadu, prosince, kde se láme ten chleba, protože ještě další, jak jsem říkal, že otužování začíná při 12 stupních Celsia, tak další předěl je na 4 stupně a pod 4 stupně, jakmile ta voda už má po ty 4 stupně, to je to skutečně pocitově to bodáře, že už je to takový jako nepříjemný pro ty začátečníky, takže to je zrovna na začátku toho prosince, když se láme listopad a prosinec, takže ale tím, že budete chodit 2 až 3 týdně od toho září, už byste na to měli být zvyklí, měli jste mít vytvořený ten návyk a bude to pro vás v zásadě jako příjemnější.
1: My jsme vás taky samozřejmě do studia dnes pozvali právě z toho důvodu, že ideální začátek nebo doba pro začátek otužování, ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale jaké to prostředí bychom měli pro začátek zvolit, jaké je nejvhodnější?
2: Nejvhodnější je nějaká mělčí voda, nedoporučoval bych už z důvodu, který jsme zmínili předcházející, nějakou hlubší vodu, kdyby se vám cokoliv stalo, říkám, na každého to působí jinak, můžete, i když máte už nějaký návyk vytvořený, tak ta ledová voda skutečně je to daleko náročnější, že doporučoval bych nějakou ideálně nějaký rybníček nebo řeku, kde je ideálně svažitý terén, nějaká pláže, si postupně tam prostě si to dojdete, až dejme tomu, máte to nad pás někde k ramenům, takže to je jako ideální zvykat si na to, co to s váma dělá, řekl bych, cítit ten pocit, jak se hezky řekne, a naučit se s tím jako pracovat, vnímat to a pracovat s tím.
1: My už kontinuálně vlastně v průběhu celého toho našeho dnešního rozhovoru mluvíme taky o dýchání, vy jste o tom mluvil už od začátku, je to vlastně klíčový faktor při tom otužování. Existují v tomhle ohledu nějaké konkrétní rady, třeba právě pro ty začátečníky?
2: Určitě existují, ono dýchání není jenom na otužování, je to obecně na to, když je člověk vystaven jakékoliv stresové situaci, tak ten jde skutečně pomáhá, protože vlastně to, jestli vy jste ve stresu nebo nejste, znamená, v jakém stavu máte vágový nerv. Ten vágový nerv vlastně prochází i kolem v zásadě čelisti, to znamená, že nejvíc ho stimulujete právě dýcháním nebo zpíváním a tak dále. To znamená, to dýchání je fakt klíčový obecně. Ve stresové situaci jsou na to 2 obecně postupy. První je dýchání 2-4 nebo 4-8, to znamená, že krátký nádech nosem a dlouhý výdech pusou, 2 sekundy, 4 sekundy nebo 4 sekundy, 8 sekund. A nebo pak je takzvané dýchání boxové, to znamená 4 sekundy nádech, 4 sekundy výdrž, 4 sekundy výdech, 4 sekundy výdrž. Když tohle z toho uděláte 6x, 7x, skutečně to vědomí se vám, když to řeknu, uklidní. Ta mysl začne vnímat, že nejste úplně jako pekle, to znamená, že neumřete tam při vstupu do té ledové vody nebo do toho stresového prostředí a tím se to skutečně řeší a to dýchání vám udržuje takovou tu bdělost a tím, že trošku to podporuje to sebevědomí nebo tu sebedůvěru, že to prostě zvládnete. To je klíčové.
1: Samozřejmě velký boom otužování nastal při té koronavirové pandemii, já si na to vzpomínám velmi dobře a taky jsem to tak vnímal, že lidé o to začali mít najednou z ničeho nic velký zájem. Vydržel ale ten zájem lidem a jak je u nás třeba obecně to otužování oblíbené?
2: Ten zájem bohužel klesá, protože nebo to takhle, proč to vůbec vzniklo? Vzniklo to proto, že spoustu lidí chodí do saun. A obecně do wellness, ale když to bylo zavřené, tak zjistili, že ten stejný pocit jako z té sauny budou mít i bez toho tepla té sauny, jenom když se ponoří do té ledové vody, po případě ochlazovacího bazénku, ten pocit a ten efekt je úplně stejný, ale samozřejmě člověk jako takový je velmi, řekl bych, pohodlný tvor, to znamená, že v kombinaci té sauny tím se jako ohřát, tak je daleko lepší a přijatelnější pro spoustu lidí. Zase na druhou stranu, já to beru tak, že saunování a poté pobyt v tom ochlazovacím bazénku bazénku je nejlepší začátek toho otužování, protože vy si skutečně zvyknete po tom, co se nahřejete v té sauně, být v tom prostředí té ledové vody, máte tam ten bazének, skutečně se tam ponoříte, je to daleko lepší nebo doporučovanější než třeba ledová sprcha, což spousta lidí si myslí, že začátek otužování je ledová sprcha, což jako není, protože co já mám zkušenost a odezvu od třeba mých posluchačů na přednáškách, tak 95% otužilců ledovou sprchu úplně jako nesnáší. Takže oni to brali jako kompenzaci vlastně té sauny, ale samozřejmě, když se pak sauny otevřely, tak chtěli i ten zážitek, ten relax toho tepla té sauny.
1: No já třeba saunu mám rád se saunuji, ale vůbec si nedovedu představit, že bych se otužoval takhle někde v zimě venku, v ledové řece třeba nebo v rybníce.
2: V zásadě, když se saunujete a pak jdete do toho chlazovacího bazénku, tak vy už se vlastně otužujete. Jo? A ta ledová řeka, dejme tomu o nějakých 7-8 stupňů chladnější, což už jako víte, že to není tolik, pocitově to skutečně jako hodně, ale de facto je to jenom o změně toho úhlu pohledu. To vaše tělo už je na ten chlad jako navyklé, když chodíte pravidelně do té sauny. Takže já si myslím, že to není problém, je to spíš jenom změnit ten pohled, změnit ten mindset a v zásadě to není nic jiného.
1: No, ta změna mindsetu hraje v tom vašem pojetí otužování velkou roli. Mě osobně to hodně zaujalo, protože v souvislosti s otužováním člověk spíš slýchá, jak je to dobré pro imunitu, jak je to dobré pro vaše tělo a tak dál. Co samozřejmě je pravda, ale vy to propagujete z té stránky, že vlastně člověk vystoupí z té komfortní zóny a nějakým způsobem to otužování mu pomáhá zvládat stres. Jinými slovy, vy jste toho názoru, že ten stres má pro naše tělo i velmi pozitivní účinky. Tak jak moc to souvisí právě s tím vstupem do té ledové vody, s tím, že zažívám něco nekomfortního?
2: V zásadě musím trošičku opravit. Ono v zásadě, když se chodíte otužovat, tak se vám ta imunita snižuje. Jo, protože to tělo se dává hodně energie k tomu, aby se zregenerovalo po tom pobytu v té ledové vodě, takže ta imunita se částečně snižuje, ale pak se zase rychle doplňuje. Ale na druhou stranu jde o to, já to propaguji tak, že nebo moje první přednáška měla název nebo první cyklus přednášek otužování nejefektivnější cvik na světě. To znamená, že to otužování, protože vy vystupujete do nějaké krizové činnosti, ale řešení a průběh té krizové činnosti nebo obecně stresu je pořád stejné. Ale to otužování je daleko, když to řeknu, je to ohraničený a je to příjemnější, protože tam jste třeba 50 minut. Obecně ve stresu jste dlouhodobě. A to je právě ten problém té dnešní doby, že je to ten akumulovaný stres. Zase na druhou stranu vy potřebujete aspoň malinkatý stres tomu, abyste se vůbec nějakým způsobem posouval jako člověk. Víte i ze své zkušenosti určitě, když nemáte žádný push, tak prostě nebo nějaký tlak zvenčí, tak vlastně zase byste nic neudělal. A mě byste neschodil do školy, protože prostě pohoda je pohoda. To znamená, že vy pro svůj obecně vývoj potřebujete aspoň nějaký mini stres. Problém je ten, nebo obecně, tak jak já to říkám, vy se ten stres už jednou naučíte zvládat de facto poměrně intenzivní vstupem do té vody. Úplně ta stejná mechanika vlastně té činnosti je jakýkoliv jiný stres. Stres na přednáškách, stres, dejme tomu, zaměstnání a tak dále. Jsou to ty stejné mechanismy, taky musíte dýchat, taky se musíte soustředit na to, abyste to zvládli. Je to úplně to stejný, proto já říkám, že já používám stres jako trenažer v zásadě k tomu, na ten trénink, to zvládání toho stresu.
1: Žijeme podle vás v době plné stresu, neboli ve stresové době?
2: Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože každý ten stres vnímáme jinak. Stres je subjektivní záležitost. Já se pohybuju v obchodě, v mezinárodním obchodě a tam ty lidé se moc nestresují, protože už jsou na ty krizové situace zvyklí a říkají, hele, vlastně nějak se to zvládne. Zase na druhou stranu přecházíme v době, kdy se dalo všechno snáze predikovat, ten svět fungoval tak nějak stabilně, tak v dnešní době právě už to není stabilní, víte sám, že stačí jedno rozhodnutí někoho a ten svět se točí trošičku jinak, ty podmínky toho fungování se trošičku změní a ti lidé právě na to nejsou jako vůbec zvyklí. Největší problém, se na to říkám, teďka to mě prosím neberte za slovo, že to je velký problém třeba české nátury, že Čech má prostě náturu takovou, že jako nic neřešit, moc se nikam jako nevýmat, hlavně mít to stejný. Jenže bohužel příchodem umělé inteligence a změny v tom geopolitickém systému tohle to končí a právě dneska je velký stres vůbec vlastně tu domu navnímat, vyhodnotit všechny ty informace a nějakým způsobem se zajistit to fungování dál, protože to, co jsem uměl dřív, už dneska bohužel neplatí nebo nestačí. A v tím narážím, protože jsem teďka měl i přednášky pro střední a základní školy, tak bohužel ten stres nemí zvládat ty rodiče a tím pádem to nemí vlastně zvládat ani ty děti. To znamená, že nějaká generace snowflakes není problém těch dětí,
1: ale těch
2: rodičů, protože samozřejmě ty děti přejímají ty vzorce toho chování a řešení těch situací podle toho, co vidí doma. A když doma vidí, že se ze stresu v zásadě skládá, pak sahá třeba po práškách, po scrollování, prostě jenom, aby se člověk jako uvolnil, tak to je bohužel ten trend, který my jim předáváme a to je to špatný. To znamená, že ta doba je v zásadě furt jiná. Každá doba tady na tom světě znamenala nějaké výzvy, akorát ti lidé byli teďka zvyklí na poměrně silný komfort, všechno šlapalo a teďka už to bohužel nejde a vždycky se dobře se zvyká na to jednodušší a špatně se zvyká na to horší. Tak to je moje odpověď.
1: Já jsem se vás zeptat ještě taky na vaše působení ve sboru armády České republiky. Jste působil taky jako záchranář, ale o tom třeba až příště, protože čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se bohužel přiblížil ke konci. Petr Málek byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Já moc děkuji za váš čas i za všechny zajímavé informace. No ať se vám daří nejenom v té studené vodě. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Jihočeské dopoledne ještě nekončí, tedy to dnešní. Už za chvíli vám nabídneme pravidelný rozhlasový sloupek. Hezký den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: O navigačním smyslu a kompasu v hlavě je rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Je 11 hodin a 46 minut a právě zmíněný rozhlasový sloupek si můžete poslechnout právě teď.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Co byste si pomysleli, kdyby vám někdo řekl, udělal se mi puchýř na západní noze, nebo utři si severní tvář, máš tam nějakou špínu. Pokud byste si zrovna neřekli, že se zbláznil, nastal by problém s určením, o kterou nohu nebo tvář jde. Kompas sebou asi nenosíte a tak byste možná museli vytáhnout mobil a spustit navigaci. Jak mě takový nesmysl vůbec napadl? Mohou za to domorodí Australané. Dozvěděl jsem se, že někteří vůbec nepoužívají slova pro vlevo a vpravo a směry popisují tak, jako já před chvílí. Má to své výhody, pokud ovšem máte kompas v hlavě. Ti Australané ho tam zřejmě mají. Bez pomůcek kdykoliv určí nejen sever, ale i směr k nejbližší vodě nebo k cíli své cesty. Svými orientačními schopnostmi se podobají tažným ptákům, se kterými mají společného i to, že pořád nevíme, jak to dělají. Zkoumalo se to, samozřejmě, hlavně u holubů, kteří v téhle disciplíně excelují. Střídavě bylo v podezření slunce, hvězdy, zemský magnetismus, dokonce i vůně, ale nic nevysvětlilo přesnost, s jakou holub po tisícikilometrovém letu sedne zrovna na svůj holubník. Ani jak trefí rolísí mláďata na své africké zimoviště, kde ještě nikdy nebyla, když od nás odlétají až po rodičích a úplně sama. Nemusíte mi to věřit, ale pamatuju, že skromnou dávku navigačního smyslu jsem jeden čas užíval i já. Dokázal jsem projít neznámý les cestou necestou a vyjít na jeho opačné straně zrovna tam, kde jsem chtěl, a aniž bych věděl jak. Bohužel jsem si to moc neužil. Ztratilo se to asi tou dobou, když jsem začal žít ve městě. A když to dnes zkouším zopakovat, beznadějně se ztratím. Ještě, že máme ty mobily.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli obecní zvon z kaple Panny Marie ve Střeziměřicích u Horní Stropnice v Novohradských horách. Má hlavní tón GIS 3, průměr 36,5 cm a váží přibližně 30 kg. Kovaný ocelový zvon z roku 2001 je dílem uměleckého kováře Jana Žbánka z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Dobrý

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod. Ve Vídni se zřítila část bytového domu. Autobusy MHD budou od příštího roku v Českých Budějovicích jezdit i na Švábův Hrádek. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že je zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. V centru Vídně se zřítila část osmipatrového bytového domu. Rakouští hasiči v troskách hledají nejméně jednoho pohřešovaného člověka. Informuje o tom deník Die Presse. V budově nedaleko náměstí Schwedenplatz se podle listu propadly stropy ve třech patrech. 57letá žena se přitom zřítila o několik podlaží a utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. V domě v poslední

0: době byly stavební práce. Co přesně vedlo ke zřícení, zatím není jasné. Bez vstupu kraje jako dalšího zřizovatele je ohrožená budoucnost Jihočeského divadla. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla jeho ředitelka Martina Šléglová. Divadlo se 4 soubory se na začátku roku přeměnilo na veřejnou kulturní instituci a přestalo být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Počítalo se vstupem kraje jako dalšího zřizovatele. Po opuštění metropolu bojuje navíc divadlo s nedostatkem prostor. Vysoké jsou také provozní náklady. Autobusová linka 12 městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích bude od příštího roku jezdit na Švábův Hrádek. Rozhodla o tom Rada města České Budějovice. Linka bude jezdit denně a o četnosti spojů bude rozhodovat dopravní podnik města. Roční náklady na prodloužení trasy vyjdou na přibližně 8 milionů korun.
1: Linka číslo 12 spojuje průmyslovou oblast v okolí Okružní ulice a nádraží. Od příštího roku by spoje dále jezdily na sídliště Máj a odtud přes Švábův Hrádek do centra. Město tak chce poskytnout pravidelnou hromadnou dopravu lidem žijícím na Švábově Hrádku a v jeho okolí. Z Českých Budějovic, Barbora Klempířová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté mistrovských Pardubic přivítají v Tipsport Extralize Liberec. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už 4. utkání během 7 dnů. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web pardubický útočník Jan Mandát.
2: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v létě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
0: Souboj Pardubic s Libercem začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačno, k večeru oblačnosti začne ubývat. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině kraje až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 6 až 3 stupně, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý. Biozátěž bude mírná.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D4 u Nerezců na Písecku havaroval motorkář ve směru na České Budějovice. Je provoz zastaven, zasahují tam záchranáři. Vážná nehoda se vyšetřuje také na silnici 140 u Putimi na Písecku a nehoda je také na Stožické, na okraji Vodňan, na Strakonicku. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Ano, je tady úterní poledne a i tento čas bude dnes na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice patřit vaší oblíbené dechovce, tak se pohodlně usaďte, možná nějaká káva po obědě se bude hodit a k tomu samozřejmě pěkná písnička a tu obstaráme v tomto případě my. Budeme tedy samozřejmě i dneska gratulovat. Tím prvním oslavencem je pan Dušan Skopec, který je zaměstnancem motoru jako v Strojírenská a zaměstnavatel si na něj vzpomněl s přáním k životnímu jubileu. Přeji vám mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Tak to, milí Dušané, pěkně oslavte. A ještě gratulace pro Lenku Dominovou z Vrábče ke Kulatinám. Prosíme zahrát písničku pro paní Lenku k jejímu životnímu výročí. Toť vše. Podepsán pan starosta Vrábče. No a vám oběma zahrají Jižany písničku Já už to políčko.

A teď už jsou připraveni babouci s písní, ale ještě důležité říct, komu hlavně bude hrát a budou hrát. Své krásné 69. narozeniny oslavil Josef Michálek Strkova. Jako dnes slunčko svítilo, jablíčko v sadě dozrávaly a mamka s taťkou si malého synka domů přinesli. S láskou tě vychovali a věř či ne, dnes je to už 69 let. Přeji ti do těch dalších, ať stále šťastný jsi, ať zdraví tě neopouští, ať samé šťastné dny prožíváš a na svět se stále usmíváš. Přeji také pohodu a v duši klid a vše, co je na nic, tak to pošli pryč. Užij si také oslavy se všemi, skleničkou připij si na zdraví. Vše nej ti ze srdíčka přeje Hanka. No a píseň, která bude hrát, tak to jsou Vrbenský, to je Vrbenský potůček. Teď to bude taková potůčková série, protože následuje Hovoranský potůček od Moravanky, ale teď tady máme Vrbenský potůček. Ještě tuhle píseň pošleme jednomu oslavenci, a to panu Josefu Lajvrovi z Těšínova, který dneska slaví kulaté 70. narozeniny. K narozeninám přijí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele s panem starostou. A babouci hrají.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Dneska slaví své kulaté narozeniny pan Petr Sova z Libotyně. K jeho významnému jubileu přejí kolegové ze zastupitelstva obce Radhostice. Hodně štěstí, zdraví, pohody a do dalších let mnoho úspěchů v osobním i v tom veřejném životě. Vybrali pro vás písničku od Důbravanky, pane Sovo, a my ji pošleme ještě do Lhoty. Prosíme vás o předání blahopřání a pěknou písničku pro paní Blanku Lisovou za Lhoty. K dnešním kulatým narozeninám přejeme především mnoho pevného zdraví, dobrou pohodu a další spokojená léta. Přání posílají zaměstnanci obecního úřadu v Číměři. A tady je Důbravanka, Mlynářovic, Dorotička.

22. září oslavuje narozeniny taky pan Ladislav Smola z Vodňan. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti dědečku svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem pozná se stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. A to naše shrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. To ti přejí vnučky Evička a Maruška společně s rodiči. Dne 22. září slaví významné životní jubileum taky paní Marie Malkusová z Jehnědna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou a hraje Nektarka.

možná to bylo i k tanci. Strakonický kvapík k tomu rozhodně lákal. Tak uvidíme, jestli vás zvedne z pohovky i píseň v podání Podhoranky. Dnes slaví pan František Němeček z Otěvěka 77. narozeniny. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti mu přeje manželka Helenka, dcera Michála s rodinou, dcera Alenka s rodinou a dcera Eva. Vnoučata posílají dědovi velkou pusu. Za kamarády z Otěvěka hodně zdraví do dalších let přeje Pavel. A prosíte nás o píseň Podzimu. Rádi vyhovíme přání a tuhle píseň pošleme taky pro paní Ludmilu Erhartovou do obce Hůry. Milá paní Erhartová, k narozeninám přejeme samé štěstí, pevné zdraví, spoustu báječných zážitků a 365 balíčků a v každém z nich jeden krásný den. A to vám přejí zastupitelé obce.

Jménem sboru dobrovolných hasičů v Dyníně bychom vás chtěli požádat o zaslání hudebního dárku panu Bohuslavu Kandlíkovi k jeho 80. narozeninám. Vážený pane Bohuslave, u příležitosti vašeho životního jubilea bychom vám chtěli upřímně poděkovat za vaši příkladnou a obětavou práci v našem sboru. Chtěli bychom vám popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré pohody a mnoho příjemných chvil mezi svými nejbližšími i mezi námi ve sboru dobrovolných hasičů. Pan Kandlík velmi rád poslouchá jeho českou dechovku, proto bude potěšen, když mu zahrajete písničku Když se pšenka zelenala. Samozřejmě, že ji rádi zahrajeme a pošleme ji taky dalšímu oslavenci a tím je pan Jaroslav Fujko z Jarošova nad Nežárkou. Zastupitelé obce vám, pane Fujko, k vašemu jubileu přejí klid, pohodu a hlavně pevné zdraví.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dneska se dožívá 80 roků, taky pan Jan Lattner z Peče u Dačic. Celá rodina přeje oslavenci hlavně hodně zdraví a další roky v klidu a pohodě. Máme tě rádi a prosíme o písničku Vězeňský pláč. Ano, tady je v podání veselé muziky.

A ještě bych tu měla jedno přání pro pana Bohuslava Kandlíka z Dynína. Milý dědečku, k tvým krásným 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spoustu krásných chvil v kruhu rodiny. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělal, za tvé velké srdce, podporu, laskavost, dobrou náladu i za všechny společné vzpomínky. Jsi pro nás člověkem, kterého si nesmírně vážíme a máme ho moc rádi. Ať ti každý nový den přináší důvod k úsměvu, mnoho pohody a radosti ze života. A nezapomeň, 80 je jen číslo. Důležité je, že jsi pořád náš skvělý děda. S láskou ti přejí tvoje manželka Růženka, dcera Hanka s manželem Honzíkem, vnučky Monička a Hanička s manželi Rudolfem a Pavlem, všechna tvoje vnoučata a celá tvoje báječná rodina. Dědečku, máme tě všichni moc rádi. Tady je duše muzikanta.

Prosíme o zahrání pěkné písničky, nejraději třeba Ej od Buchlova pro naší milou Libušku Novotnou do Dírné. Milá Libuš, přejeme ti ke krásným narozeninám hlavně hodně zdravíčka, štěstí a stále dobrou náladu. Jsi plná elánu, ráda chodíš na procházky, tak ať ti to stále pěkně běhá. Máme tě moc rádi a jsme tu pro tebe, kdybys někdy potřebovala, i když jsi obklopená svými nejbližšími. To ti přejí Věrka a Honzík.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, je ten správný čas písniček pro radost a věřím, že potěšíme i následující dvě oslavenkyně. Vážená redakce, chtěli bychom vás poprosit o zahrání písničky pro naši milovanou a obětavou maminku, babičku a prababičku Jarmilu Langovou, narozenou 22. září roku 1941 z Libějovic, která oslaví krásných 85 let. Za její lásku a obětavost a za vše, co pro nás dělá, jí moc děkuje dcera Jarka, syn Mirek s rodinou, syn Zdeněk s rodinou, dále vnoučata Andrejka, Míša, Radek, Eliška, Marek, Lukáš a Davídek. A dále se přidávají pravnoučata Filipek, Tobíšek, Adam, Tomášek a Klárka. Jestli to půjde nějakou písničku od Moravanky, půjde to samozřejmě. No a ještě jedna gratulace. Dnešního dne se dožívá 89. narozenin naše maminka, babička a prababička paní Věra Humpálová z Vlastce. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za všechny dcera Věra a syn Láďa, vnoučata a pravnoučci Fanoušek, Jiřík a Martínek. Přejete si hovoranský potůček, hezky se nám to spojilo, protože ten je právě v podání Moravanky.

To byla Moravanka na přání v dnešních písničkách pro radost s datem 22. září. Pořad se schýlí pomaličku, ale jistě ke svému závěru. Mám tady ještě jednu poslední gratulaci a jedny devadesátiny, ale ještě předtím, než popřejeme paní Ludmile Bílkové, tak bych tu měla pro vás pozvánku za kulturou. Mám tady jedno pozvání, které se týká víkendu. Sbor dobrovolných hasičů v Chotýčanech vás totiž zve na tuto neděli. V Chotýčanech se totiž koná svatováclavská pouť. Mše svatá začne ve 14 hodin a taneční zábava potom od 15. No a proč to říkám? Protože se tam můžete potkat s vašimi oblíbenými babouky, tedy nejstaršího českou dechovkou. Jste samozřejmě srdečně zváni, hezky si to užijte. Následující den je státní svátek, možná nemusíte ani do zaměstnání a tak bude času dost na to se pobavit a taky se do sytosti najít a najíst a napít, protože to všechno bude v Chotýčanech k dispozici. Tak a teď už jdeme na tu poslední dnešní gratulaci. Paní Ludmila Bílková do Bešice, jdeme na to. Vážená redakce jménem obecního úřadu Kluky, vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro paní Ludmilu, která dneska slaví 90. narozeniny. Tímto bychom vám, paní Bílková, jménem obecního zastupitelstva, rádi popřáli do dalších let. A to pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. Tak, takhle na vás myslí paní Bílková u vás ve vaší obci. My samozřejmě rádi předáváme jak gratulaci, tak i písničku. No a kteráže zahraje na samý závěr, tak píseň obstará veselka Ladislava Kubeše a ta píseň se jmenuje Přátelé nám zůstanou. Tak ať zůstanou i vám, paní Bílková, ale vůbec vám všem, kteří jste byli dneska s námi. Hanka Šeberová se loučí, naslyšenou.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. Vimperská nemocnice dnes pořádá den otevřených dveří. Nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz zpřístupnil tisíce exponátů z muzeí a galerií. Na jihu Čech je převážně oblačno. V noci naměříme 6 až 3 stupně. Středa bude polojasná s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server irozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
2: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru irozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
3: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů z jihočeských muzeí a galerií. Za projektem stojí odbor kultury a památkové péče a odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje. Návštěvníci webu si díky tomu můžou prohlédnout archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Proč portál vznikl, řekl Mareš Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje.
4: Kapacita muzeí nedovoluje nám ukázat v expozicích úplně všechno, a tak tento web poprvé otevírá pomyslné dveře českých depozitářů. Každý exponát má navíc detailní fotografii s odborným popisem a informace o tom, odkud pochází a jaký je jeho příběh. Takže každý návštěvník webu jihočeskesbírky.cz si přijde na své.
0: Vimperská nemocnice dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout nově zrekonstruované oddělení následné péče, domov seniorů nebo domov pro osoby se zdravotním postižením. S pracovníky nemocnice si vyzkouší základy první pomoci nebo si od nich nechají změřit tlak a cukr v krvi. Den otevřených dveří začne ve 14 hodin odpoledne a potrvá až do 16:30.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, k večeru začne oblačnosti ubývat, teploty 12 až 15 stupňů. V noci klesnou

0: Teploty na 6 až 3 stupně. Ujediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte polojasno, ráno ujediněle mlhy, teploty 14 až 17 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli dopravní nehodě je uzavřena silnice u Horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. Jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje, a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít tý, s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem, moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zen běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nehoda motorkáře dnes na hodinu uzavřela dálnici D4 ve směru na Písek. Město České Budějovice prodlouží autobusovou linku do Švábova Hrádku. Největší železný poklad z doby Keltů v Evropě prozkoumali v Rakousku. Na jihu Čech je převážně oblačno, k večeru začne oblačnosti ubývat, teploty jsou mezi 12 a 15 stupni. V noci se ochladí na 6 až 3, zítřek slibuje polojasno a teploty 14 až 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Nehoda motorkáře dnes na hodinu uzavřela dálnici D4 ve směru na Písek. Havárie se stala na 660. kilometru. Dálnice byla uzavřena mezi sjezdy na Lety a Mirotice. Provoz je obnoven levým jízdním pruhem. Policie o tom informovala na síti X. Motorkář utrpěl vážná zranění a vrtulník ho přepravil do Českobudějovické nemocnice. Další vážná nehoda, jak jsme vás už informovali, uzavřela silnici 1/24 u Horusického rybníka na Táborsku. Potvrdila to jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Okolnosti nehody vyšetřují táborští policisti. Autobusová linka 12 městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích bude od příštího roku jezdit do Švábova Hrádku. Rozhodla o tom rada města České Budějovice. Linka bude jezdit denně a o četnosti spojů bude rozhodovat dopravní podnik města. Roční náklady na prodloužení trasy vyjdou na přibližně 8 milionů korun.
4: Linka číslo 12 spojuje průmyslovou oblast v okolí Okružní ulice a nádraží. Od příštího roku by spoje dále jezdily na sídliště Máj a odtud přes Švábův Hrádek do centra. Město tak chce poskytnout pravidelnou hromadnou dopravu lidem žijícím na Švábově Hrádku a v jeho okolí. Z Českých Budějovic, Barbora Klempířová, Český rozhlas.
2: Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané zřejmě neporostou příští rok tak výrazně, jak původně navrhla vláda. Ministr pro sport Boris Šťastný za motoristy dnes předložil k novele o veřejném zdravotním pojištění úpravu, podle které by stát uhradil zdravotním pojišťovnám zhruba 13 miliard korun navíc, místo 21 miliard. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO jde o dohodu v koalici. Předlohou by se měli poslanci zabývat ve druhém čtení na nynější mimořádné schůzi. Rakouští vědci potvrdili, že víc než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před víc než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je převážně oblačno, k večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty jsou mezi 12 a 15 stupně Celsia, na horách do 12. Slabý ve východní polovině území až mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty mezi 14 a 17 stupně Celsia, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr

0: Vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Problémy se semafory komplikují provoz na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Projíždějte s opatrností, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Japonská houslistka, český trumpetista anebo hoboistka z Ukrajiny. Mladí hudebníci z různých koutů světa se večer setkali na jednom pódiu v Třeboňském zámku. Podrobnosti už za chvíli. A také zamíříme k jedinému dochovanému řetězovému mostu v Česku. A budeme si hrát i písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Marie Rotrová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, 4 jihočeská města a 4 mezinárodní večery, které ukazují, že hudba nezná hranice. Finalisti Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga večer v Třeboni na Jindřichohradecku odstartovali své 4denní hudební turné. Na jednom pódiu se tak střídali mladí umělci z Česka, Japonska nebo třeba Ukrajiny. Festival společně pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Patnáctiletý Sebastian Krecan, který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
2: Hraju na trombón soutěžní skladbu Larsona koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu. Druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojité jazyk.
1: Mezi vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
3: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii, Dánsku a v Holandsku.
1: Stejně jako Sebastian byla ve finálovém kole soutěže oceněna čestným uznáním.
3: Ve finále jsem hrála Čajkovského bémol. Byl to skvělý zážitek, já vždycky radši hraju s orchestrem než sama.
1: Návštěvníkům jihočeského festivalu Concertino Praga na trumpetu zahraje taky další finalista Vojtěch Stejskal.
4: Já jsem moc neočekával, že bych tam dokázal, ale tak nakonec jsem dostal druhý místo. Docela se těším, já nemám moc trému na dnešek, ale na to finálový to jsem se docela bál, ale taky jsem se hrozně těšil.
1: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve dvou kategoriích, vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
5: Soutěž je určena pro mladé, talentované děti. Pro nás určitě jako velká zajímavost, protože tím, jak ta soutěž má 60 let, tak už málo co nás překvapí, tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
1: Na jihočeských koncertech se v tomto týdnu představí i houslistka a vítězka kategorie klávesových a strunných nástrojů Lin Tokura z Japonska. Společně s dalšími finalisty i ona získala studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
5: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům natáčí profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty, což je mnohdy cennější než vlastně samotný to stipendium.
1: Třeboňský zahajovací koncert je první ze 4 jihočeských zastávek.
5: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
1: Turné mladých talentů a celý ročník soutěže vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice.

0: oči divů.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 21 minut. Blahodárné účinky otužování na lidské tělo, tak to je obecně známá věc. Ponoření se do studené vody představuje nepříjemnou, ale za to kontrolovanou situaci a funguje tak jako pomyslný trenažér. Člověk se přitom učí mimo jiné i zachovat klid, nepanikařit a soustředit se na dýchání. Propagátor otužování Petr Málek o tom mluví ve své knize s názvem Tělo, mysl a disciplína. S autorem si dneska dopoledne v našem vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
2: V souvislosti s otužováním člověk spíš slýchá, jak je to dobré pro imunitu, jak je to dobré pro vaše tělo a tak dál. Co samozřejmě je pravda, ale vy to propagujete z té stránky, že vlastně člověk vystoupí z té komfortní zóny a nějakým způsobem to otužování mu pomáhá zvládat stres. Jinými slovy, vy jste toho názoru, že ten stres má pro naše tělo i velmi pozitivní účinky. Tak jak moc to souvisí právě s tím vstupem do té ledové vody, s tím, že zažívám něco nekomfortní?
3: V zásadě, omlouvám se, teďka vás musím trošičku opravit, ono v zásadě, když se chodí to otužovat, tak se vám ta imunita snižuje, jo, protože to tělo se dává hodně energie k tomu, aby se zregenerovalo po tom pobytu v té ledové vodě, takže ta imunita se částečně snižuje, ale pak se zase rychle doplňuje. Ale na druhou stranu jde o to, já to propaguji tak, že nebo moje první přednáška měla název, nebo první cyklus přednášek otužování nejefektivnější cvik na světě. To znamená, že to otužování, protože vy vystupujete do nějaké krizové činnosti, ale řešení a průběh té krizové činnosti nebo obecně stresu je pořád stejné. Ale to otužování je daleko, když to řeknu, je to ohraničený a je to příjemnější, protože tam jste třeba 50 minut. Obecně ve stresu jste dlouhodobě. A to je právě ten problém té dnešní doby, že je to ten akumulovaný stres. Zase na druhou stranu vy potřebujete aspoň malinkatej stres tomu, aby se vůbec nějakým způsobem posouval jako člověk. Víte i ze své zkušenosti určitě, když nemáte žádný push, tak prostě nebo nějaký tlak zvenčí, tak vlastně zase byste nic neudělal. A mě byste neschodil do školy, protože prostě pohoda je pohoda. To znamená, že vy pro svůj obecně vývoj potřebujete aspoň nějaký mini stres. Problém je ten, nebo obecně, tak jak já to říkám, vy se ten stres už jednou naučíte zvládat de facto poměrně intenzivní vstupem do té vody. Úplně ta stejná mechanika vlastně té činnosti je jakýkoliv jiný stres. Stres na přednáškách, stres, dejme tomu, zaměstnání a tak dále. Jsou to ty stejné mechanismy, taky musíte dýchat, taky se musíte soustředit na to, abyste to zvládli. Je to úplně to stejný, proto já říkám, že já používám stres jako trenažer v zásadě k tomu, na ten trénink, to zvládání toho stresu.
2: Žijeme podle vás v době plné stresu, neboli ve stresové době?
3: Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože každý ten stres vnímáme jinak. Stres je subjektivní záležitost. Já se pohybuju v obchodě, v mezinárodním obchodě a tam ty lidé se moc nestresují, protože už jsou na ty krizové situace zvyklí a říkají, hele, vlastně nějak se to zvládne. Zase na druhou stranu přecházíme v době, kdy se dalo všechno snáze predikovat, ten svět fungoval tak nějak stabilně, tak v dnešní době právě už to není stabilní, víte sám, že stačí jedno rozhodnutí někoho a ten svět se točí trošičku jinak, ty podmínky toho fungování se trošičku změní a ti lidé právě na to nejsou jako vůbec zvyklí. Největší problém, se na to říkám, teďka to mě prosím neberte za slovo, že to je velký problém třeba české nátury, že Čech má prostě náturu takovou, že jako nic neřešit, moc se nikam jako nevýmat, hlavně mít to stejný. Jenže bohužel příchodem umělé inteligence a změny v tom geopolitickém systému tohle to končí a právě dneska je velký stres vůbec vlastně tu domů navnímat, vyhodnotit všechny ty informace a nějakým způsobem se zajistit to fungování dál, protože to, co se uměl dřív, už dneska bohužel neplatí nebo nestačí. A v tím narážím, protože jsem teďka měl i přednášky pro střední a základní školy, tak bohužel ten stres nemí zvládat ty rodiče a tím pádem to nemějí vlastně zvládat ani ty děti. To znamená, že nějaká generace snowflakes není problém těch dětí,
2: ale
3: těch rodičů, protože samozřejmě ty děti přejímají ty vzorce toho chování a řešení těch situací podle toho, co vidí doma. A když doma vidí, že se ze stresu v zásadě skládá, pak sahá třeba po práškách, po scrollování, prostě jenom, aby se člověk jako uvolnil, tak to je bohužel ten trend, který my jim předáváme a to je to špatný. To znamená, že ta doba je v zásadě furt stejná. Každá doba tady na tom světě znamenala nějaké výzvy, akorát ti lidé byli teďka zvyklí na poměrně silný komfort, všechno šlapalo a teďka už to bohužel nejde a vždycky se dobře se zvyká na to jednodušší a špatně se zvyká na to horší.
1: Celý rozhovor s Petrem Málkem nabízíme na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra dopoledne budeme v našem vysílání mluvit o architektuře, konkrétně o tradičním dni architektury, který začátkem října po celém Česku nabídne komentované prohlídky, přednášky anebo workshopy. Po 11. hodině Matěj Vodička ve studiu přivítá architekta Karla Harazima.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí ve svém minimuzeu na Mlatě expozicí Jára Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat kdykoliv. Jako třeba manželé Kristíkovi z Břeclavy, které v muzeu zastihl náš reportér.
1: Jsme úplně nadšeni, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Jary Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naléje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvíře, to je asi srnky, nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Jary Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Jary Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Jary Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Spoustu lidí teď míří k Podolskému mostu na Písecku a velká část z nich díky nízké hladině Orlické přehrady zjišťuje, že tam byl původně ještě řetězový most, který je dnes ve Stádleci. Jak to bylo s jeho přemístěním, tak to se dozvíme právě teď přímo z místa od našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já teď stojím právě přímo na Stádleckém mostě, tady přes řeku Lužnici, za mnou šumí jez. Ten řetězový most, na kterém teď stojím, je nejenom výjimečný tím svým stářím, ale jak už si naznačil, on právě původně vůbec nestál tady. A na to své současné místo se stěhoval několik vlastně desítek kilometrů z Vltavy. Ta jeho historie se začala psát u Podolska na Písecku, tam vyrostl v letech 1847 až 1848 podle návrhu inženýra Bedřicha Šnirchra a postavil ho známý českobudějovický stavitel Vojtěch Lana. Vedla přes něj důležitá cesta mezi Pískem a Táborem. Jenže doprava sílila a starý řetězový most přestal stačit. Ve 30. a 40. letech 20. století proto vyrostl přímo nad ním nový monumentální železobetonový Podolský most. A chvíli tam ty dvě stavby byly vedle sebe. Se stavbou Orlické přehrady ale začalo být jasné, že voda ten starý řetězový most zatopí. Protože už byl v té době chráněnou technickou památkou, tak padlo rozhodnutí, že nezmizí hned pod hladinou, ale bude zachráněný. No a v roce 1960 tak začala obrovská akce a v podstatě taková Lego stavebnice, když to řeknu s nadsázkou, a víc k nám k tomu popisuje Jan Kouba z Práchenského muzea v Písku.
2: Každý kámen, každý trám, každý šroubek se vlastně očísloval. A ten most, protože se nevědělo, kam se přesune, tak 10 let ležel jenom kousíček od svého původního místa a čekal, až se rozhodne, kam s ním. A po 10 letech se tedy rozhodlo, že se přesune na Lužnici, k vesnici Stádlec, kde je dodnes, a pokud jste ho tam viděli, tak mi asi dáte za pravdu, že to místo se vybralo výborně, že mu to tam hrozně moc sluší. A od roku 71, myslím do roku 1976, se ten most stavěl znovu a představte si, téměř nic se nestratilo. Snad jenom několik málo těch dílků se muselo vyrábět znovu, jinak všechno tam těch 10 let čekalo na to, až se most postaví znovu.
1: No a já doplním, že ten most tady ve Stádleci vlastně slouží stále, jak slyšíte, možná teď za mnou jezdí auta, která jezdí přes ten most, jsou tady slyšet ty dřevěné trámy a ten písecký most, ještě když stál u toho Podolska, ten řetězový most, tak to byla taková opravdu srdeční záležitost pro obyvatele Písku. Dokonce se dochovaly reportáže z té stavby, kde se psalo o tom, že všichni místní obyvatelé se vypravili podívat na položení základního kamene. Takový to byl tehdy unikát. A Práchenské muzeum teď chystá na příští rok velkou výstavu, která se bude právě řetězovým mostům v Česku věnovat. A detaily nám říká Jan Kouba.
2: Tenhle ten Stádlecký je teďkon poslední empírový řetězový most, který v Čechách máme. Dřív jich bylo zhruba 20. A o všech těch by ta výstava měla být. Je to výstava, kterou připravujeme s Muzeem silnic ve Vikýřovicích u Šumperka. A ta výstava by měla být doplněna o úžasný exponát, a sice o model, 9metrový model řetězového mostu, který má ve svých depozitářích Národní technické muzeum.
1: No a já ještě dodám, že jestli chcete vidět ty základy toho původního řetězového mostu, tak se vypravte teď dolů k Orlické přehradě pod Podolský most, protože právě teď je díky nízké hladině jsou ty základy krásně vidět. A možná tam třeba taky potkáte Pavla Smrta, pamětníka, který hned vedle toho Podolského mostu prožil dětství v tamním domě, který už je zbouraný, ale teď jsou vidět jeho základy. Tak si od něj nechte vyprávět historky o tom, jak tam prožil poslední dny.
0: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kračmárové sklenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vorochodským.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak už by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vorochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kračmárové sklenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla.

0: Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo práce navrhuje upravit od října náhrady na za benzín při pracovních cestách. Japonské pobřeží zasáhl tajfun. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově příští rok uvede premiéru interaktivního představení Alenka v říši divů. Na jihu Čech je převážně oblačno s teplotami 12 až 15 stupňů. V noci se ochladí na 3 stupně a můžou se objevit přízemní mrazíky. Středa bude polojasná, naměříme 14 až 17 stupňů. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Průměrné náhrady za benzín při pracovních cestách by se mohly kvůli zdražování od října zvýšit. Započítávaná cena za litr by se mohla zvednout z nynějších 34 korun 70 haléřů na 41 korun 80 haléřů. Počítá s tím chystaná vyhláška o cestovních náhradách, kterou připravilo Ministerstvo práce. Letos upravilo od června už částky za naftu. Vláda začne od října znovu ceny pohonných hmot regulovat. Ministerstvo financí bude denně určovat maximální částky, které je možné platit. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. Na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejmín 4 lidi. Dalších 6 záchranáři pohřešují. Víc než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny. Přestože se tajfun vyhnul hlavnímu městu Tokiu, kvůli rekordně silným dešťům úřady vyzvaly obyvatele k opatrnosti. Organizátoři odvolali několik utkání asijských her a předčasně ukončili jeden z největších veletrhů video her na světě Tokyo Game Show. Skoro 53 tisíc diváků navštívilo uplynulou sezonu otáčivé hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam Jihočeské divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová.
4: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
2: Městská knihovna v Písku pořádá dnes přednášku s názvem Jaroslav Ježek, známý i neznámý. Od narození hudebního skladatele a dirigenta si v září připomínáme 120 let. Hudební historik Zbyněk Samšuk připomene po 17. hodině známé i míň známé skutečnosti z Ježkova života a věnovat se bude i jeho pobytu ve městě nad Otavou, který podrobně zpracoval v knize Hudební mistři v Písku.
3: Sport.
2: České tenistky vedou ve čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. Marie Bousková porazila Sonai Kartalovou 7-6, 4-6, 6-4. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále jedno vítězství. Druhý postupový bod se pokusí vybojovat Linda Nosková, která se v duelu týmových jedniček utká s Katie Bultrovou.
3: Počasí.
2: K večeru začne na jihu Čech ubývat oblačnosti a slabí, ve východní polovině území až mírný, severozápadní vítr bude slábnout, teploty jsou do 15 stupňů. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách naměří do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku u vjezdu do obce Sedlec leží na vozovce pytel. Policie varuje řidiče, aby projížděli s opatrností. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 130 tisíc návštěvníků, několik hudebních a divadelních premiér, ale i nominace na divadelní ceny Itálie. Už za chvíli se budeme věnovat uplynulé sezóně jeho českého divadla. A také budeme mít pro vás řidičskou abecedu. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Hana Zagorová. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 13 minut. Premiéra baletu Spalovač mrtvol, hudebního Malého prince anebo oblíbená opera Prodaná nevěsta v Holašovicích zajistila uplynulé sezóně Jihočeského divadla rekordní návštěvnost. Do té nadcházející divadlo znovu vstupuje s několika novinkami a připravenými premiérami. Neobvyklý divadelní zážitek v příštím roce chystá také otáčivé hlediště v Českém Krumlově. A ve studiu už vítám redaktorku zpravodajství Elišku Kotlínovou, která přidá další informace. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Eliško, kolik lidí tedy celkem navštívilo Jihočeské divadlo za uplynulou sezónu?
1: Návštěvnost představení Jihočeského divadla byla opravdu rekordní a ten finální počet je bezmála 130 tisíc diváků. Tomu vysokému počtu pomohl taky první oficiální ročník festivalu Jižní sféráz, který přinesl celkem 8 festivalových premiér a mezi nimi byla právě i představení Jihočeského divadla, jako třeba už zmíněný Spalovač mrtvol nebo Malý princ. Velký úspěch a vysokou návštěvnost měla taky opera Jihočeského divadla, která například znovu v Holašovicích na Českobudějovicku odehrála vyprodaná představení Prodané nevěsty. Umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař teď představil plánovaná představení pro nadcházející sezónu. Mezi nimi je například Loutna Česká nebo Dvořákova Rusalka, kterou soubor odehraje na zámku Blatná. Novinkou bude taky uvedení Mozartovy opery Don Giovanni.
2: Opera Oper Don Giovanni bude naší únorovou premiérou a šéfdirigent David Švec, pod jehož taktovkou toto dílo ožije, tak dohledal naprosto unikátní a neuváděné Mozartovo finále této opery, které dopsal právě pro jeho vídeňské znovu uvedení. A pokud jsem dohledával, tak v Česku dosud ještě toto finále nebylo nikdy uvedeno.
0: Eliško, co dalšího plánují v nadcházející sezóně ostatní soubory?
1: Tak například Činohra Jihočeského divadla už na konci října uvede improvizovační projekt Stalo se, který si podle autorů pohrává se světem mediálních titulků. Následovat bude loutkové představení pro nejmenší Baby bejvávalo nebo projekt Hrdinky, který je věnovaný mimořádným ženám českých dějin. Změnu pak čeká balet Jihočeského divadla, kde se novým uměleckým šéfem stal Zdeněk Mládek. Ten taky představil nadcházející projekty, mezi kterými je třeba baletní představení Marilyn.
3: Hnedka v prosinci uvedeme představení, který se jmenuje Marilyn. Je to kvůli tomu, že Marilyn Monroe má letos 100 let výročí od svého narození a touto inscenací chceme poukázat také na to, že na jedné straně je ten lesk a sláva toho Hollywoodu a na druhé straně, že všichni jsme jenom lidé z masa a z kostí.
0: Jednou z nejvýraznějších scén Jihočeského divadla je otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Jsou i tam v plánu nějaké premiéry?
1: Na úvod bych měla zmínit, že otáčivé hlediště za uplynulou sezónu navštívilo bezmála 53 tisíc lidí, což je v podstatě stejné číslo jako za minulý rok. Ten letošní program znovu nabídl tituly napříč různými žánry. Diváci měli možnost vidět třeba představení Decameron, Herkules nebo Rozum a cit. A mimochodem za herecký výkon právě v Herkulovi byly taky dva členové divadelního souboru nominovaní na cenu Thálie. Když pak přejdeme k plánům na příští rok, tak Jihočeské divadlo v Krumlově uvede dvě premiéry. Konkrétně půjde o muzikál Malované na skle a večerní rodinné představení Alenka v říši divů. Ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová vysvětlila, že Alenka v říši divů doslova vtáhne diváky přímo do děje.
4: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
1: A na závěr ještě doplním, že Jihočeské divadlo už 28. září uvede v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou operu Svatý Václav. Z každé zakoupené vstupenky půjde 50 korun na podporu diecézní charity České Budějovice.
0: Říká redaktorka zpravodajství Eliška Kotlínová, které děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Pacienti Pelhřimovské nemocnice mají za sebou první muzikoterapii. Na oddělení dlouhodobě nemocných vzal klienty terapeut Filip Kačer na pomyslnou cestu kolem světa. Hudební nástroje, které sebou přinesl, totiž pochází prakticky ze všech kontinentů. Všechny je pacientům představil a připravil je tak na další sezení, kdy už je budou jen poslouchat anebo na ně hrát.
1: Ukazuje muzikoterapeut Filip Kačer na mongolský nástroj zvaný brumle nebo na dešťovou hůl. U předvádění jednotlivých nástrojů a výkladu o jejich výrobě a historii sleduje Filipa Kačera asi desítka pacientů z Pelhřimovského oddělení dlouhodobě nemocných. Pan Josef u toho i vzpomíná na vlastní zkušenosti s hudbou.
2: Víte, kolik jsem já udělal píšťal? Vydlabali a řízli a už jsme spískali. A ještě dírky taky.
1: A na nějaký jiný nástroj jste ještě hrál nebo jenom na píšťali?
2: Já ne, ale já jako muziku mám rád. Vždycky jsme jezdili na všechno možné, viděl jsem všechno možné.
1: Příště už by si ve skupině mohli pacienti na nástroje i zahrát, a nebo budou naopak jenom poslouchat bez doplňujícího výkladu. Podle Filipa Kačera záleží, jací klienti se zrovna sejdou.
3: Metoda, kdy ty klienti vlastně jenom leží, odpočívají a ten muzikoterapeut sám jim hraje tu hudbu. A tam vlastně ty účinky jsou především prostě na to sklidnění, a pak se dají používat aktivní metody, kdy třeba s klienty bubnujeme nebo prostě různě zpíváme, hrajeme na nějaký nástroje aktivně, a tam je to zase spíš vlastně o té jako aktivizaci.
1: Konkrétně na oddělení dlouhodobě nemocných se můžou podle Filipa Kačera uplatnit obě metody muzikoterapie.
3: Právě, že pak bychom se mohli jako s personálem bavit o tom, jestli spíš chtějí těm klientům dopřát tu relaxaci, takže pak by bylo dobré jako vybrat nějaký třeba vhodný prostor. Je to tam vlastně i trochu jako o napolohování těch klientů, tam už jakoby třeba sezení na židli není úplně jako nejvhodnější. A nebo naopak zvolit nějakou z těch aktivních technik, protože i jakoby potom v tom starším věku je občas právě jako dobrý ty klienty trochu jako rozpohybovat, aktivizovat.
1: Oddělení dlouhodobě nemocných je prvním, kde Pelhřimovská nemocnice muzikoterapii zkouší. Samozřejmě pro ní vybírá klienty, kterým zdravotní stav dovolí účast. Do nemocnice ale už dochází i kanisterapeutka se psem nebo přednášející k různým tématům. Ve všech případech se podle vedení nemocnice jedná o dobrovolníky. Z Pelhřimova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na konci týdne a o víkendu se můžeme těšit na příjemné teploty a také slunečné počasí. Více si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo už dostává Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve, jak bude zítra, také v noci na zítřek?
2: V noci a zítra bude převažovat polojasno. Ráno se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše při zemi a ve vyšších vrstvách atmosféry k nám nadále bude proudit chladný vzduch od severu. Teploty proto budou poměrně nízké, ty minimální klesnou na 6 až 3 stupně Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty se pak budou pohybovat mezi 14 až 17, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude zítra pouze slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu a zítra večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Co nás čeká ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek nám přibude oblačnosti a objeví se i srážky. Bude tedy oblačno až zataženo, na většině území kraje s občasným deštěm nebo s přehánkami. Zmenšenou oblačnost očekáváme pouze ráno, a to přechodně a na Šumavě. Minimální teploty budou kolem 7 stupňů Celsia a maxima kolem 15 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až jižní, který se odpoledne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Můžeme se v pátek těšit na sluníčko?
2: V pátek nám stále bude přetrvávat oblačno až zataženo. Přehánky ale očekáváme již pouze ojediněle, a to během noci a k ránu a potom opět večer. Později večer ale oblačnosti začne od severozápadu ubývat. Teploty budou stejné jako ve čtvrtek, minima kolem 7 a maxima kolem 15 stupňů Celsia. A mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu bude již během noci a k ránu slábnout.
0: Ještě nakousneme víkend, sobota bude také slunečná?
2: Sobota bude slunečná, očekáváme polojasno až jasno a ráno se místy vyskytnou mlhy. Minimální teploty budou kolem 5 stupňů Celsia a opět se ojediněle mohou vyskytnout také přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom budou už vyšší kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude v sobotu pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Tak se máme alespoň na co těšit. Tolik meteorolog Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů z jihočeských muzeí a galerií. V noci se místy objeví přízemní mrazíky. Zítra bude polojasno s teplotami do 17 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré odpoledne. Cena nafty se v Česku zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl 8,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za Evropskou unii je 3,3%. Ve své zprávě to uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Druhý nejvyšší růst ceny nafty registruje Bulharsko. Třetí nejvyšší má Lucembursko, nejméně nafta zdražila v Itálii. Deště z posledního měsíce doplnili v Česku na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody dál minimální. Srážky se zatím vůbec neprojevily na průtocích. Řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Vyplývá to z aktuálních informací, které zveřejnili odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AVček Globe, kteří spravují i projekt Intersucho. Stav z povrchové vrstvy díky dešťům teď zhruba odpovídá obvyklé situaci na začátku podzimu. Obnova vydatnosti vodních toků nad úroveň sucha bude podle odborníků trvat, dokud nepřijdou dlouhodobější intenzivní srážky. Město Vimperk i letos využilo dotační program Jihočeského kraje zaměřený na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Informovalo o tom město na svém webu. Město získalo 132 tisíc korun, což pokrylo 87% nákladů na pořízení přilep, zásahových rukavic, hasícího vaku a batohu pro boj s lesními požáry nebo plovoucího čerpadla pro jednotky z Vimperka a taky Výškovic. Nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz zpřístupňuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů z jihočeských muzeí a galerií. Za projektem stojí odbor kultury a památkové péče a odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje. Návštěvníci webu si díky tomu můžou prohlédnout archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Proč portál vznikl, řekl Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje.
1: Kapacita muzeí nedovoluje nám ukázat v expozicích úplně všechno, a tak tento web poprvé otevírá pomyslné dveře jihočeských depozitářů. Každý exponát má navíc detailní fotografii s odborným popisem a informace o tom, odkud pochází a jaký je jeho příběh. Takže každý návštěvník webu jihočeskesbírky.cz si přijde na své.
2: Počasí.
0: V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno a teploty mezi 14 a 17 stupni. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a bio bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na Českobudějovicku u obce Nového Mole. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje. Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráškové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haci! Co děláš?
3: Co dělám? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, tak se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No, teď už blbou.
2: To k ní jest, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt, ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou budu báci, ty mi zažil to honuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty couro, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo, no, samozřejmě. Hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, kolik chceš, to řekni. Ať to chceš poslat. Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 000.
3: Je 50 000. Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vybudí na 50 000.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zazpomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den.
2: Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme, děkujeme.
9: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to vím.
10: Nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky,
11: korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím pa.
10: Nebudu ty zlobit, nebudu ty zlobit.
11: Ale jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
10: Ty můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič. je to.
12: No,
11: jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, jo. Jo.
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostě radla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
12: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavý, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivý vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva,
5: i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, to Pavle. Je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářová krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo, ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: máte lepší mršku, děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena, Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Sluníčko takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčko.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovaninkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě?
7: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím BC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Tak pokračování příště. V dnešní humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Národní sportovní centrum má stát v Českých Budějovicích. Plán podpořil Český olympijský výbor. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce Kutnoho.

0: republiky by to mohlo být unikátní tréninkové centrum. Už dnes tam máme fotbalová hřiště a my bychom k tomu doplnili atletickou halu s oválem, velkou halu pro rychlobruslení, plavecký bazén a halu na florbal, posilovny a regenerační zázemí plus hotel.
1: Autobusová linka 12 městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích bude od příštího roku jezdit do Švábova Hrádku. Rozhodla o tom Rada města České Budějovice. Linka bude jezdit denně a o četnosti spojů bude rozhodovat dopravní podnik města. Roční náklady na prodloužení trasy vyjdou na přibližně 8 milionů korun. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí. Přerušení výkonu trestu ale nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného rozhodnutí. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání. Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16, informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat, je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známa. Na místě zasahují hasiči a záchranáři. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. Letouny F-16 jsou na této americké základně rozmístěné. Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Vítězství 2-0 nad Británií stvrdila Linda Nosková po výhře nad Katie Bulterovou poměrem 6-2-7-6. A čeští tenisti se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. Počasí. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměří do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále projíždějte opatrně u obce Nového Mole na Českobudějovicku. Probíhá tady odklízení vážné dopravní nehody. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině si připomeneme 130 let od narození herce Zdeňka Štěpánka a jeho silný vztah k Šumavě a Horní Vltavici. A vydáme se také do Třeboně, kde začal jeho český festival Concertino Praga. U mikrofonu je Michal Hovorka.
2: Český rozhlas

0: 8,5 minuty po 17. hodině je tu Gabriela Bláhová a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Nehoda motorkáře dnes na hodinu uzavřela dálnici D4 ve směru na Písek. Havária se stala na 660. kilometru. Dálnice byla uzavřena mezi sjezdy na Lety a Mirotice. Policie o tom informovala na síti X. Motorkář utrpěl vážná zranění a vrtulník ho přepravil do Českobudějovické nemocnice. Další vážná nehoda uzavřela silnici 1/24 u Horusického rybníka na Táborsku. Informovala o tom jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Okolnosti nehody vyšetřují táborští policisti. Topná sezóna začíná po 124 dnech v Českých Budějovicích. Týká se téměř 31 tisíc domácností a víc než 400 firem, škol, sociálních a zdravotnických zařízení a institucí v Českých Budějovicích. Nově se mezi ně řadí taky další hala technologického parku v lokalitě Světlíky nebo dokončovaný justiční areál na Žižkově třídě. Podle místopředsedy představenstva teplárny České Budějovice Tomáše Kolarčika začíná topná sezóna tento týden kvůli poklesu teploty.
3: Teploty průměrné v rámci třech po sobě jdoucích dní už vyžadují požadavky jednotlivých odběratelů, abychom soustavu začali natápět, takže postupně začínáme s topnou sezónou v jednotlivých objektech a výhledově podle toho, jak se bude vyvíjet počasí, tak postupně zprovozníme celou soustavu naplno.
2: Bezručova ulice v Táboře je ode dneška uzavřená. Město o tom informovalo na svém webu. Dopravní omezení souvisí s výstavbou rodinného domu, která si vyžádá postavení jeřábu. Pro příjezd do části Bezručovy ulice je možné využít trasu po ulicích kapitána Jaroše, Československé armády, Dukelských bojovníků a následně pokračovat zpět do Bezručovy ulice. Uzavírka potrvá 4 dny. Mladí hudebníci v Třeboni na Jindřichohradecku zahájili jihočeský festival Concertino Praga. Série 4 koncertů se kromě Třeboně představí taky v Bechyni, Táboře a Jindřichově Hradci. Mezi 6 vystupujícími je i trombonista Sebastian Krecan.
4: Hraju na trombon soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu. Druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojitý jazyk.
2: V Českých Budějovicích pokračuje Mezinárodní festival staré hudby. V kostele svatého Prokopa ve Staroměstské ulici začne koncert s názvem Dvě slunce v 19.30. Zazní výrazné ženské hlasy kolínské zpěvačky Elišky Tesařové a španělské zpěvačky Beatrice Lafond Murcia. Spolu s nimi vystoupí Jan Čižmář, Marta Kratochvílová a Marian Friedl.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař.
1: Když se řekne Zdeněk Štěpánek, většině se vybaví jeden z největších českých herců minulého století. Jan Hus, Jan Žižka anebo maršál z Bílé nemoci. Málo kdo ale už ví, že Zdeněk Štěpánek, od jehož narození dnes uplynulo 130 let, měl velmi silný vztah také k Šumavě, konkrétně k Horní Vltavici. Moderátorka dopoledního vysílání Hanka Šoberová další informace zjišťovala u publicisty Petra Kubáta.
2: Tak já začnu tím, že v Horní Vltavici, pár kroků od kostela svaté rodiny a svatého Jana Nepomuckého, stojí stará fara. No a ta se právě od konce 40. let minulého století stala na dlouhá léta takovým letním sídlem Štěpánkovy rodiny. Z Prahy sem přijížděl Zdeněk Štěpánek s manželkou Soňou a s dětmi. Jeho syn Petr později vzpomínal, že na Šumavu začal jezdit mimo jiné kvůli jeho staršímu bratru Martinovi, který prý býval jako dítě často nemocný a jezdili tam taky za čerstvým vzduchem. No a tady na té faře dnes žije ředitel Volarského infocentra Jaroslav Pulkrábek, který se mimo jiné právě i těm pobytům Zdeňka Štěpánka taky věnoval jako historik. A já jsem s ním teď přímo na faře a ptám se ho, jak se vlastně Zdeněk Štěpánek zapojoval tady do místního kulturního a společenského života při těch svých pobytech.
3: Tak asi nejznámější nebo nejvíc zachycená část jeho působení je jeho režisérství a pomoc Ochotnickému divadelnímu spolku, teda Loutkovému divadlu, takže pro ně psal scénáře a samozřejmě radil jim a pomáhal jim. A pak to byla už tenkrát ohromná osobnost, byl to národní umělec, takže všichni chodili kolem fary a spoustu lidí tam třeba pomáhlo, uklízelo nebo zatápělo, než měli přijet. Takže já tam asi 5 lidí, který mi vyprávělo, jak tam na tu faru chodili a nějakým způsobem jim pomáhali s tou domácností.
2: Oni se taky prý i synové zapojili třeba do ministrování v kostele a dokonce tady chodili i do školy.
3: No, oni dokonce vyhodili do povětří zeď hřbitova. To mi vyprávěl Páter Forst, který pracoval s Martinem Štěpánkem ve Svobodné Evropě. Oni tady byli třeba i několik měsíců kolem Velikonoc, takže samozřejmě v té době chodili do školy. A když tady byl Páter Kohout, tak i ministrovali dokonce na svatbě krále Miroslava a pyšné princezny, neboli pana Ráže a paní Vránové, takže tam ministrovali. A Martin, když se jednou zastavil na faře, byl se podívat po roce 90, tak mi o tom vyprávěl.
2: Ještě u té svatby se zastavíme, to je taky hezký moment, související se Zdeňkem Štěpánkem. On prý domluvil svatbu Aleny Vránové a Vladimíra Ráže přímo tady ve Vltavici.
3: Já to znám z vyprávění Martina Štěpánka, berte to s rezervou, tak vyprávěl, že oni chtěli mít děcko, nějak se to nedařilo, tak jim Zdeněk Štěpánek poradil, ať přijdou na Šumavu, že je tady čerstvý vzduch a dobrý podnebí. Oni bydleli v té místnosti, co tam teď sedíme, a domluvili jim svatbu, měli v kostele tady ve zdejším a opravdu se jim potom narodila dcera.
4: Jinak, Petře, s Horno-Vltavickým hřbitovem je ale spojeno ještě víc osobností, říkám to správně.
2: Je to tak, já ještě doplním, že přímo na hřbitově je taky pochovaná manželka Zdeňka Štěpánka Soňa, která si to osobně přála. Hřbitov taky zaujal třeba Jaroslava Seiferta, slavný básník jezdil na rekreaci do sousední Zátoně a chodil mimo jiné k opuštěným a chátrajícím hrobům sem na hřbitov ve Staré Vltavici a právě tady vznikla jeho báseň Hřbitov v Horní Vltavici. Jinak je tady třeba taky pochovaný král šumavských hajných, jak se říkalo Valtru Palečkovi, anebo majitel šumavských skláren Wilhelm Králik a celá jeho rodina.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Kontrola znamének, cholesterol anebo ultrazvuk tepen. O preventivní vyšetření byl v Českých Budějovicích velký zájem. Na náměstí Přemysla Otakara II. Se kvůli některým z nich tvořily dlouhé fronty. Den jihočeského zdraví a prevence nabídl lidem zdarma také měření cukru a krevního tlaku, anebo ukázky první pomoci.
1: Pamatujete si poslední údaj o tom cholesterolu?
2: Paní Stachové, na takové preventivní akci před rokem lékaři objevili dva melanomy.
3: Přišla jsem hlavně kvůli znamínkům, protože mi našli minule při vyšetření dva melanomy a mám je vyříznutý. Objevily se mi další znamínka, tak jsem přišla preventivně na kontrolu.
4: Já jsem Jarmila Hašková a přišla jsem sem, abych si zkontroloval svoje zdraví, protože to je vlastně to nejdražší, co máme.
2: Zrovna vám tady zdravotnice měří cukr v krvi.
4: Porozhlédnu se ještě, jestli by mě něco zajímalo.
5: Dobrý den, posaďte se tady u nás. Tak jenom vás poprosím možná trošku rozepnout ještě tu košili.
2: Lenka Šulistová je lékařka Českokrumlovské nemocnice a na náměstí Přemysla Otakara II. Dneska ultrazvukem vyšetřuje tepny. Ta fronta na vás je skoro nejdelší, sahá až ke kašně.
5: Tady vyšetřuju ultrazvukem tepny, karotidy, které zásobují mozek. Díváme se hlavně v té cévní stěně, jestli není nějaká ateroskleróza, která je pak samozřejmě riziková, co se týče mozkové příhody.
2: Jana Vonešová je fyzioterapeutka z Slatinných Lázní Třeboň. Dneska tady lidem pomáhá se správným držením těla.
6: Nejčastěji chodí s krční páteří, hodně takové ty přetížené trapézy horní nebo i bederní páteř, několikrát zazněla koleno, často jsou to dlouhodobější obtíže.
2: Máte po ruce i tejpy?
6: Přesně tak, mám tady jak klasické takové ty pružné tejpy, jak je známe, barevné pásky, já tomu říkám, a nebo i ty křížové takové ty cross tejpy, tak ty máme tady taky.
2: Vedoucí odboru zdravotnictví Jihočeského kraje Ivana Turková mi popisuje, proč se tahle akce vůbec koná.
7: Na prevenci se má cílit, protože nám populace začíná vlastně jako stárnout, budou vysoké náklady na zdravotní péči, na zdravotní služby a prevence je to, co to může vlastně zmírnit.
2: Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
9: Kup mi den, kup mi noc.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Čtyři jihočeská města a čtyři mezinárodní večery, které ukazují, že hudba nezná hranice. Finalisti Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga večer v Třeboni na Jindřichohradecku odstartovali své čtyřdenní hudební turné. Na jednom pódiu se tak střídali mladí umělci z Česka, Japonska a nebo třeba Ukrajiny. Festival společně pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Patnáctiletý Sebastian Krecan, který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
2: Hraju na trombón soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno. V první větě je většina je kadence. Ukážu tam přednes vlastně v celém rozsahu. Druhá věta je pomalá, tam zase ukážu piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojité jazyk.
1: Mezi vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
3: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii, v Dánsku a v Holandsku.
1: Stejně jako Sebastian byla ve finálovém kole soutěže oceněna čestným uznáním.
3: Ve finále jsem hrála Čajkovského bemol. Byl to skvělý zážitek, já vždycky radši hraju s orchestrem než sama.
1: Návštěvníkům jihočeského festivalu Concertino Praga na trumpetu zahraje taky další finalista Vojtěch Stejskal.
4: Já jsem moc neočekával, že bych tam dokázal, ale tak nakonec jsem dostal druhý místo. Docela se těším, já nemám moc trému na dnešek, ale na to finálový to jsem se docela bál, ale taky jsem se hrozně těšil.
1: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve dvou kategoriích, vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
5: Soutěž je určena pro mladé talentované děti. Pro nás určitě jako velká zajímavost, protože tím, jak ta soutěž má 60 let, tak už málo co nás překvapí, tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
1: Na jihočeských koncertech se v tomto týdnu představí i houslistka a vítězka kategorie klávesových a strunných nástrojů Lin Tokura z Japonska. Společně s dalšími finalisty i ona získala studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
5: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům natáčí profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty, což je mnohdy cennější než vlastně samotný to stipendium.
1: Třeboňský zahajovací koncert je první ze čtyř jeho českých zastávek.
5: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
1: Turné mladých talentů a celý ročník soutěže vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Blahodárné účinky otužování na lidské tělo, tak to je obecně známá věc. Ponoření se do studené vody představuje nepříjemnou, ale za to kontrolovanou situaci a funguje tak jako pomyslný trenažér. Člověk se přitom učí mimo jiné i zachovat klid, nepanikařit a soustředit se na dýchání. Propagátor otužování Petr Málek o tom mluví ve své knize s názvem Tělo, mysl a disciplína. S autorem si dnes dopoledne v našem vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: V souvislosti s otužováním člověk spíš slýchá, jak je to dobré pro imunitu, jak je to dobré pro vaše tělo a tak dál. To samozřejmě je pravda, ale vy to propagujete z té stránky, že vlastně člověk vystoupí z té komfortní zóny a nějakým způsobem to otužování mu pomáhá zvládat stres. Jinými slovy, vy jste toho názoru, že ten stres má pro naše tělo i velmi pozitivní účinky. Tak jak moc to souvisí právě s tím vstupem do té ledové vody, s tím, že zažívám něco nekomfortního?
2: V zásadě, omlouvám se, teďka vás musím trošičku opravit, ono v zásadě, když se chodíte otužovat, tak se vám ta imunita snižuje, jo, protože to tělo se dává hodně energie k tomu, aby se zregenerovalo po tom pobytu v té ledové vodě, takže ta imunita se částečně snižuje, ale pak se zase rychle doplňuje. Ale na druhou stranu jde o to, já to propaguji tak, že nebo moje první přednáška měla název, nebo první cyklus přednášek otužování nejefektivnější cvik na světě. To znamená, že to otužování, protože vy vystupujete do nějaké krizové činnosti, ale řešení a průběh té krizové činnosti nebo obecně stresu je pořád stejné. Ale to otužování je daleko, když to řeknu, je to ohraničený a je to příjemnější, protože tam jste třeba 50 minut. Obecně ve stresu jste dlouhodobě. A to je právě ten problém té dnešní doby, že je to ten akumulovaný stres. Zase na druhou stranu vy potřebujete aspoň malinkatý stres tomu, abyste se vůbec nějakým způsobem posouval jako člověk. Víte i ze své zkušenosti určitě, když nemáte žádný push, tak prostě nebo nějaký tlak zvenčí, tak vlastně zase byste nic neudělal. A mě byste neškodil do školy, protože prostě pohoda je pohoda. To znamená, že vy pro svůj obecný vývoj potřebujete aspoň nějaký mini stres. Problém je ten, nebo obecně, tak jak já to říkám, vy se ten stres už jednou naučíte zvládat de facto poměrně intenzivní vstupem do té vody. Úplně ta stejná mechanika vlastně té činnosti je jakýkoliv jiný stres. Stres na přednáškách, stres, dejme tomu, zaměstnání a tak dále. Jsou to ty stejné mechanismy, taky musíte dýchat, taky se musíte soustředit na to, abyste to zvládli. Je to úplně to stejný, proto já říkám, že já používám stres jako trenažer v zásadě k tomu, na ten trénink, to zvládání toho stresu.
1: Žijeme podle vás v době plné stresu, neboli ve stresové době?
2: Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože každý ten stres vnímáme jinak. Stres je subjektivní záležitost. Já se pohybuju v obchodě, v mezinárodním obchodě a tam ty lidé se moc nestresují, protože už jsou na ty krizové situace zvyklí a říkají, hele, vlastně nějak se to zvládne. Zase na druhou stranu přecházíme v době, kdy se dalo všechno snáze predikovat, ten svět fungoval tak nějak stabilně, tak v dnešní době právě už to není stabilní, víte sám, že stačí jedno rozhodnutí někoho a ten svět se točí trošičku jinak, ty podmínky toho fungování se trošičku změní a ti lidé právě na to nejsou jako vůbec zvyklí. Největší problém, co na to říkám, teďka to mě prosím neberte za slovo, že to je velký problém třeba české nátury, což Čech má prostě náturu takovou, že jako nic neřešit, moc se nikam jako nevýmat, hlavně mít to stejný. Jenže bohužel příchodem umělé inteligence a změny v tom geopolitickém systému tohle to končí a právě dneska je velký stres vůbec vlastně tu domů navnímat, vyhodnotit všechny ty informace a nějakým způsobem se zajistit to fungování dál, protože to, co se uměl dřív, už dneska bohužel neplatí nebo nestačí. A s tím narážím, protože jsem teďka měl i přednášky pro střední a základní školy, tak bohužel ten stres nemí zvládat ty rodiče a tím pádem to nemí vlastně zvládat ani ty děti. To znamená, že nějaká generace snowflakes není problém těch dětí, ale těch rodičů, protože samozřejmě ty děti přejímají ty vzorce toho chování a řešení těch situací podle toho, co vidí doma. A když doma vidí, že se ze stresu v zásadě skládá, pak sahá třeba po práškách, po scrollování, prostě jenom, aby se člověk jako uvolnil, tak to je bohužel ten trend, který my jim předáváme a to je to špatný. To znamená, že ta doba je v zásadě furt stejná. Každá doba tady na tom světě znamenala nějaké výzvy, akorát ti lidé byli teďka zvyklí na poměrně silný komfort, všechno šlapalo a teďka už to bohužel nejde a vždycky se dobře se zvyká na to jednodušší a špatně se zvyká na to horší.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo už dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve, jak bude zítra, také v noci na zítřek?
2: V noci a zítra bude převažovat polojasno. Ráno se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše při zemi a ve vyšších vrstvách atmosféry k nám nadále bude proudit chladný vzduch od severu. Teploty proto budou poměrně nízké, ty minimální klesnou na 6 až 3 stupně Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Maximální denní teploty se pak budou pohybovat mezi 14 až 17 na horách kolem 13 stupňů Celsia. Vítr bude zítra pouze slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu a zítra večer se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Co nás čeká ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek nám přibude oblačnosti a objeví se i srážky. Bude tedy oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Zmenšenou oblačnost očekáváme pouze ráno, a to přechodně a na Šumavě. Minimální teploty budou kolem 7 stupňů Celsia a maxima kolem 15 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až jižní, který se odpoledne bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Můžeme se v pátek těšit na sluníčko?
2: V pátek nám stále bude přetrvávat oblačno až zataženo. Přehánky ale očekáváme již pouze ojediněle, a to během noci a k ránu a potom opět večer. Později večer ale oblačnosti začne od severozápadu ubývat. Teploty budou stejné jako ve čtvrtek, minima kolem 7 a maxima kolem 15 stupňů Celsia. A mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu bude již během noci a k ránu slábnout.
1: Ještě nakousneme víkend, sobota bude také slunečná?
2: Sobota bude slunečná, očekáváme polojasno až jasno a ráno se místy vyskytnou mlhy. Minimální teploty budou kolem 5 stupňů Celsia a opět se ojediněle mohou vyskytnout také přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom budou už vyšší kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude v sobotu pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji je ve finále. Co uslyšíte zítra? Vrátíme se v něm k problémům s autobusovými a vlakovými spoji, které v Jihočeském kraji přinesl nový systém integrované dopravy. A náš regionální stopař Petr Kubát pokračuje v putování po gotických památkách Jihočeského pohraničí.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Evropská unie prodlouží sankce proti Rusům a Bělorusům o 3 roky. Dohodli se na tom zástupci členských států. Veřejně dostupný defibrilátor budou mít k dispozici v Čížové na Písecku. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově příští rok uvede premiéru interaktivního představení Elenka v říši divů. V noci naměříme jen 3 stupně Celsia, objeví se přízemní mrazíky. Zítřek bude polojasný a až 15 až 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemný podvečer. Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o 3 roky. Do září roku 2029 informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu pod tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí

0: Pas.
1: Defibrilátor za 70 tisíc korun koupila Čížová na Písecku. Jde o přístroj, který může zachránit život lidem se zástavou srdce. K dispozici je 24 hodin denně na veřejně dostupném místě.
2: Obec zakoupila defibrilátor na doporučení místních lékařů a záchranné služby. Stroj se bude nacházet na návsi vedle kadeřnictví. Obec na tento pátek od 17 hodin zajistila odborné školení pro veřejnost, kde si lidé můžou zopakovat i zásady první pomoci. Z Čížové na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Skoro 53 tisíc diváků navštívilo uplynulou sezonu Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam Jihočeské divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Elenka v říši divů, přiblížila ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová.
3: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí. Sport.
1: Fotbalový klub Juventus Turín dnes dostal pokutu 10 tisíc eur, tedy přibližně 243 tisíc korun. Poté, co část jeho příznivců v neděli před zápasem s Atlantou Bergamo narušila minutu ticha na počest bývalé hvězdy italské reprezentace a Interu Milán Sandra Mazzoli. Juventus čelil riziku dalších sankcí, včetně uzavření dané části tribuny pro následující zápas, ale sportovní soudce italské ligy rozhodl o mírnějším trestu, uvedla to agentura AP. Uctění památky probíhalo o víkendu na všech zápasech série A poté, co v pátek ve věku 83 let zemřel Mazzola, který je považován za jednoho z nejlepších italských fotbalistů všech dob. Počasí. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru bude měnit na proměnlivý a biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě za odbočkou z ulice Na Sadech. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Pohodový podvečer, startují Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Jejich hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Bydným tedy jsem. Takový podtitul má v pořadí už 16. ročník Dne architektury. Letos se zaměřuje na bydlení jako na jednu z nejzásadnějších otázek společnosti. Téma propojí architekturu, urbanismus, veřejnou debatu i bytovou politiku a nabídne pohled na historické i současné podoby bydlení. A i na jihu Čech budete moct navštívit komentované vycházky, exkurze, přednášky, debaty nebo workshopy. Nejen o Dni architektury si popovídáme s architektem Karlem Harazimem z organizace Prostor Vimperk. Nalaďte si nás ve středu 23. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, zdravím vás já, Pavel Zajíc, a zdravím vás odkud odjinud než ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic, jak už se v úterý stalo dobrým zvykem. To, že vás zdravím zrovna já a zrovna odsud, není žádná náhoda, ale znamená to, že právě vypuknul další díl folkového antikvariátu, který si teď můžete poslechnout, pochopitelně nemáte-li nic důležitějšího na práci. Ale ruku na srdce, co by asi tak mohlo být pro vás důležitější než poslech folkového antikvariátu, to byste mě teda dožrali. Takže usedněte, nalejte si něco dobrého do zobáčku a můžete se se mnou věnovat muzice, kterou jsem pro vás dneska vybral. Předtím jenom obligátní zpráva o počasí. Podle nejnovější zprávy Českého hydrometeorologického úřadu počasí bude. Tomu by se snad dalo věřit, a tak přistoupíme k oficiální náplně našeho pořadu a do něčeho jiného se nebudeme plést nebo uvidíme. Irská muzika je ve zdejších zeměpisných šířkách velice oblíbená, irské balady okouzlily řadu domácích kapel, ale já zamířím od irských romantických balad do pravého irského pubu, což je lidová hospoda, pokud byste nevěděli. Ale uvidíte, že některé melodie vám budou silně povědomé.

Že už jste tohle někdy slyšeli? Třeba od velice raných Minnesängerů, není-liž pravda. Dnešní ukázky jsou z desky The Great Irish Pub Ballads Collection a tohle třeba byly Dublin City Ramblers. Od nich je i další píseň s názvem Dirty Old Town, jejíž nápěv budete znát v podání KTO, ale už překlad názvu nemá s romantickým textem Ronalda Krause nic společného. Ten překlad totiž zní Špinavé staré město.

Snad následující píseň v podání skupiny Fair Isle Folk už bude více evokovat něžnou irskou baladu, na níž je hned několik českých textů.

Možná následující píseň skupiny Barley Corn už konečně vyvolá tu pravou atmosféru irského pubu, kde teče irská whisky proudem a parta fousatých zrzavých muzikantů koná svoje dílo s viditelnou radostí.

Nevím, na tuhle píseň si neuvědomuji žádný český text, ale to neznamená, že by žádný nebyl. Ale v tomto tématu budeme pokračovat. V irských hornpipech se zhlédla řada českých kapel a do svého repertoáru jeden z nich pod lákavým názvem Irish Village zařadil i plzeňský cop.

Co bych vám tak mohl říct o plzeňském copu, co byste ještě nevěděli? Viděli jsme se s nimi zrovna v sobotu na povedené, velice povedené akci na plzeňském Lochotíně, která se jmenovala Vzpomínka na portu nebo tak nějak. A kromě nás a copu tam byla druhá tráva, Ivo Jehelka, Hoptrop, Žalman a spol, Epidemie a Marien a bylo to moc pěkný.

Na závěr ještě jednu netradiční píseň od Copu, netradiční, protože zpívanou v angličtině a jejím autorem není nikdo jiný než sám otec bluegrassu Bill Monroe.

To byl fofr. Myslím tím, jak nám utekla ta půl hodina určená k dnešnímu dílu folkového antikvariátu. Já se vždycky nestačím divit, že už je konec. Ale nedá se nic dělat, časový harmonogram schématu vysílání Českého rozhlasu je neúprosný, tak se ho ani nepokoušejte uprosit. Mějte se hezky, zpívejte si a hledejte si kamarády mezi slušnýma lidma. S blbcema zažijete jenom zklamání. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Národní sportovní centrum má stát v Českých Budějovicích. Plán podpořil Český olympijský výbor. Novela o nakládání s bateriemi je ve sněmovně před schvalováním. Americký prezident pohrozil, že pokud s Íránem nedojde k dohodě, zemi vojensky zničí. V noci bude ubývat oblačnosti, nejnižší teploty 6 až 3 stupně. Ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra očekáváme převážně polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Národní sportovní centrum by mohlo vyrůst v českobudějovickém areálu Složiště. Dnes se na tom dohodli představitelé Jihočeského kraje se zástupci Českého olympijského výboru. Centrum využijí kromě reprezentací taky amatérští sportovci. Detaily přidává jihočeský hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
4: Z pohledu České republiky by to mohlo být unikátní tréninkové centrum. Už dnes tam máme fotbalová hřiště a my bychom k tomu doplnili atletickou halu s oválem, velkou halu pro rychlobruslení, plavecký bazén a halu na florbal, posilovny a regenerační zázemí plus hotel.
2: Novela o výrobcích s ukončenou životností by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. Ve sněmovně je před závěrečným schvalováním. Dnešní druhé čtení vyplnilo s ohledem na obsáhlejší vystoupení opozičních poslanců zhruba 3,5 hodiny. Předloha vychází z unijního nařízení a jejím cílem je i posílení kontroly nad dodržováním pravidel, zpřísnění postihů a uzákonění přes

0: uzavře dohodu nebo íránský režim vojensky zničí. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN. Dodal, že Teherán dosud šikanoval Blízký východ, ale to prý skončilo. Íránská delegace v reakci na Trumpova slova opustila sál. Prezident se ostře opřel i do kubánského komunistického režimu. Ten se podle něj do Ameriky nikdy nedostane a na Kubu naopak přijde svoboda.
1: Počasí.
0: V noci bude ubývat oblačnosti na polojasno. K ránu se ojediněle objeví mlhy, nejnižší teploty 6 až 3 stupně. Ojediněle se objeví přízemní mrazíky, na horách naměří 4 až 1 stupeň. Zítra očekáváme převážně polojasno, ráno jen ojediněle s mlhou, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 11 až 14. Slabý západní až severozápadní vítr se k večeru změní na proměnlivý a bio zůstane na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. I nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. Teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano, co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ová. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera te šukaršu něben.
1: Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oromava Keren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají, a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžký se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že někoho mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu, sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro Architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy s právou železnice.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slabnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme...

0: deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
0: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
1: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
0: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme 2 hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší tak pozitivní účinky jako na začátku.
1: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
0: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14.

0: šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
2: Vysavač.

0: varnou konvici?
1: Žehličku.
2: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
1: ETA, elektrospotřebiče, ano.
3: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
4: Řekl bych, že takových 50 let.
5: 80, 100.
6: Přes 50, 60 let?
7: Mnoho let. No 50, 100.
8: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
9: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
10: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
9: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
0: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
9: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
0: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
9: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice z týraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následovým bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS se tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do Přelouče mezi

počase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže ta

0: Tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl Hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl Hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před Hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše Děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v 2 pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. K kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si do sytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřili všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí při tom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách, a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jich, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Filmy vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Pod okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žádr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měl můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Ty mě zajímá.
1: Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako, co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda.
0: Jo.
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. To si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese. Asi před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale

0: ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
1: Joffre,
0: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
1: Děkuju.
0: A vás všechny posluchače do celého světa.
1: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
0: Báječný večer všem. Dobrou noc.
1: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí dennodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: podobné. A pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr. No.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě teď zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak když ještě, co se týče veselého her, tak taky to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ty on vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba, Neborku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč. Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrt století. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění, navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami, na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže
1: pan Spencer už
0: teda
1: 10 let nežije.
0: Já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda a Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako který se mě líbil, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbí, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbí o ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mně Pata Made, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Angelice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět.
1: Roberte, jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten ke mu volá, ten neodpovídá, už se na to paní alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikáročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuji, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to, protože to je vždycky, ten kemu volá, ten neodpovídá, tak jo. To zmačknu znovu.
0: Ale Roberte,
1: to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se,
0: já bych řekl, že jsem vás slyšel, ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak počkej, tam zvoní 8 línek, že? To je...
0: No, tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo, tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině jo, týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo, musíte si a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísal neboť a vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždý, nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím. Ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože...
1: No to
0: protože...
1: nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu já taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička.
0: Mi...
1: No, koukněte na to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věc, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to, ne, oni to nebyli potvory.
0: No, jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo, úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, bude neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka, narodila se v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak se na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tedy si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí. Napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko. Ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano.
1: Pohádku.
0: Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i
1: jo.
0: Perin Baba. Ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin let do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, Je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba s Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Pani Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír. Říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: Nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme Noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část Noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
2: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
1: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
2: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
1: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
2: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
1: Jo.
2: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
1: Gump.
2: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
1: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
2: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
1: Kdy jste dělala já úkoly?
2: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
1: No tak, už tam měla svoje
2: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
1: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
2: humor.
1: Ohodnotili.
2: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
1: Rozumím.
2: Jsem ta mrtvá. Irenko, takového ptáka.
1: Já tě mám ráda i bez peněz.
2: No. Ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste, jo? To úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
2: no,
1: že jsem mu viděla až do břicha.
2: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá
1: rozumím.
2: Ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
2: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí za tam to, být že jste, ten humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část Noční linky, no, na téma film, který můžu vidět 100krát. No. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, ať byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka,

0: A je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film. Je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát. A zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
1: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním, a měl bych na vás, protože v té ruské popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
0: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
1: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
0: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
1: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
0: Dobrou
1: noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Lomítko Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás, pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž, to je Pretty Woman, ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezlobte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetoua. V jakýkoliv podobě. Vinnetou a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále, ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetoua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinnetoua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinnetouovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině. Tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě z té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny.
0: Všecky,
1: u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: s
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle no, nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano. Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá. A myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo jistý. Strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o...
1: No.
0: Co jste říkala? Ano, o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat no. Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: No, už moc ne, už nebudu, jenom... co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Tak no a ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale
1: to je
0: Mirko,
1: pravda,
0: napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Je, to
0: znáte
1: bylo krásně, Medřická. A
0: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano,
0: si to.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film. No, to
0: Mirko,
1: bylo...
0: rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte odejště. Třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štíci při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hrál hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš, no tak to mě těší, takže jí zdravím a tak mám stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews, ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischi, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Petře, když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, no, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to, co jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomit Kolinka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha a mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé. Nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení. Pan Marwan, to je úplně jako jednička. Ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho bylo, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam Paul, ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to, a tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy a opravdu tady teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu osm statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silňo, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak
0: no, tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky,
1: tady
0: naslyšenou.
1: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí. Ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?

0: že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
1: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzeraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje

0: To je něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
1: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
0: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár. A myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chulý. A já zas, jaký chudý, dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil, ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj, já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učerta. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
3: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
3: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
3: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přeci jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
3: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
3: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
3: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
3: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
3: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte, když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
3: To ano. To bude několik tisíc jmen.
2: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
3: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
2: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
3: Že potřebuji kapku čeho?
2: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní. No pro mě, co vám to udělá, profesorku?
3: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
2: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
3: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
2: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
3: Ne, tomu psát nebudu.
2: Ale tak poštovní vám uhradím.
3: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
2: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
3: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
2: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
3: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
2: Ale no tak profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
3: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
2: Vy máte někoho v Ekvadoru?
3: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
2: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
3: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
2: Ale no
1: už od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
2: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
2: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
2: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
2: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
3: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
2: no,
3: ne?
2: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
3: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
2: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
3: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
2: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
3: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
2: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
3: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
2: Ano, tak dobrá, tak teda vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
3: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
2: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
3: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
2: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
3: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
2: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
3: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
2: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
3: Nevejte se, nenapíšu.
2: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznikl vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
2: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
2: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
2: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
2: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
2: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
2: Ale,
1: přitěžující.
2: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
2: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
2: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
2: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
2: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahajt na mě, no. Přece byste mě neuhodil.
2: Oho.
1: Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka. A v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.